0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den, kup mi noc.

Autor Jirka Tieftrung a mistr zvuku Vojtěch Dluhý vás vítají k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies. Na úvod připomínám, že kromě terestriálního příjmu klasickým rozhlasovým přijímačem můžete tento pořad poslouchat v reálném čase také na internetu, kabelem a dokonce přes družici, kdykoliv později pak také z rozhlasového internetového archivu.

Na úvod to byl pohled do britského singlového žebříčku přesně před 48 lety. Americké trio First Choice zaspívalo svůj hit Ozbrojený a extrémně nebezpečný. Neberte to doslova, je to o muži, který je nebezpečný ženám, protože je dokáže neodolatelně svádět. Před týdnem jsem porovnával předělávku Petra Pospíšila s anglickým originálem, teď tu mám tehdy zmiňovanou francouzskou předlohu.

Ta první píseň má název Udeř ze všech sil, zpíval ji Dick River. Tu druhou zpíval také, to už jsou ale 70. léta a také předělávka, francouzsky je to J'aimerais te frapper. Když jsem ji naposlouchával, naskočilo mi v češtině zvukomalebně, že přitom chrápe. To je samozřejmě jen for, určitě se některým z vás vybavilo, že je to původně I hear you knocking Smileyho Louise.

Ve fonotéce jsem náhodou zavadil o výběr britských The Springfields. Řekl jsem si, no proč ne, a vybral píseň Say I Want Me There. Je pod ní sice podepsán Tom Springfield, ale jen jako autor anglického textu. Původně je to totiž stará francouzská lidová Ve svitu měsíce. Tu druhou, Stříbrné nitě a Zlaté jehly, si The Springfields vypůjčili z repertoáru Američanky Wandy Jackson. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Týftrunk.

Do porovnávací rubriky jsem jako prvního vybral Milana Černohouze a jeho píseň Charm. Doprovázelo orchestr Gustava Broma, textovala Růžena Sipěnová, rozhlasová nahrávka vznikla před půl stoletím. Americký originál je z roku 1939, pro srovnání jsem vybral vinyl o 20 let mladší. Day in, day out zaspívá ze svého alba Come Dance with Me, Mr. Swingu Frank Sinatra.

Snad jste postřehli, že Brňáci se s tím příliš nemazali, rozdíl ve stopáži nahrávek je 1 minuta. Časový rozdíl mezi nahrávkami je 11 let a na aranžmá je to samozřejmě znát. Mám pro vás americké Hollywood Argyles a protože jejich Hollywood znáte, vybral jsem hned 3 jiné kousky. Zkuste si vzpomenout, čím se inspirovali v případě toho třetího, určitě jste tu melodii mnohokrát slyšeli.

top of your foot.

made me feel like a little old crumb.

Jsme v roce 1960, název skupiny Hollywood Argyles vznikl podle toho, že nahrávací studio bylo v LA na rohu ulic Hollywood Boulevard a Argyle Street. Slyšeli jste písně The Bug-Eyed Man a You've Been Torturing Me a instrumentálku The Lost Ranger. A právě na toho ztraceného rangera jsem se před chvílí ptal, jistě jste poznali, že inspirací byla klasika Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho.

Pavla Nováka jste určitě také poznali, zaspíval písničku s názvem Bílé sportovní auto. Doprovázeli ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor řízení Pavlem Staňkem. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z podzimu 1975. V křestním listu nahrávky není ohledně zahraničního originálu žádný správný údaj, zázrakem se ale identifikace podařila. Zaspívá Australan Robin Jolly. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tiefrung.

Dal bych tomu nálepku pochodový bubblegum, píseň má název Marshall's Portable Music Machine. Byl to v roce 1972 hit v Austrálii a jako už mnohokrát mě napadá otázka, jak se tehdy dostal až k nám. A mám otázku také k vám, posluchačům. Vybaví se vám, jestli má tato eurovizní písnička francouzské zpěvačky Marie Myriam také českou verzi? Jestli ano, tak mi to prosím napište.

Ta zmíněná Eurovize byla v roce 1977, píseň má název Pták a dítě. Pomaly hrál a zpíval J.J. Cale svou After Midnight z alba Naturally, to jsem vám tak trochu dlužil. Prosil jsem vás, abyste mi ohledně té první písně napsali, pokud něco víte, tak tady jsou kontakty. E-mailový oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky posílejte na číslo 723 102 513.

Ano, i na tuto nahrávku, kterou všichni znáte, přišla teď v porovnávání řada. Textoval Boris Dropa, jen mě mrzí, že na etiketě suprafonského singlu z roku 1968 není název Massachusetts napsán správně. Někomu v suprafonu bylo zřejmě těžko podívat se na mapu nebo do nějaké encyklopedie. Hrát a zpívat teď budou samozřejmě Bee Gees. Single bodoval po obou stranách Atlantiku.

Zakončím pohledem do historického kalendáře a hned dvěma songy. Britský kytarista a zpěvák Chris Spedding se právě dožívá 77 let a mám tu jeho Mountbiking. Johnu Rostillovi, baskytaristovi The Shadows, by právě bylo 79, zemřel bohužel už v roce 1973. Na jeho připomenutí je ten druhý ve dvojici Don't Make My Baby Blue. Další oldies vám nabídneme zase za týden.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Co je bez toho zdrudaná?
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Skoro povinně si můžete naordinovat Humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahraďte hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj, Martino.
7: Ahoj, dobrý den.
6: Jsi nervózní.
7: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
6: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
7: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
6: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
0: Humoriáda.
8: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka pro nebe.

0: My jsme to slíbili, že si budeme vyprávět. Tady Michal Hruza, budu ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu o Moriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači ano. Pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zpráva, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
3: S vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radši hovorit o takom prostředí, které je nám bližší, však plovárny.
3: Bar! Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. Županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne, teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normální, či ne, Župan.
2: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
2: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytiahnout, zapáče si na breh a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše!
2: Ano.
3: To samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže.
2: Snad zpěváčky, ale
3: to je vlastně... Ano, zpěváce, že musíte být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem, písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
2: Samý šper.
3: Ještě kroužek do nosu neměl. Sako podle posledního střihu, prosím.
2: No, je to?
3: Tak to ne, asi... to není ono, Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné,
3: tak se říkáme chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu. Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
2: Ano. To znamená, že ak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: No, já rád vidím. Škaredý.
2: Ano, tak to jako postavou skôr invalid však. Tak...
3: Proč se koukáte na mě přitom?
2: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah tej písně.
3: Velice správně. Řekněte mi ale, prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat.
2: No, přece my.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ústřední dvojice toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich potkala ses, Martino? Viděla jsi se?
1: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako v pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj.
0: Aha.
1: Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Bašáriovou, Juraj a já. A ze začátku to bylo, ano, pane režisére, ne, paní Bašáriová, děkuji, paní Hudečková. A takové jako, inu jako na festivalu, takové strunější, takové královské. No a potom byla jedna sedmička velmi dobrého vína, druhá sedmička, pánové pak přešli, myslím, na nějaký panáčky. A končilo to strašně veselým večírkem, kdy jsme se všichni hyňali, opravdu hyňali jak malé děti, a s paní Vašáriovou jsme si vyprávěli o sestrách.
0: Ano.
1: Ona tedy mluvila o Milce, že jo, já o Lince, o svý sestře, a vyprávěli jsme si, jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do senkrůvny, no a Milka a senkrůvna, to je taky. A teď prostě začínalo to upjatě, ano pane režisére, ne ano. Pane režisére. A končilo to takovým rozhyňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
0: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle zbořit některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě to jsme byli další jenom?
1: Ne, to právě bylo takhle ve čtyřech.
0: Jo.
1: A proto to, ten začátek je takový jako...
0: Takže salonek nějaký?
1: Salonek, prostě high life. Bylo to všechno velmi high life, ale končilo to těma veselýma historkama o těch dědečkách a babičkách na vsi a co z toho vyplývalo. A
0: nějaké společenské fópa neproběhlo, že se někdo pokecal?
1: Jsme byli velmi všichni distingovaní.
0: Jo.
1: Já jsem se teda klepala jak ratlík, protože já jako jsem schopná, moje práce s příborem je slavná.
0: Jo.
1: To já dokážu katapultovat o kyselé okurky nožem a tak, takže jako já jsem se přesně bála, já jsem skutečně, ač mi to málo kdo uvěří, jenom jobala, protože jsem si říkala, aby prostě neskončil nějaký knedlík nebo něco u pana Lasici na klíně, že jo.
0: Martina Hudečková je naším hostem. Vybrala na úvod Milana Lasicu, Julia Satinského a taky Miloše Kopeckého. Můžeme pokračovat s Lasicou a Satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 800 900 nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže Milan Nasica, Julius Satinský, varianta A, varianta B jsou anekdoty. Komu dáváte hlas? Ptáme se s Martinou Hudečkovou. Vás co voláte? Dej tu telefon.
4: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa z Mladovic a ptal bych si anekdoty. Bčko, díky.
3: Vláďo, my děkujeme vám za volání do Humoriády na číslo 731 800 900. Kdo tam je?
5: Dobrý den, tady je Martin ze Přehozdí. Zdravím vás i vašeho milýho hosta.
6: Děkuju.
5: A dal bych si bečko.
3: Anekdoty, opět další bod. Děkujeme za to. Kdo další?
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den pro oba a volím anekdoty.
3: Taky volíte anekdoty. Děkujeme za zavolání.
6: Děkujem.
3: Tak přepojeme samozřejmě na dalšího, kdo využil našeho spojení. Kdo pak to je? Vítejte u nás.
8: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Martinu a Patrika Rozehnala.
6: Děkujem.
8: A dáme si anekdoty.
3: Dobře, tak jo, rozhodnuto. Budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězili a my je tedy pouštíme.
9: Tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
10: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
11: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
10: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
12: Člověče, mý dceři je zítra 15 let, tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
13: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí.
14: Pojďte sem, Přesličková.
15: Ano, prosím.
14: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
15: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální.
9: Nerada mluvím, Žáno. Pokynuli takto hlavou, znamená to, že přijdete. Rozumíte?
12: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
16: Poslední, nechodili my jsme spolu do obecné školy?
11: Se mnou žádnej plešatej do obecné školy nechodil.
16: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
9: Mě taky, soudruhu profesore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet. Tak vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo to
17: zcela jistě, zcela jistě. Ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
3: Ty jsou taky vtipné.
17: Ty jsou velmi vtipné.
3: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo?
17: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje, a víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
3: Jo, to mi připomnělo toho menšíka, který tady byl, slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
17: Ano.
3: Potkala se s Menšíkem nebo ne?
17: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu...
3: A... To se jako dědí takhle? Jako...
17: To se dědí.
3: Nebo to si vyžádala?
17: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturovalo normálně několik jako ročníků. A
3: myslíš, Martina, že tam ještě jsou?
17: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
3: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli herecké.
17: Ne, herecké jo. Ne, bohužel jsem s panem Menšíkem.
3: S Martinou se vídá?
17: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná. To má po tatínkovi.
3: Jo, poděděla to. Vážení, čím budeme pokračovat? Další várku anekdot, tedy tentokrát hospodský mezi Zlatém říže, nebo nám něco povypráví, přečte kousek povídky Jirka Krampol. Vybíráte si vy. 731 800 900, naše telefonní číslo sem do studia a SMS-kové 90 011 04. Stačí heslo, nemusíte se rozepisovat, pokud píšete Humor Mezera A, hlasujete pro anekdoty, když Humor Mezera B je to hlas pro Jiřího Krampola. Tak do toho, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to vy. Povídejte.
2: Haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu. Tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím, zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžte rádio, ale taky poslouchejte telefon. Tak do třetice, snad to vyjde.
2: No, vyjde. Dobrý den. Dobrý tady posluchačka Eva a já bych chtěla pana Krampola.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás.
2: Já vím, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký poslech zbytku humoriády a dalších pořadů. Telefon opět obsazen.
4: Haló.
1: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Edvard. A chtěl bych pana Krampola.
1: Taky byste chtěl Krampola. Dobře, tak zase Krampola nebo anekdoty. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Roman Prostějov a přál bych si pana Krampola.
1: Taky, výborně. Tak jo, děkujeme, zdravíme do Prostějova. Mějte se pěkně a s někým to ještě uzavřeme v téhle té chvíli. Kdo se dovolal, vítejte u nás.
2: Haló, tady je ta Strážnice.
1: Ano, a?
2: Bečko bych prosila.
1: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
6: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout. Přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam. Volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný park. V tom mě režisér srazil zákrně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či...
0: Humoriáda.
1: Tak Než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miloslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vememe Krampola ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
3: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
1: Třikrát mozek?
3: Třikrát skleněný mozek, tehdy ano. Ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
1: Jak je těžký?
3: No, ono to zase toho skla není tolik.
1: Je to dutý nebo plný?
3: Je to dutý.
1: Je to dutý, aha.
3: Je to dutý mozek, ano, takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní, ale je to takové dekorativní.
1: Jo.
3: Ano, jo. Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
1: Mm-hmm. Tři mozky, jeden lev?
3: Jeden lev.
1: Lev hlídá mozky.
3: Ano, ano.
1: A práší
3: ano.
1: Se na to.
3: Práší se na to samozřejmě jako na všechny ceny, které kdy kde
1: člověk
3: dostane. Jakou
1: taktiku jsi zvolila, když jsi takhle třikrát vyhrála?
3: Taktiku absolutní skepse. Protože tam, že hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
1: Ano.
3: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejméně 5 nebo 6, já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse, ano. Toto neví nikdo a měla jsem pravdu.
1: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli. S námi kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě?
2: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
1: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
3: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano.
3: Zdravím paní Martinu a Patrika.
4: Děkuju.
1: Snad se nebudeme bát.
3: Co bylo jako druhá možnost?
1: Sandra Pogodová.
3: No tak si dáme Krampoula.
1: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampol, Sandra Pogodová. Z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
5: Dobrý den, tady je Marie Sujeza Lizovic. Já vás všechny zdravím.
4: Děkujem.
5: A zdravím paní... Zdravím Karin Koflerovou z Kizbílu.
4: A

0: No to je starý hřích.
1: Ale krásný, já se za to dívám pořád, každý den přilovění, je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampola a moc vás tam všechny pozdravuju, krásné léto.
2: Děkujeme vám taky.
3: Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí. A? Dal bych si pana Krampola.
3: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď.
0: Tak schválně.
5: Tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád Nikdo není dokonalý děláš už
6: září, to bylo 10 let.
5: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
6: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžem dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce to nedělám, se neptám na té ulici, protože mě nikdo nic neřek už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky a přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo, tak třeba... Jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mně hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa a nějaká baba povídá, že by René. Potom... To jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice a my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivný chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím, tak kdybyste byl tak laskav, mohl byste nám říct, co má ve znaku Česká republika?
7: Co má ve znaku, co?
6: Já pám, co má ve znaku Česká republika?
7: Zvířátka?
6: Různá. Jak různá zvířátka?
7: Například antilopa? Nebo brablenec?
6: A otázka druhá, kdo zradil Ježíše Krista?
7: Koho pak to?
6: Já pám, Ježíše Krista, kdo zradil. V Bibli se o tom hodně píše. Četl jste Bibli?
7: Ano, ano, mám Bibli doma.
6: Tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista.
7: Agent 007.
3: Humoriáda. Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ? Nebo?
0: Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
3: Domlouvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
0: Velmi rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v režii nenechá.
3: Nikdy, prostě ne. Zachránil to nějakým
0: vtipem?
3: Zachránil
0: to vždycky. Kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu. No a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první 4 řady si koupil finanční úřad z toho města, kde jsme to točili.
3: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanděni.
0: To se někdy stane, ano.
3: Taková varianta. Vážení, na ty natáčení právě toho Nikdo není dokonalý vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována 1,5 kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulešárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulešárny Josefa Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriáda a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
2: Eduard.
3: Eduarde, já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
2: No můžete.
3: Když budu vidět, odpovím, že jo? Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
2: No. Přemýšlím.
3: Co myslíte?
2: Sophie
3: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm-hmm. Jo? Martino?
2: Zůstávám.
3: Martino?
0: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel.
3: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné dobírat některou knížek. Ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
2: Taky.
0: Naschle.
3: Tak číslo, řekněme 3 pro tento týden vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v Humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
3: Škoda.
2: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophia Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
3: Dojít k tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyň, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavadská, které dabují, pravidelně dabovávali Sophie Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to dottore, valore, a to, že nebudu dostatečně dryháčnická.
2: Ale nabídka byla.
3: Nabídka byla, ale
2: bála se.
3: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo
2: radši
3: to.
2: Radši ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martina?
3: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
2: Abiturientský večírek, dobře.
4: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, lotr a rváč, ovšem sportovně nadaný, pozor.
5: Ano.
4: No, příroda by ho vůbec nezajímá. Ale myslím, že se chtěl dát na box.
5: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore. Boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
4: Pšenička?
5: Ano.
4: Podívejte. Přednáší na univerzitě, pšeničko, pšeničko. No, člověk se nepřestává divit. Pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky. Přísný vegetarián.
5: Ano, ano. Vede městská jatka.
4: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem byl vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury.
5: Ano.
4: Podívejte, to je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
5: No. Děkuji, prosím.
4: Pane profesore, já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
5: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
4: No, to tak. Taky jsem to pochopil, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
5: Tak bude příští sobotu.
4: Příští sobotu.
5: V restauránu u Modrého Bažanta.
4: Ale proč zrovna tam, to jste si nevybrali dobré místo. Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
5: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
4: No, jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
2: Poslední dnešní ukázka, děkujeme za pomoc, omlouvám se ještě za krampula, ano, to na to se bude dlouho vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuji za návštěvu, těším se na tu další, zase u nás v Humoriádě.
3: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
2: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to podaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz, knížky vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Česko loni nesplnilo závazek vůči NATO. Podle Pavla se navýšení výdajů na obranu nemusí podařit. Krnov postaví nový výstražný systém. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Dnes bude oblačno až polojasno s teplotami do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Vláda podle prezidenta Petra Pavla dělá kroky, aby naplnila 2% HDP na výdaje na obranu. Řekl to během návštěvy Vysočiny. Jestli se do červencového summitu podaří navýšit, se uvidí v příštích týdnech. Pavel tak reagoval na slova generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který potvrdil, že za loňský rok Česko závazek vůči alianci nesplnilo.
2: Já jsem na to upozorňoval v minulosti, že zdaleka ne všechny výdaje, které jsme uváděli jako obranné, budou uznány. NATO má svoji metodiku, která jasně klasifikuje, co jsou uznatelné výdaje v rámci infrastruktury. Není možné do toho zařadit všechno, co my označíme za výdaj související s obranou.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že nesplnění závazku za loňský rok je důsledkem hospodaření vlády Petra Fialy z ODS. Ten na síti X napsal, že jeho vláda dělala pro splnění závazků maximum. Krnov příští rok chystá nainstalovat více než 100 nových sirén a hlásičů. Při povodni v roce 2024 město zjistilo, že současný výstražný systém není dostatečný v okrajových částech. Nové hlásiče budou mít například baterii pro případ výpadků proudu. Výstrahy pak bude Krnov hlásit z nové centrály v budově městského úřadu, říká Robin Bareš z Krnovské radnice.
3: To oslovení zejména tou audio zprávou, tak o těch okrajových částech nejde rozumět a vůbec neví, co se děje, což by měl změnit ten nový systém, který počítá s tím, že to bude už pomocí místních rozhlasů, které budou rozšířeny po celé té lokalitě a lidi tím pádem budou vědět, co se děje.
0: Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let, ne od 18 jako teď. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí plánovaných změn je i zákaz prodeje přes internet a nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo taky DPH. Vyšší zdanění by mohlo podle ministerstva financí přinést do státního rozpočtu asi 1 miliardu a 200 milionů korun ročně. Moderní postupy při operacích koleních a ramenních kloubů si mohli tento týden otestovat lékaři v nemocnici v Šumperku ve speciálním kamionu. Vybavený je laboratoří se dvěma operačními sály. Pokračuje primář ortopedie Jan Debre.
4: Cílem tohohle toho všeho je na lidských tkáních se to naučit opravovat nebo řešit ty operační postupy v bezpečném prostředí, bez žádných časových nebo jiných rizik, aby opravdu ti lékaři, sestřičky a ten personál se mohl trénovat na nečisto, když to řeknu, a pak na sále už by to měli mít v rámci pohybové paměti zažitý.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, během dne přechodně i oblačno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 22 stupňů Celsia a vítr bude slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na dálnicích a silnicích v Moravskoslezském kraji je v tuto chvíli bez vážnějších komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kdo chce poslouchat dobrou muziku a vědět ty nejaktuálnější informace nejen z Moravskoslezského regionu, poslouchá ranní program Českého rozhlasu Ostrava, ten dnešní čtvrteční s datem 18. června. Tak o ten se budou starat Lenka Blažejová a Petr Soukup. Pokud zůstáváte s námi, těší nás to, přejeme vám pěkný den i poslech.

0: něco rád. Jitka Zelenková, 5 hodin, 12 minut, Český rozhlas Ostrava. Hala Tatrána v centru Ostravy ustoupí silnici. Město už požádalo o povolení k demolici. Podle fanoušku architektury tím ale Ostrava přijde o stavbu s jedinečnou dřevěnou střešní konstrukcí. Řekneme více v reportáži krátce před půl šestou. Teď pojďme do historie s datem 18. června.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Dobrý den, je tady čtvrtek, 18. června a svátek má milý nebo milovaný nositelé jihoslovanského jména Milan. Tady je Petr Jungmann. 20 dní čekali českoslovenští parašutisté z výsadku Anthropoid v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze na záchranu nebo na smrt. 18. června 1942 se přihnalo 800 německých vojáků. Sedm výsadkářů v čele s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem, kteří provedli útok na Reinharda Heydricha, statečně bojovalo 7 hodin až do posledního dechu. První obyvatelé pražského jižního města převzali dekrety na byty před 50 lety v roce 1976. Jednalo se o ještě nedokončené panelové domy v dnešní Hvězdoslavově ulici. Do bytů se nastěhovali o několik měsíců později v září. Jižní město je největší sídliště v zemi. Žije tady asi 80 tisíc lidí a na počet obyvatel by bylo 11. největším městem České republiky. Neviditelný americký bombardér Lockheed F-117 Nighthawk vzlétl k prvnímu letu před 45 lety v roce 1981. První díl americké filmové akční série Rychle a zběsile měl svou světovou premiéru před 25 lety v roce 2001. Let's go for a little ride. Vin Diesel, Paul Walker a Michelle Rodriguez to tehdy rozjeli s plynem na podlaze. Dnes má tato řada 10 filmů a jeden spin-off Hobbs and Shaw. Narodil se jako František Moravec, ale babička mu říkala Fanánku. Měl rád Lou Reeda a Ninu Hagen a tak všechna jména spojil v jedno Lou Fanánek Hagen. Dneska je mu 60, tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: počasí.
1: Dnes nás čeká příjemný den, pojďme ale nejprve aktuálně do regionu. Ráno je na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačné, co se týče teplot v Třinci. Teď naměříte 11 stupňů Celsia, ve Frenštátě pod Radoštěm 13,5 stupně. Dnešek, tedy čtvrtek s datem 18. června, bude polojasný. Během dne může přijít více oblačnosti, ale nemělo by z ní pršet. Nejvyšší teploty je 23 až 26. 6 stupňů, na horách naměříte okolo 20.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. O čem se mluví?
2: Fotbalová aféra otřásá Karvinou. Etická komise FAČRu vyloučila městský fotbalový klub kvůli ovlivnění 3 utkání z první ligy. A potrestán byl i karvinský primátor a představitel MFK Jan Wolf. Je Karviná jen pomyslnou špičkou ledovce, nebo má posloužit jako odstrašující případ? Nepříjemnou kauzu ze Slezského klubu proberu se sportovním redaktorem a komentátorem Českého rozhlasu Lukášem Kaletou. V dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Kateřina Marie Tichá, 5:24. V centru Ostravy půjde k zemi sportovní hala. Magistrát spustil řízení o demolici haly Tatran. Ustoupit musí rozšíření hlavního silničního tahu na Frýdek Místek. Obří stavba za necelé 2 miliardy korun má vyřešit zácpy a umožnit chodcům pohodlný přístup do města.
1: Rušná silnice, po které projíždí denně desítky tisíc aut. A vedle ní hala Tatran. Podle stavebního experta Martina Mlčáka ze serveru MS stavby by Ostrava o tento konstrukční klenot nemusela přijít.
2: Má v rámci České republiky unikátně řešené zastřešení, které je tvořeno lamelovou oblokovou konstrukcí z dřevěných fošen. Záměr demolice haly Tatran je dalším z neuvážených kroků města, kdy se bourá hodnotná budova.
1: Zvenku je ošuntělá a zaprášená, uvnitř se ale otevírá velkorysý prostor. Pravidelně se tady hrají basketbalové zápasy. Basketbalisty ale čeká stěhování. Hala Tatran musí podle náměstka primátora Břetislava Rígra z hnutí Ostrava ustoupit dlouho plánovanému dopravnímu řešení.
3: My musíme bourat Tatran, musíme vlastně tam udělat obslužnou komunikaci.
1: Město tady s ředitelstvím silnic a dálnic plánuje rozšíření ulice Místecké ze 2 pruhů na 4. Cestu chtějí zahloubit a kvůli tomu musí vše doslova zalít betonem.
3: Tam je tak vysoko voda, že tam se bude dělat 1,5 metru hluboká takzvaná bílá vana.
1: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rídla to celé potrvá zhruba 2 roky.
4: Stavbu připravujeme tak, aby mohla začít co nejdříve. Ovšem, termín zahájení upřesníme až po výběru zhotovitele. Vozovku zahloubíme a nad ní postavíme protihlukovou galerii se zelenou střechou, travnatými plochami, chodníky, cyklostezkou i hřištěm.
1: Pro chodce a cyklisty tak má vzniknout pohodlná cesta do centra města. Basketbalistům město slibuje novou halu. Fanoušci architektury doufají, že Tatran nemusí zmizet úplně. Cenou střešní konstrukci by navíc podle nich bylo možné rozmontovat, uskladnit a potom znovu vstyčit. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Co je nového, to vám poví v krátkých zprávách už za pár okamžiků Lenka Blažejová.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Krajská policie odhalila organizovanou skupinu, která v Česku provozovala síť nelegálních heren. V této souvislosti policisté obvinili 15 lidí, všichni jsou z Moravskoslezského kraje. Policisté je obvinili z účasti na organizované zločinecké skupině, neoprávněného provozování hazardní hry,

0: Od prosince Evropská unie zakáže aplikace, které mohou pomocí umělé inteligence vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Zákon definitivně schválil Evropský parlament jako součást úpravy nařízení o regulaci umělé inteligence. Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. 42letý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal dvouletou smlouvu. Počasí v regionu bude oblačné až polojasné s teplotami dnes do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici z Vratimova do části Horní Datyně je omezený provoz v obou směrech. Probíhají tam odklízecí práce, došlo tam ke stržení datového kabelu traktorem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Jak bude vypadat naše dnešní dopolední vysílání, to ode mě uslyšíte po písních od Anika a Karla Zecha. Pěkné ráno.

Zpíval nám Karel Zich, teď je 5 hodin 39 minut. Dnes je čtvrtek, znamená to, že dopoledne mezi 11. a 12. hodinou vám budeme opět radit, a to v našem magazínu O zdraví. V tom se dnes zaměříme na zrak. Pozvání do lékárny přijal doktor Petr Kudělka z Beskydského očního centra nemocnice Frýdek Místek. No a spolu s ním se zaměříme na to, proč a jak se provádějí operace sklivce a sítnice. K poslechu našeho pořadu vás zveme ve čtvrtek 10 minut po 11. hodině. Vy, kteří jste našimi stálými posluchači, tak víte, že do pořadu můžete přispět i svými dotazy prostřednictvím naší telefonní linky. Už teď řeknu číslo 596 11 22 66. Teď necháme zaspívat Tinu Turner, pak budeme telefonovat našim ostravským meteorologům. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Pravidelný hraní telefonáte s ostravskými meteorology. Zastihli jsme Evu Richtárikovou. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v těchto chvílích s počasím v regionu?
2: Tak oblačnosti máme poměrně hodně, někde je i zatažno a teploty také se vyskytují velmi slabé přehánky ojedinělé a teploty se pohybují mezi 16 až 11 stupňů Celsia a na horách kolem 10 stupňů Celsia a fouká jen slabý jižní vítr rychlosti do 3 metrů za sekundu nebo je úplně klidno.
1: Jak vypadá předpověď na celý den?
2: Očekáváme, že bude většinou oblačno s možností slabých přeháněk v podstatě v průběhu celého dne. Během dne se ale přece jenom ukáže mezi oblačností i sluníčko, takže se nám prohřeje zem a očekáváme teploty mezi 23 až 27 stupni Celsia a teploty na horách budou mezi 18 až 22 stupni a vítr povane stále pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, zeptám se i na počasí v noci na pátek a na zítřek.
2: V noci očekáváme, že bude ubývat oblačnosti, postupně bude polojasno až skoro jasno, teploty budou mezi 17 až 13 stupni Celsia, vítr stále slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo klidno. Během zítřejšího dne z rána bude málo oblačnosti i skoro jasno, během dne se opět přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a zejména na horách se může vyskytnout přeháňka nebo během zítřka už i bouřka. Teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia, takže se bude nadále oteplovat. Na horách bude mezi 20 až 24 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Zprávy o počasí pro nás měla Eva Richtáriková. Děkujeme za to a přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
4: Vojta Šňupárek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupárek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho.

0: To byla zvuková pozvánka Vojtěcha Šňupárka na koncert, který se v našem rozhlasovém studiu S1 uskuteční 23. června od 7:30 večer. Vy samozřejmě můžete být u toho, pokud si koupíte vstupenku, a pokud chcete poslouchat v klidu doma, tak si nás nalaďte, my ten koncert samozřejmě živě odvysíláme a dokonce ho budeme uvádět i na našem rozhlasovém YouTube kanále. Připomínám, Vojta Šňupárek u nás 23. června od 7:30 večer. A teď už k pořadu Alex a host, který nabídneme dnes odpoledne po 13. hodině. Naším hostem bude operní a muzikálový zpěvák Marián Vojtko. Bude mluvit také o tom, jaké zázemí mělo uskupení Čtyři tenoři při účinkování ve Spojených státech.
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP. Máme služby, protože tam měli krásný hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný, jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program, takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm. Takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký.
0: Připomenu, že celý rozhovor s Marianem Vojtkem si můžete poslechnout dnes odpoledne pár minut po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty,

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Insolvenční správce žaluje bývalé představenstvo Liberty Ostrava o 19 miliard korun. Unikátní operaci nádoru mozku provedli lékaři Ostravské fakultní nemocnice. Policie zrušila pátrání po muži z Ostravy Poruby. Senior je v pořádku. Dnes bude v našem kraji polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Hezké ráno. O téměř 19 miliard korun žaluje insolvenční správce bývalé představenstvo zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Žaloba se týká 4 členů představenstva, včetně bývalého majitele Sanjiva Gupty. Podle mluvčího insolvenčního správce Michala Štefla jde o zásadní milník ve vymáhání odpovědnosti za úpadek firmy.
4: Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě pro uspokojení věřitelů.
3: Pod názvem Nová huť teď podnik zaměstnává okolo 2000 lidí. Firma vyrábí trubky, svitky, plechy a další ocelové výrobky. Materiál a jeho zpracování pro huť nakupují jiné firmy. Lékaři Ostravské fakultní nemocnice provedli hned u 2 pacientek úspěšnou laserovou termoablaci nádoru mozku. Jde o unikátní metodu. Podle mluvčí nemocnice Petry Petlachové takto operovali jako první v zemi. Metoda je vhodná pro velmi úzkou skupinu pacientů, kteří nemohou podstoupit standardní zákrok kvůli zdravotnímu stavu anebo umístění nádoru.
5: K provedení této metody je nutná souhra neurochirurga, anesteziologa a radiologa. Na operačním sále zavedou lékaři pacientovi otvorem v řádu několika milimetrů v celkové anestezii do nádorového ložiska laser. Poté na magnetické rezonanci probíhá ničení nádorových buněk teplem v laserovém vlákně.
3: 83letého seniora z Ostravy Poruby, kterého včera hledala policie, našla večer chodkyně poblíž sanatorií Klimkovice a zavolala na linku 158. Muž byl zmatený, ale je v pořádku a nyní je už zpět u své rodiny. Potvrdila to policejní mluvčí Eva Michalíková. Do Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm se sjeli mladí cyklisté z celé republiky. V celostátním finále dopravní soutěže poměřují své znalosti pravidel silničního provozu i cyklistické dovednosti. Soutěžící čeká 5 disciplín. Za nejnáročnější považuje koordinátor BESIPu Jiří Polomis jízdu zručnosti.
6: Parkovišti vlastně mezi tady místními kempy máme připravenou pro soutěžící jízdu zručnosti, která vlastně simuluje veškerý úskalí toho silničního provozu, to znamená takové ty různé překážky, průjezdy, znamení rukou doleva, doprava a další věci, tedy techniku jízdy v tom silničním provozu.
0: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, během dne přechodně oblačno, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách 18 až 22 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Příboře na Novojičínsku je uzavřená ulice Jičínská. S omezením počítejte do konce září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Čtyři minuty po šesté ukazuje naše absolutně přesná studiová časomíra. My vstupujeme do další fáze dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. Lenka Blažová a Petr Soukup přejí příjemný den a určitě krásnýho budou mít Milanové. Mají totiž dnes svůj svátek, jedná se o křestní jméno, které má jihoslovanský původ a ten význam je naprosto jasný. Milý anebo milovaný je prostě Milan. Přejeme jim samozřejmě krásný sváteční den a posíláme písničku od Olympiku.

0: Olomoucký soud začne řešit mimořádný případ traviče, který nastražil jedovaté nápoje pro své kolegy. My o tom budeme podrobněji mluvit v reportáži, tu vám nabídneme už za 10 minut krátce před 6:30. Teď se totiž jako ostatně každé ráno v tomto čase bude cvičit.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s židlí. Opřeme se dlaněmi o židli. Lokty propnuté. Zpevněný trup. Kolena propnutá. S výdechem přitáhneme pravé koleno po oblouku bokem k pravému lokti. Opět s výdechem vrátíme zpět a opakujeme levou nohou. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: Po ránu je v našem regionu většinou všude oblačno. Město Kukelná na Opavsku teď hlásí 17 stupňů Celsia, v Havířově naměříte na teploměru 15. Co říkají o dnešku meteorologové, den bude většinou polojasný. Během dne může přijít více mraku, ale pršet by z toho nemělo. Teploty je příjemné až 26 stupňů v nížinách, na horách pak naměříte do 22.
2: Příští rozhlasové lékárně se budeme věnovat našemu zraku. Pozvání do pořadu přijal doktor Petr Kudělka z Beskydského očního centra nemocnice Frýdek Místek. A spolu s ním se zaměříme na to, proč a jak se provádějí operace sklivce a sítnice. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Olomoucký soud dnes začne řešit mimořádný případ traviče, který nastražil jedovaté nápoje pro své kolegy. Jeden z nich zemřel, druhý má vážné následky. Obžalovaný Jiří Kudlička se také pokoušel zabít toxickou směsí bezdomovce. Kriminalisté to vše odhalili náhodou, když ho zatkli za rozsáhlé požáry lesů na Bruntálsku.
1: Vše začalo loni tady v rozlehlých lesích na Bruntálsku, kde na několika místech žhář založil požár. Odhalila ho speciální svíčka se spožďovačem, kterou používal. Upřesnil po zatčení ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.
2: Z toho vzniklo poměrně velké masivní opatření, které trvalo bezmála měsíc a půl. Ten prostor byl obrovský, skoro 500 km čtverečních.
1: Jenže postupně kriminalisté odkrývali temnou minulost Jiřího Kudličky. Ukázalo se, že má na svědomí i otravu kolegů z firmy Excalibur Army ze Šternberku. Upřesňuje mluvčí krajského soudu Igor Krajdl.
3: Nejzávažnějším skutkem, který obžaloba klade obžalovanému k tíži, je otrávení spolupracovníků na pracovišti tím, že obžalovaný nalil do nápoje nemrznoucí směs a tuto následně umístil v lednici pro zaměstnance. Po jeho odchodu z pracoviště pak tuto směs dva ze spoluzaměstnanců vypili. Jeden z nich zemřel, druhý byl vážně zraněn.
1: Při výslechu policistům obžalovaný řekl, že se chtěl mstít, potvrdil náměstek policejního ředitele Martin Lichý.
4: Motiv u dokonané vraždy byla to nějaká jeho osobní zloba, věděl, že na tom pracovišti patrně skončí.
1: Jedovatou směs obsahující morfin nebo olovo umístil také v okolí Olomouce, říká mluvčí soudu Igor Krajdl.
3: Nejméně ve čtyřech případech umístil na různých místech v Olomouci, kde předpokládal pohyb osob bezdomova, kartony či láhve s ovocnými nápoji, které byly rovněž otráveny různými chemikáliemi.
1: Podle obžaloby si také připravoval speciální směs do výbušného systému pro případ, že ho přijdou policisté zatknout. V části kauzy, která se týká lesních požárů, ještě vyšetřování pokračuje. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

Australská kapela Switch Garden teď byla hostem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, a to s nahrávkou To The Moon And Back. U mikrofonu toho zprávařského už je připravena Lenka Blažová. Co je nového, to od ní uslyšíte už za pár okamžiků.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V nošovickém závodě automobilky Hyundai bylo letos za prvních pět měsíců vyrobeno 110 700 nových vozidel. Je to o 10% méně než ve stejném období loňského roku. Lidé z Českého Těšína se mohou objednávat na forenzní značení kol. Tamní strážníci budou hromadně značit jízdní kola syntetickou DNA 21. června. Zájemci si musí místo telefonicky rezervovat na čísle uvedeném na stránkách městské policie. Festival v ulicích, který se bude konat v Ostravě Porubě 26. a 27. června, nabídne vystoupení více než 200 pouličních umělců ze 16 zemí světa. Návštěvníci akce tak budou moci vidět třeba akrobaty z Ghany a Chile, anebo ohňovou show z Austrálie. Vlastivědné muzeum v Olomouci otevřelo novou interaktivní výstavu Pilíře civilizace, která přibližuje vznik a fungování základů.

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 474 v Třinci ve směru na Bystřici je aktuální nehoda dvou osobních aut a provoz je tam omezený. Zranění tam nejsou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava také pravidelně poznáváme náš moravsko-slezský region. Teď hovořím o magazínu Křížem krajem, který vysíláme po deváté. Kam se podíváme, řeknu za chvíli. Hrozně rád.

0: Zpíval nám Honza Nedvěd, 6 hodin 39 minut. Zajímavý umělecký zážitek si mohou odnést návštěvníci z prohlídky zámku Nová Horka. Interiér i prostor v parku před zámkem zkrášlují sochařská díla regionálního výtvarníka Jana Zemánka. Každá ze soch má svůj osobitý příběh a kastelán Krištof Hivnar pro ně má i chytlavá jména. No a právě to je místo, kam nás dnes dopoledne v magazínu Křížem krajem vezme Petra Štrimplová. Pokud chcete být u toho, tak nás poslouchejte 10 minut po 9. hodině. Teď rakouští opus s hymnickou nahrávkou 80. let Life is Life, no a hned poté informace o počasí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Pravidelný hraní telefonáte s ostravskými meteorology. Zastihli jsme Evu Richtárikovou. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v těchto chvílích s počasím v regionu?
2: Tak oblačnosti máme poměrně hodně, někde je i zatažno a teploty také se vyskytují velmi slabé přehánky ojedinělé a teploty se pohybují mezi 16 až 11 stupňů Celsia na horách kolem 10 stupňů Celsia a fouká jen slabý jižní vítr rychlosti do 3 metrů za sekundu nebo je úplně klidno.
1: Jak vypadá předpověď na celý den?
2: Očekáváme, že bude většinou oblačno s možností slabých přeháněk v podstatě v průběhu celého dne. Během dne se ale přece jenom ukáže mezi oblačností i sluníčko, takže se nám prohřeje zem a očekáváme teploty mezi 23 až 27 stupni Celsia. Teploty na horách budou mezi 18 až 22 stupni a vytrpované stále pouze slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, zeptám se i na počasí v noci na pátek a na zítřek.
2: V noci očekáváme, že bude ubývat oblačnosti, postupně bude polojasno až skoro jasno. Teploty budou mezi 17 až 13 stupni Celsia. Vítr stále slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo klidno. Během zítřejšího dne z rána bude málo oblačnosti i skoro jasno. Během dne se opět přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a zejména na horách se může vyskytnout přeháňka nebo během zítřka už i bouřka. Teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia, takže se bude nadále oteplovat. Na horách bude mezi 20 až 24 stupni a vytrpované slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Zprávy o počasí pro nás měla Eva Richtáriková. Děkujeme za to a přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krátce před sedmou se dostáváme k pravidelným pozvánkám. Dnes se můžete blíže seznámit s dřevěným kostelem svatého Prokopa a svaté Barbory v Kunčicích pod Ondřeníkem. Od 2 odpoledne tam zájemce čeká povídání o historii a také prohlídka této památky. Možná vás zaujme i přírodovědná exkurze do Frýdeckého lesa, tu pořádá Muzeum Beskyd. Sraz zájemců je už o 8:30 ráno u laviček na zátiší. Délka trasy je asi 3,5 kilometru. Exkurze pak bude ukončena předpolednem u soustavy vodních nádrží na Bílém potoce. A netradiční noční prohlídku dnes nabídne ostravská vila Grossmann. Historickou budovu si zájemci projdou za svitu baterek a z vyhlídky se jim otevře pohled na noční panorama města. Začátek je ve 22 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Případ smrtelné otravy ve firmě Excalibur Army dnes začne projednávat olomoucký soud. Češi spouští v ukrajinském Lvově novou solární elektrárnu na střeše nemocnice. V Mikulovicích na Jesenicku dělníci začínají opravovat cesty poškozené povodněmi. A dnes bude v regionu polojasno až oblačno, teploty do 27 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Olomoucký krajský soud dnes začne objasňovat smrtelnou otravu ve firmě Excalibur Army ve Štemberku. Obžalovaný 48letý Jiří Kudlička se přiznal, že svým kolegům nastražil do kofoly Fridex. Státní zástupce ho podezřívá také z umisťování jedovatých nápojů v místech, kde se pohybují lidé bez domova. Na pachatele přišli kriminalisté při vyšetřování série lesních požárů. Upřesní to mluvčí soudu Igor Kreidl.
4: Obžalovaný nalil do nápoje nemrznoucí směs a tuto následně umístil v lednici pro zaměstnance. Po jeho odchodu z pracoviště pak tuto směs dva ze spoluzaměstnanců vypili. Jeden z nich zemřel, druhý byl vážně zraněn.
3: Na střeše nemocnice svatého Lukáše v ukrajinském Lvově začne dnes díky českým dárcům fungovat nová solární elektrárna. Fotovoltaika má zajistit stabilnější dodávky elektřiny pro oddělení mikrochirurgie oka, které léčí civilní i vojenské oběti války. Projekt nazvaný Slunce pro Ukrajinu organizuje spolek Nesehnutí. Jeho sbírka vynesla 450 tisíc korun. U slavnostního spuštění bude i generální konzul ve Lvově Jiří Brucl.
5: Během těch zimních měsíců tady byly dodávky proudu přerušovány třeba na 15 hodin, takže to, že ty budovy, nemocnice, školy a další zařízení mají díky tomu nepřetržitý přívod energie, tak je nedocenitelné a ukrajinská strana si toho velmi váží.
3: Bezpečnostní rada státu včera nedokončila projednávání koncepce výstavby armády do roku 2040. K diskuzi by se mohla vrátit 2. července. Jednání se účastnil i prezident Petr Pavel, podle kterého musí být koncepce dlouhodobá, protože kvůli posilování obrany schopnosti Česka není možné ji každý rok měnit. Dělníci dnes zahajují v Mikulovicích na Jesenicku opravy 18 cest, které poškodila anebo kompletně odplavila velká voda při předloňských záplavách. Práce za zhruba 60 milionů korun potrvají do září. Pokračuje starosta Roman Šťastný z Hnutí Stan.
6: Povodní byly pouze zasypány a teď by se měly ty komunikace dotáhnout již do standardní podoby. Máme spoustu komunikací, to je část komunikace Hlucholiska, Kamenická, Potoční, komunikace v Širokém Brodě za poštou. Myslím si, že se jedná plus minus o částku kolem 60 milionů.
2: Počasí.
3: Na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude polojasno, během dne přechodně oblačno, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách 18 až 22 a vítr slabý, proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici u obce Fričovice v okrese Frýdek-Místek je vážná nehoda osobního auta a motorkáře a provoz je tam omezený.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jedeme dál v dnešním ranním programu Českého rozhlasu Ostrava. Připomenu důležitá data. Je tady čtvrtek, 18. červnový den roku 2026. Od mikrofonu vás zdraví a hezký den přejí Lenka Blažová a Petr Soukup. Máme pro vás pěknou muziku třeba od Václava Neckáře skupiny Elán a nebo kapely Eurythmics. Kromě toho krátce před půl osmou uslyšíte anketu a ještě předtím rubriku, kterou připravuje do vysílání Artur Kubica, dnes se zaměří na pěstování květiny, které se říká Diplodénie. Už za chvíli.

0: Robotický vysavač, pračka nebo myčka, bez kterého z těchto vynálezů si už život nedokážete představit. Na to jsme se vás zeptali v rozhlasové anketě, vaše odpovědi vám nabídneme krátce před 7:30. Teď do vysílání přichází kolega Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš, dobré rady všeho druhu.
2: Dipladenie, jak se o ní starat, co dělat, aby rostla. Takže tu máme radu pro milovníky exotické krásky, kteří hledají nějakou novinku pro své balkóny a terasy. Přestože dipladenie je původem až z Brazílie, možná jste se s ní setkali na dovolené v jižních krajích, kde se její několikametrové stonky ukrývaly pod záplavou rudých anebo růžových květů. Jak to udělat, aby dobře rostla a kvetla v našich podmínkách? Je to popínavka a pěstuje se v květinách. Má ráda dostatečně světlou polohu, ale chráněnou před přímým sluncem. Do začátku října je na balkoně a když nastanou podzimní plískanice, tak ji dáte domů, na chodbu, ale pozor, teplota by tam neměla klesnout pod 13-14 stupňů Celsia, protože dipladenie je rostlina teplomilná. No a na jaro ji dáte zase na okno v obýváku, kde je takových 20 stupňů a brazilská kráska vám bude vděčná. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Oblačno, případně slunečno, taková je aktuální realita, co se počasí týče na severní Moravě a ve Slezsku. Pojďme k teplotám. Frýdek Místek teď hlásí 16,5 stupně Celsia, západněji v Krnově už teď naměříte 18 stupňů. Meteoprognóza pro dnešek je velmi stručná, den by měl být hezký. Bude převážně oblačno, pršet by ale z těch mraků nemělo, teploty až 26 stupňů v nížinách, na horách pak naměříte na hřebenech okolo 20. Stupňů.
2: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
3: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé soulové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
4: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zbývala nám Eva Farná 7 hodin 21 minut. Naše domácnosti jsou čím dál chytřejší. Na dálku umíme pouštět třeba robotické vysavače nebo pračky. V koupelnách máme běžně sušičky a na kuchyňské spotřebiče by řada z nás potřebovala speciální sklad. Jak jste na tom vy, bez kterého vynálezu nebo technické vychytávky si už neumíte představit svou domácnost? Zeptali jsme se vás v naší anketě.
1: Určitě myčka, ušetří čas.
2: Kavovar, protože to piju každý den.
3: Asi internet. Na internetu je teďka všechno a všichni.
4: Určitě něco pro miminko, chuvička asi.
5: Bez myčky. Ušetří spoustu času, když nemusíme mít nádoby my. A nemusíme se hádat, kdo po nedělním obědě umě.
6: Mraznička, pračka, vysavač.
7: Vysavač. Bez vysavačů si nedokážu představit.
8: Domácnost jako takovou asi bez sporáku a bez mobilního telefonu, ale ten mobilní telefon je návykový, to znamená, že v případě, že bych ho ztratil nebo ho neměl, tak bych si možná zvykl na toho nemít. Ale bez toho sporáku asi ne, protože máme malou dvouletou dcerku a ta malá dvouletá dcerka vyžaduje nějakou úpravu potravin, takže bez sporáku.
9: Tak určitě pračka, myčka, mikrovlnka, trouba, grill a pec.
4: Tím, že mám dvě kočky, psa a dvě děti, tak je to tepovač.
10: Internet nemám, jenom telefony mám. Nedokážu bez telefonu žít vůbec.
11: No, vysavač, mix, jako robot, automatickou pračku, to jsme kdysi neměli. Všechno jsme museli odřít ručně.
4: Já bych se dokázala spokojit asi i s potokem.
12: Žárovka. Potom navazuje na všechno ostatní, jak si osvětlit domácnost s žetma. Tím pádem bych musel žít ve chvíli, kdy je světlo, což někdy třeba v zimě je velmi obtížné.
13: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Krátké zprávy a Lenka Blažejová.
3: Bylo 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Všechny nemocnice a ambulantní specialisté v Česku zatím nevědí, kolik peněz v příštím roce dostanou. S pojišťovnami je dnes v poledne čeká úplně poslední pokus o dohodu. Pokud zkrachuje, určí finální platby za péči přímo ministerstvo zdravotnictví. U přehrady Olešná se dnes lidé mohou setkat s policisty, hasiči, záchrannou službou i Červeným křížem. Na dni integrovaného záchranného systému návštěvníci uvidí například zadržení pachatele, záchranu lidí na vodě anebo vyprošťování osob z havarovaného auta. Český Těšín o prázdninách opraví několik škol a školek ve městě. Základní škola Podzvonek získá dvě moderní učebny pro výuku přírodopisu a cizích jazyků a škola na Havlíčkově ulici zase nové toalety v celé budově. Na střeše nemocnice svatého Lukáše ve městě Lvov na Ukrajině pomohli Češi postavit novou solární elektrárnu. Akci zorganizoval spolek Nesehnutí v projektu Slunce pro Ukrajinu. Na stavbu přispělo několik set dárců částkou 450 000 korun. V Jeseníku pokračuje postupná revitalizace sídliště pod Chlumem. Práce se budou týkat mimo jiné ulic Halasova a Bezručova. Obnova sídliště je rozdělená do 5 etap. Celkové náklady dosáhnou přibližně na 150 milionů korun. Počasí bude v našem kraji oblačné až polojasné a teploty do 27 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajství.

0: Hudebně zasáhl do dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava i Miroslav Žiberka, 7 hodin 39 minut. V centru Ostravy půjde k zemi sportovní hala. Magistrát spustil řízení o demolici Tatranu. Ustoupit musí rozšíření hlavního silničního tahu na Frýdek Místek. Obří stavba za necelé 2 miliardy korun by měla vyřešit zácpy a umožnit chodcům pohodlný přístup do města.
1: Rušná silnice, po které projíždí denně desítky tisíc aut. A vedle ní hala Tatran. Podle stavebního experta Martina Mlčáka ze serveru MS Stavby by Ostrava o tento konstrukční klenot nemusela přijít.
2: Má v rámci České republiky unikátně řešené zastřešení, které je tvořeno lamelovou oblokovou konstrukcí z dřevěných fošen. Záměr demolice haly Tatran je dalším z neuvážených kroků města, kdy se bourá hodnotná budova.
1: Zvenku je ošuntělá a zaprášená, uvnitř se ale otevírá velkorysý prostor. Pravidelně se tady hrají basketbalové zápasy. Basketbalisty ale čeká stěhování. Hala Tatran musí podle náměstka primátora Břetislava Rígra z hnutí Ostravak ustoupit dlouho plánovanému dopravnímu řešení.
3: My musíme bourat Tatran, musíme vlastně tam udělat obslužnou komunikaci.
1: Město tady s ředitelstvím silnic a dálnic plánuje rozšíření ulice Místecké ze 2 pruhů na 4. Cestu chtějí zahloubit a kvůli tomu musí vše doslova zalít betonem.
3: Tam je tak vysoko voda, tam se bude dělat 1,5 metru hluboká takzvaná bílá vana.
1: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rídla to celé potrvá zhruba 2 roky.
4: Stavbu připravujeme tak, aby mohla začít co nejdříve. Ovšem, termín zahájení upřesníme až po výběru zhotovitele. Vozovku zahloubíme a nad ní postavíme protihlukovou galerii se zelenou střechou, travnatými plochami, chodníky, cyklostezkou i hřištěm.
1: Pro chodce a cyklisty tak má vzniknout pohodlná cesta do centra města. Basketbalistům město slibuje novou halu. Fanoušci architektury doufají, že Tatran nemusí zmizet úplně. Cenou střešní konstrukci by navíc podle nich bylo možné rozmontovat, uskladnit a potom znovu vztyčit. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Počasí probereme s ostravským meteorologem Tomášem Ostrožlíkem. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Začneme samozřejmě tou aktuální situací na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak v regionu je oblačno, místy přechodně až zataženo. Ojediněle se vyskytují přehánky, teď třeba konkrétně na Jablunkovsku, a drobočké přehánky jsou i na Jesenicku, Javornicku. Teploty jsou v tuto chvíli již na vzestupu, většinou od 16 do 19 stupňů, na horách kolem 14 a vítr vané slabý jihozápadní nebo jižní do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady čtvrtek 18. červnový den, jak bude?
2: Dnes čekáme proměnlivou, ale spíše velkou oblačnost, takže od zatažená až po polojasno. Nelze vyloučit v odpoledních hodinách možnost slabé přehánky, spíše v oblasti Jeseníku. Teploty dnes do 27 stupňů, na horách kolem 20 a vítr slabý proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme očekávat v noci na pátek a co zítra?
2: Postupně bude oblačnosti ubývat, na polojasno, k ránu i skoro jasno, noční teploty v rozmezí 17 až 13 stupňů, takže již o něco teplejší noc než ty předchozí a slabý proměnlivý vítr. Zítra čekáme malou oblačnost, jasno, polojasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti v Jeseníkách možnost lokální přehánky, případně bouřky. Teploty zítra 27 až 31 stupňů, na horách kolem 22 a i zítra bude vát spíše slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě nám, prosím, řekněte, jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak je 1021 hektopaskalů a vlhkost vzduchu je teď kolem 80%.
1: O počasí víme vše, co jsme vědět chtěli. Informace pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Děkujeme a přejeme pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: O čem se mluví?
3: Fotbalová aféra otřásá Karvinou. Etická komise FAČRu vyloučila městský fotbalový klub kvůli ovlivnění 3 utkání z první ligy. A potrestán byl i karvinský primátor a představitel MFK Jan Wolf. Je Karviná jen pomyslnou špičkou ledovce, nebo má posloužit jako odstrašující případ? Nepříjemnou kauzu ze Slezského klubu proberu se sportovním redaktorem a komentátorem Českého rozhlasu Lukášem Kaletou. V dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Teď krátce před osmou ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava odpovíme na otázku, kam vyrazit ve volném čase. Začíná festival Slunovrat v Opavě, dnes tam vystoupí například Vypsaná fixa nebo Mňága a Žďorb. Program se koná na několika místech Opavy a zahrnuje i debaty, divadelní anebo literární představení. Festivalové brány se otevřou ve 12 hodin. Ve 4 odpoledne začne ve Frýdecko-Místeckém turistickém centru na Záměckém náměstí videoprojekce, která diváky přenese do minulosti textil podniku Slezan. Uvidíte historické dokumenty mapující život a práci v textilním průmyslu. Součástí akce je i beseda s bývalým zaměstnancem Slezanu. A pozvám vás i do Farské zahrady v centru Ostravy, a to na představení s názvem Pradleny. Jde o nový cirkus v kombinaci s akrobací a humorem. To v podání souboru Holektiv. Začíná se v 17 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Firmy, které zaměstnávají handicapované, letos dostanou od kraje celkem 3 miliony korun. Ve Frýdku Místku je dnes den integrovaného záchranného systému. Na summitu Evropské 27 v Bruselu bude Česko prosazovat mírnější podmínky pro získávání emisních povolenek. A v regionu Severní Moravy a Slezska dnes bude oblačno až polojasno s teplotami do 27 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Celkem 3 miliony korun letos rozdělí hejtmanství mezi sociální podniky. O krajskou podporu se podělí 14 firem, které zaměstnávají lidi se zdravotním znevýhodněním. Krajské peníze letos putují například na zakoupení velkokapacitní pračky a sušičky pro prádelnu a nebo modernizaci chráněných dílen. Pokračuje náměstek hejtmana Stanislav Kopecký z Hnutí ANO.
3: Já bych chtěl jenom apelovat a sdělit těm budoucím žadatelům, že se nejedná ve smyslu podpory pouze na ty mzdy, na ty finanční odměny, ale i třeba na investiční akce, které jsou opravdu prokazatelně navázané na tu danou činnost.
1: U přehrady Olešná u Frýdku Místku se dnes lidé mohou setkat s policisty, hasiči, záchrannou službou i Červeným křížem. Na dní integrovaného záchranného systému návštěvníci uvidí například zadržení pachatele v ujíždějícím autě, záchranu na vodě anebo vyprošťování osob z havarovaného auta. Dopolední program je pro školy a děti si mohou vyzkoušet například základy první pomoci, říká náměstek primátora Lukáš Kmec z Hnutí ANO.
4: Blíží se nám letní prázdniny, kdy děti tráví více času venku nebo u vody a myslím si, že je důležité připomenout jim zásady bezpečného chování a postupy v různých krizových situacích.
1: Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Systém bezplatných emisních povolenek má v Unii skončit v roce 2034.
5: Česko není jedinou zemí, která se snaží ulehčit situaci provozům, jako jsou například menší podniky v papírenském nebo dřevozpracujícím průmyslu a keramičky. O úpravu podmínek pro získávání povolenek pro ně se snaží i Belgie, Itálie, Polsko nebo Rakousko. Český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se před summitem sejde s představiteli zemí podporujících politiku soudržnosti, ze které má v příštích letech Česko stále získávat peníze pro méně rozvinuté regiony. Odehraje se také první schůzka Visegrádské skupiny s novým maďarským premiérem Maďárem. Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Česko by mohlo mít nový významný den orla, schválil to Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by byl 28. srpna. Šlo o senátní návrh, předlohu proto teď dostane k projednání sněmovna. Den orla by měl připomínat událost z 28. srpna 1948. Tehdy členové této organizace na pouti na Svatém Hostýně demonstrovali proti komunistické totalitě a následně byly stovky členů Orla odsouzeny k vysokým trestům.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu Severní Moravy a Slezska polojasno, během dne přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách od 18 do 22 a vítr bude slabý, proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě počítejte s omezeným provozem v ulici Olbrychova, opravuje se tam vodovod a omezení bude platit do 25. června, tvoří se tam kolony.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dívám se na hudební playlist, který nás čeká v nejbližší půlhodině. Vidíme jména jako Chinaski, Jaromír Nohavica nebo Stevie Wonder. No a co se informací týče, už za chvíli tady bude Martin Písařík se svou rubrikou Co v učebnicích nebylo. No a protože se nám blíží dny s tropickými teplotami, tak my vás trochu schladíme, zaměříme se na sníh. Konkrétně tedy na sněhovou vločku. Už za chvíli.

0: Výjimečný trest žádá státní zástupce pro muže, který měl otrávit své kolegy Fridexem nastraženým v kofole. Toxickou směs také umisťoval v místech, kde se pohybují lidé bez domova. Případ dnes míří k Olomouckému soudu a my vám k němu více podrobností povíme krátce před 8:30. Teď přichází se svou rubrikou Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Důležitá informace, dneska nezmoknem a také se pěkně ohřejeme. Jak to aktuálně v regionu vypadá, srovnáme hory a nižší polohy. V Beskydech na vrcholu Lysé hory teď teplota 13 stupňů Celsia, v Ostravě už teď naměříte 20. Prognóza o dnešku hovoří jako o hezkém, převážně oblačném dni s teplotami až okolo 27 stupňů Celsia. Na horách, na hřebenech pak naměříte do 22.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 22 minut, Český rozhlas Ostrava, přejeme příjemné ráno. Olomoucký soud dnes začne řešit mimořádný případ traviče, který nastražil jedovaté nápoje pro své kolegy. Jeden z nich zemřel, druhý má vážné následky. Obžalovaný Jiří Kudlička se také pokoušel zabít toxickou směsí bezdomovce. Kriminalisté to vše odhalili náhodou, když ho zatkli za rozsáhlé požáry lesů na Bruntálsku.
1: Vše začalo loni tady v rozlehlých lesích na Bruntálsku, kde na několika místech žhář založil požár. Odhalila ho speciální svíčka se spožďovačem, kterou používal. Upřesnil po zatčení ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.
2: Z toho vzniklo poměrně velké masivní opatření, které trvalo bezmála měsíc a půl. Ten prostor byl obrovský, skoro 500 km čtverečních.
1: Jenže postupně kriminalisté odkrývali temnou minulost Jiřího Kudličky. Ukázalo se, že má na svědomí i otravu kolegů z firmy Excalibur Army ze Šternberku. Upřesňuje mluvčí krajského soudu Igor Krajdol.
3: Nejzávažnějším skutkem, který obžaloba klade obžalovanému k tíži, je otrávení spolupracovníků na pracovišti tím, že obžalovaný nalil do nápoje nemrznoucí směs a tuto následně umístil v lednici pro zaměstnance. Po jeho odchodu z pracoviště pak tuto směs dva ze spoluzaměstnanců vypili. Jeden z nich zemřel, druhý byl vážně zraněn.
1: Při výslechu policistům obžalovaný řekl, že se chtěl mstít, potvrdil náměstek policejního ředitele Martin Lichý.
4: Motiv u dokonané vraždy byla to nějaká jeho osobní zloba, věděl, že na tom pracovišti patrně skončí.
1: Jedovatou směs obsahující morfin nebo olovo umístil také v okolí Olomouce, říká mluvčí soudu Igor Krajdol.
3: Nejméně ve 4 případech umístil na různých místech v Olomouci, kde předpokládal pohyb osob bezdomova, kartony či láhve s ovocnými nápoji, které byly rovněž otráveny různými chemikáliemi.
1: Podle obžaloby si také připravoval speciální směs do výbušného systému pro případ, že ho přijdou policisté zatknout. V části kauzy, která se týká lesních požárů, ještě vyšetřování pokračuje. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Krajská policie odhalila organizovanou skupinu, která v Česku provozovala síť nelegálních heren. V této souvislosti policisté obvinili 15 lidí. Všichni jsou z Moravskoslezského kraje. Policisté je obvinili z účasti na organizované zločinecké skupině, neoprávněného provozování hazardní hry a taky zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Hlavnímu organizátorovi hrozí 12 let za mřížemi. Město Ostrava požádalo o demolici haly Tatran v centru města. Sportovní halu chce zbourat kvůli rozšíření rušné silnice na ulici Místecká ze 2 na 4 pruhy. Projekt zahrnuje i zastřešení v podobě protihlukové galerie. V rekreační lokalitě Karvinské moře začala výstavba nových parkovišť. Mají zvýšit bezpečnost a taky komfort návštěvníků. Potvrdila to mluvčí magistrátu Monika Danková. 83letého seniora z Ostravy Poruby, kterého hledala včera policie, našla večer chodkyně poblíž sanatorií Klimkovice a zavolala na linku 158. Muž byl zmatený, ale je v pořádku a nyní už je zpět u své rodiny, potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková. Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. 42letý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal 2letou smlouvu. Počasí bude oblačné až polojasné s teplotami do 27 stupňů, na horách kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuální dopravní varování máme z Opavy v ulici Hillova. Policie vyšetřuje nehodu 2 osobních aut, zranění tam nejsou a s opatrností projedete bez většího zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553.

0: Karvinsko, náš další cíl. Český Těšín plánuje přes prázdniny opravovat základní a mateřské školy. Město využije období, kdy jsou školy bez dětí, aby vylepšilo třídy, ale třeba i opravilo technické zázemí, anebo zvýšilo bezpečnost v okolí. Ve studiu už je reportérka Silvie Mikulcová, která zjišťovala podrobnosti. Silvie, pěkné ráno.
1: Dobré ráno, je to tak. Změny se dotknou několika školských zařízení v Českém Těšíně, a to základních škol Podzvonek a Havlíčkova a taky mateřských škol na Ostravské, Akátové a Moskevské ulici.
0: Tak co se na těch školách bude dít?
1: Já to vezmu postupně a budu hodně detailní. Novou základní školu Podzvonek čeká modernizace dvou tříd. Novou podobu bude mít odborná učebna pro přírodovědu a taky pro výuku cizích jazyků. Stavební firma tam opraví elektroinstalaci i osvětlení. No a žáci budou od září pracovat taky s novými počítači nebo třema brýlemi s virtuální realitou. Přibudou tam taky badatelské sady a mikroskopy. Velkou část této investice pak pokryje dotace. Základní školu na Havlíčkově ulici čeká rekonstrukce sociálního zařízení. Škola bude mít nové toalety ve všech patrech budovy. Tam ta investice vyjde asi na 1,5 milionu korun. No a u mateřských škol budou největší změny ve školce na Ostravské ulici. Tu stavební firma kompletně opraví. Radnice tam hlavně chce snížit její energetickou náročnost. To znamená, že tam budou nové zateplení, nová okna, dveře a tak dále. Ale nové bude i sociální zařízení. No a pak je tady ještě školka na Akátové ulici, která dostane úplně novou otopnou soustavu za necelé 2 miliony korun, protože ta aktuální je v havarijním stavu. A konečně školka na Moskevské ulici, tak abych byla úplně kompletní, bude mít novou střechu se vším všudy. Stavební firma vymění krytinu, opraví krov a nainstaluje nová střešní okna. A za to všechno město zaplatí přes 4 miliony korun.
0: Už jsme zmínili, že město se kromě oprav také zaměří na bezpečnost.
1: Je to tak, město chce postupně zvýšit bezpečnost pro chodce v okolí škol a školek. Ono je to velmi důležité hlavně pro děti a proto tam přes léto lépe nasvětlí přechod na Slezské ulici nedaleko tamní školy a chystá se v této lokalitě taky opravovat chodník. Už dříve tam vznikl nový záliv pro krátkodobé parkování aut, aby rodiče mohli bezpečně vozit a vyzvedávat děti.
0: Co vše se změní na školách a školkách v Českém Těšíně přes prázdniny, o tom teď hovořila ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava Silvie Mikulcová. Děkujeme za to.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Ráno je na severní Moravě a ve Slezsku příjemné, veskrze slunečné, co se teplot týče. Teď naměříte v Havířově 22,5 stupně Celsia, město Albrechtice na Bruntálsku hlásí teplotu 18,5 stupně. Předpověď na dnešek je velmi stručná, bude hezky. Počítejme s oblačností, ze které ale nebude pršet, teploty až 27 stupňů v nížinách, na horách pak naměříte do 22.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Před závěrem dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava ještě prosím přijměte pozvánku k poslechu naší pravidelné čtvrteční lékárny. Dnes se v ní budeme věnovat zraku. Pozvání do pořadu přijal doktor Petr Kudělka z Beskydského očního centra nemocnice Frýdek Místek. Spolu s ním se zaměříme na to, proč a jak se provádějí operace sklivce a sítnice. Začínáme 10 minut po 11. hodině. Už za pár minut začne dopolední program, tím vás provede Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se loučí Petr Souku, mějte pěkný, prosluněný den.
1: Zasmějte se s námi! A to jdou dvě blondýnky okolo rybníka a jedna tam spadne. No a samozřejmě se topí a topí a topí a najednou se nad ní ta voda zavře a ta blondýnka je pryč. A ta druhá blondýnka stojí a nechápavě vrtí hlavou a sama pro sebe si říká: jak se mohla utopit? Vždyť měla na nohou lodičky. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministři obrany států NATO budou jednat o investicích. Českotěšínská radnice plánuje v létě opravy škol. V Opavě začíná festival Slunovrat. Bude polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy má Lenka Blažejová. Vítejte. Ministři obrany států NATO dnes budou v Bruselu jednat o výdajích členských států na obranu a přípravách velkého červencového summitu aliance v Ankaře. Podle generálního tajemníka Marka Rutteho většina členských zemí v uplynulém roce investice do obrany významně navýšila. Na hranici 2% ale nedosáhly pouze Česko, Slovinsko a Albánie.
2: Za Česko se jednání v centrále NATO zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Tématem schůzky jsou kromě výdajů na obranu také plány evropských spojenců a Kanady převzít od Spojených států část odpovědnosti za obranu NATO v případě krize. Američané se totiž chystají omezit své prostředky určené pro alianci, včetně leteckých i námořních kapacit. Podle Rutteho jsou spojenci připraveni odpovědnost převzít. Jednání se v Bruselu zúčastní také šéf Pentagonu Pete Hexter. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Český Těšín o prázdninách opraví několik škol a školek ve městě. Základní škola Podzvonek získá dvě moderní učebny pro výuku přírodopisu a cizích jazyků. Škola na Havlíčkově ulici zase nové toalety. Děti se do mateřské školy v Ostravské ulici vrátí až v říjnu. Stavební firma přes prázdniny objekt zateplí, vymění okna a dveře. Radnice tak chce snížit energetickou náročnost.
3: Školka na Akátové ulici v létě získá novou otopnou soustavu, protože ta stávající už je v havarijním stavu. A mateřská škola Moskevská bude mít novou střechu. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Insolvenční správce zkrachovalé huti Liberty Ostrava podal žalobu proti čtyřem bývalým členům jejího představenstva. Žádá po nich skoro 19 miliard korun. Informoval o tom správců mediální zástupce Michal Štefl. Mezi žalovanými je i bývalý majitel Sanjiv Gupta. Správce žalobu podává, protože je přesvědčený, že lidi z představenstva jsou zodpovědní za úpadek huti. Firma Liberty Ostrava byla dříve majitelem stejnojmenné ostravské huti. Dostala se ale do dluhů, které nedokázala splácet a zkrachovala. V konkurzu loni správce prodal huť za zhruba 3 miliardy korun novému majiteli. Teď podnik působí pod názvem Nová huť. Vypsaná fixa, Lenka Dusilová, Mňága a Žďorb, ale také divadelní soubor Vosto 5 anebo Literatura a věda s Leošem Kyšou. Opava vítá festival Slunovrat. Ode dneška do soboty na něm vystoupí desítky hudebníků a součástí budou i podcasty nebo debaty.
4: Kapela Vypsaná fixa je jedním z největších hudebních lákadel festivalu. Dále vystoupí třeba Michal Horák. Program nabízí i Český rozhlas Plus a celou jednu stage má pro sebe pořad Jadrná věda, který uvádí spisovatel a novinář Leoš Kyša. Ten také představí svou novou knihu Poslední výstřel, na které spolupracoval s polským autorem Jakubem Čivěkem.
5: Česká a polská fantastika se jako nebojí, prostě jí trošku proti srsti. My tak jako se spojujeme s těmi Poláky, s polskými spisovateli, abychom Čechům ukázali polskou literaturu. Poláci zase chtějí Polákům ukázat tu českou literaturu.
4: Říká Kyša o vztahu české a polské fantastiky. Opava bude Slunovratem žít od čtvrtečního odpoledne až do sobotní noci. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude polojasno, přechodně oblačno, nejvyšší teploty kolem 27 stupňů, na horách kolem 22 a vítr jen slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Policie ještě stále vyšetřuje nehodu dvou osobních aut v Opavě Kateřinkách. Přes tamní ulici Hilova projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 4,5 minuty po 9. hodině, tohle byly zprávy s Lenkou Blažejovou. Péťu Soukupa už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. A i dnes, tedy ve čtvrtek 18. června, zahájíme magazínem Křížem krájem. Tentokrát vás vezmeme do Poodří, a to konkrétně na východní břeh rybníka Kotvice. Tam totiž stojí zámek v Nové Horce. A to bude náš nový cíl a také jeho výstava. Uslyšíte za malou chvíli. Teď ještě Michal David a taky třeba Nazaret. Tak tedy hezké dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Socha s hráškem, s knihou, socha evokující poležení na pohovce. To je jenom část z díla umělce Jana Zemánka, aktuálně instalovaná v areálu zámku v Nové Horce u Studénky. Výstava odkazuje na slavná regionální jména a zpestřuje návštěvníkům letní prohlídky zámku. Do Nové Horky vás za malou chvíli pozveme s magazínem Křížem krajem.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zajímavý umělecký zážitek si odnesou návštěvníci z prohlídky zámku Nová Horka. Interiér i prostor v parku před zámkem totiž zkrášlují sochařská díla regionálního výtvarníka Jana Zemánka. Každá ze soch má svůj osobitý příběh a kastelán Krištof Hivnar pro ně má i chytlavá jména. Natáčela tam Petra Štrimplová.
2: S kastelánem zámku Nová Horka Krištofem Hivnarem stojíme v renovovaném druhém patře v místnosti, které je teď vlastně výstavním sálem. Tady jsou teda dva artefakty plus grafiky na stojanech, tak popišme, co je k vidění.
3: Normálně se tu válí uprostřed místnosti vagabund a druhý od něho odchází. A oni se tak fakt jmenujou. Jsou to sochy sochaře a řezbáře Jana Zemánka, se kterým jsme se domluvili na celoprázdninový program. Venku před zámkem jsou jeho instalace inspirované osobnostmi Kravařska.
2: Tam se budeme podívat a mě zaujaly teda názvy tady těch, vy jste opravdu to popsal jako vagabund. Má někde cedulku? Že
3: ještě
2: vagabund.
3: Nemá, na cedulky čekáme. Přišla jste fakt čerstvě, my jsme to udělali... Minulý týden jsme instalovali a u toho jsme se shodli a panu Zemánkovi to nevadí, že ten vagabund opravdu jde, já jsem říkal, jak vlk, jen počkej, že mu ještě to cigáro chybí, ruce v kapse a jde.
2: Je to takový, ale jako ladný sklon toho dřeva. Zajímavě je to vlastně tvořeno, je to jak kdyby smontované, to není z jednoho kusu.
3: Není to z jednoho kusu, jsou to vlastně kusy trámu různě pospojované, uvidíte pak i na té lavičce. Důležité je, na to mě upozornil pan Zemánek, on má i klobouk ve tvaru kytary, protože správný vagabund, když se toulá krajinou a má kytaru.
2: No a tak to posluchač nevidí, to musím popsat. No. To Krištof Hivnar vlastně vagabundovi sundal ten klobouk, to je překliška nějaká. Jo. Je to opravdu natvarováno do toho těla kytary, teď už má vagabund klobouk vrácený zpátky na hlavu. Krásná záležitost a ten válející se tomu je líp.
3: To má pohoda, ruce za hlavou, tráva kolem a čeká, až na něho začne svítit sluníčko.
2: Komu se poštěstí válet se na zámku, že?
3: Přesně tak.
2: No a grafiky, které jsou teda tady k vidění, toto je výstavní místnost jediná, kde ten Zemánek je, plus teda ten venek.
3: Plus ten venek, jo, na prázdniny jsme se drželi skromně. A vidíte, že to jsou vlastně grafiky, které odpovídají trochu i těm lavičkám, jo? Jsou to vlastně taky, když to řekneme, prkínka, fošny smontované závitovýma tyčema a mají i různé názvy, ne všechny, ale uvidíte venku, vychází to vlastně z nějaké, řekněme, stejné inspirace pana Zemánka.
1: Říká kastelán zámku Krištof Hivnar. No a do Nové Horky se vrátíme zase po písničce, aby se dozvíte podrobné informace o sochách instalovaných v zámeckém parku. Ukrývají totiž slavná jména našeho regionu.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: O čem se mluví?
1: Fotbalová aféra otřásá Karvinou. Etická komise FAČRu vyloučila městský fotbalový klub kvůli ovlivnění 3 utkání z první ligy. A potrestán byl i karvinský primátor a představitel MFK Jan Wolf. Je Karviná jen pomyslnou špičkou ledovce, nebo má posloužit jako odstrašující případ? Nepříjemnou kauzu ze slezského klubu proberu se sportovním redaktorem a komentátorem Českého rozhlasu Lukášem Kaletou. V dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: 9 hodin a 19 minut, posloucháte magazín Křížem krajem, vracíme se na zámek do Nové Horky. Pozoruhodné umělecké pole vzniklo v zahradě před zámkem v Nové Horce. Návštěvníci si mohou prohlédnout sochy řezbáře a sochaře Jana Zemánka. Část instalace je také uvnitř zámku. Ta venkovní je originální a tak trochu zašifrovanou přehlídkou velkých men našeho regionu. S kastelánem Krištofem Hivnarem si artefakty prohlížela Petra Štrimplová.
2: Tak a to už my jsme před zámkem v zámecké zahradě.
3: U zámeckém parku.
2: Nebo parku. Zahradě. Kastelán Krištof Hivnar mě vede k těm artefaktům, které jsme zmiňovali vevnitř. To je vlastně druhá část té aktuální Zemánkové výstavy. Tak pojmenujme to. Mě to evokuje samozřejmě lavičku, ale je to k sezení?
3: No ona jako oficiálně si myslím, že se jmenuje jako Kravařsko zahrada identity. Mm-hmm. A pan Zemánek vlastně na těch, klidně, on se určitě neurazí, řekneme z těch lavičkách, odráží v těch lavičkách osobnosti významné, které se narodily tady v našem kraji. Takže kým bychom třeba začali, že on říká zahrádkář, to je tady ten,
2: ano,
3: který má ty kuličky zelené, žluté, ale vlastně je to podsta Johannu Gregoru Mendlovi, takže to nejsou kuličky, jsou to vlastně...
2: Je to hrášek.
3: Je to hrášek.
2: Tak.
3: Jo, stejně tak ta socha je Palacký, jo, zase lavička, ale má tam ty knihy, hřbety, takže zase odkaz knih, hřbety, ano, knih. Tam to je, tuším, podsta zase Jurkovičovi, že jo, na první pohled jednoduchá lavička, ale toho Jurkoviče nám to připomene...
2: Tím motivem folklorním, lidovým.
3: Ano. Aha. Pokud se nepletu, tak tohle je podsta Janáčkový, zase ta černobílá barva.
2: Notičky. Myslím, že
3: notičky, je to ten.
2: To je ale hádanka, já vám řeknu. Máte k tomu, no a tam ta ležící, to bude...
3: Já teď nevím, který z nich, abych se jako nedotkl, ale jeden z nich je prostě ležící Freud.
2: Ano.
3: Ale nevím, jestli
2: to znamená,
3: je to tam,
2: pohovka, psychoanalýza.
3: Ale myslím, že to je spíš tam ten, mm-hmm, že to víc evokuje, mm-hmm, tu pohovku. Tady toto bude další ležící vagabund, kterého jsme viděli už uvnitř.
2: Máte k tomu nějakou jako brožurku, kde by člověk věděl, s kým má tu čest?
3: Chystáme. Vy jste přišla čerstvě po instalaci, takže my nějaké nafocení a vysvětlivky k tomu chystáme. Nemáme ještě jasno, jestli to natvrdo jenom navštěvníkům sdělíme, ale myslím, že si s tím víc pohrajeme.
2: Tak.
3: Že řekneme ty atributy a ať se trošičku někteří zamyslí, kdo by to tak mohl být.
2: No a Zemánek?
3: Jan Zemánek, novojčínský sochař a výtvarník.
2: Takže vlastně další spojka do tohoto regionu.
3: Snažíme se být pořád jako místní a dávat prostor našim umělcům a našim lidem z našeho kraje.
2: Krištof Hivnar z Nové Horky, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: A další díl magazínu Křížem krajem tady v našem vysílání samozřejmě bude zítra po 9:00. V tom pátečním vydání vás vezmeme na náměstí Svobody do Frýdku Místku. To se totiž právě v tento den promění na taneční parket pod širým nebem. Na němž se představí v rámci folklorního festivalu hosté od nás i třeba z dalekého Peru. Poslední přípravy na roztančené náměstí nám zítra z Místku zprostředkuje Romana Kubicová.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Je 9:30, tohle byl Phil Collins, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. I pro dnešek má pro vás Jarka Vykoupilová připravenou babskou radu. Místo po komářím štípnutí nemusí být vidět, ani svědět, ani opuchnout. Stačí, když znáte pár triků, které vás zaručeně naučí naše dnešní babské rady. Začínáme za malou chvíli.
1: Hej,

0: České rady.
1: Reakce pokožky na komáří štípnutí je reakcí organismu na látky obsažené ve slinách komára. Typickými projevy jsou svědění, zarudnutí a menší otok. První pomocí bývá ochlazení postiženého místa. Chlad totiž snižuje průtok krve v okolí a pomáhá zmírnit svědění i otok. Vhodný je studený obklad nebo chladící gel. Velmi oblíbené jsou přípravky z aloe vera, které pokožku hydratují a sklidňují. Ideální je gel z čerstvě utrženého listu aloe, který se na místo nanese. Z přírodních prostředků můžete vyzkoušet také rozmačkaný list jítrocele, který používali už naše babičky. První pomocí se může stát také plátek cibule, který má mírně protizánětlivé vlastnosti. Zastavit svědění může i pár kapek tea tree oleje. Důležité je štípanec neškrábat kvůli případnému zanesení infekce. Komáry obecně přitahuje tmavá barva, proto v letních měsících noste volné světlé oblečení, které budavý hmyz odradí.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vojta Šňupárek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupárek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: 9 hodin a 40 minut posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je to neuvěřitelné, ale havířovský rugbyový tým hraje, funguje už 60 let. Za tu dobu odehrály jeho sportovní oddíly zápasy po celé Evropě a co víc, dokonce si z velké části sami členové klubu postavili i havířovské hřiště, kde, aby měli kde hrát. No a více se k tématu vyjádříme za malou chvíli, budeme se bavit s jedním z zakladatelů rugbyového klubu Havířov.

0: Je 9:45, doufám, že jste se moc nedojali. Tohle byla Céline Dion a vyladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Havířovský rugbyový klub letos slaví 60 let od svého založení. První žákovské mužstvo vzniklo v Havířově v roce 1966 a už za 4 roky hostil tamní stadion i mezinárodní utkání Evropského poháru mezi Československem a Jugoslávií. Později už hráli havířovští rugbysté třeba v Polsku nebo ve Francii. A já už po telefonu zdravím i jednoho ze zakladatelů havířovského rugbyového klubu Karla Gamana. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Havířovský rugbyový klub je tady už více než půl století. Jak si vy vzpomínáte na ty začátky a třeba i stavbu stadionu, který si postavili z velké části oddíly sami v akci Z, tedy dobrovolnických brigádách? Jaké jsou vaše vzpomínky?
1: No, já začnu jinou vzpomínkou. Vzpomínkou na už nežijícího trenéra a funkcionáře tehdejší zbrojovky na Dragonu Brno, Viktora Šťastného. Ten jednou prohlásil, že rugbysté jsou jako věrozděstové. Kam přijdou, tam zakládají rugbyová družstva. A Havířov je začátku... Ano?
0: Povídejte.
1: Havířov je začátku mítý kolega z výpolického oddílu Eda Maníček v zimě roku 65 s partou kluků na plásku mezi baráky v lednu 66. To nově vznikající žákovské družstvo přijala tělovýchovná jednota Slavie a Havířov. Já jsem do Havířova přišel v červnu v podstatě jako trenér. Postupně přibývali dorostenci a za 5 let jsme už měli i muže. Tehdy se dalo najít sportovně založené kluky na každém plácku mezi baráky. Stačilo jen chvíli sledovat a nabídnout si do oddílu. Dnes ty plácky zejí prázdnotou.
0: Povězte nám, ano. Co se za ty desítky let s havířovským rugby změnilo, jak ten klub funguje dneska?
1: Já bych ještě se vrátil k tomu, co jste říkal na úvod, tedy to ty dobrovolné brigády a podobně. Protože Slavia neměla žádná sportoviště, kromě sportovní haly. A takže bylo třeba začít budovat sportoviště pro venkovní sporty, pro rugby, pro atletiku. A na konci 70. let město schválilo stavbu hřiště v akci Z. Ovšem přípravné práce začaly už v roce 75 demolicemi baráku, likvidací porostu a pokračovali na stavbě hřiště, pak na výsadbě stromů a dalších prací. Prostě od roku 75 otevření hřiště v roce 82 členové oddílu odpracovali zhruba 18 000 hodin, ale ty práce pokračovaly přípravnými pracemi pro stavbu atletického stadionu, demolicí skladu výstavu a řadou dalších prací. Od roku 83 do roku 1990 to bylo další 20 000 hodin. Tím uzavírám tu kapitolu výstavba.
0: Vy teďka vlastně připravujete k tomu jubileu i oslavy klubové, které proběhnou už tuto sobotu. Jak to bude vypadat? Na co se můžete těšit?
1: Takže od 10 hodin poběží sportovní část. Od mladších žáků až po starší a děvčata nasledovat budou veteráni a od 16 hodin pak bude část společenská s předaním nějakých ocenění a dárků. A poté bude následovat vystoupení kapely Sirup Kabát Revival.
0: O 60. výročí rugbyového klubu v Havířově jsem se bavil s Karlem Gamanem, trenérem a rugbyovým závodníkem. Tak díky moc za rozhovor a ať se vám oslavy podaří.
1: Díky.

Za 4 minuty bude 10 hodin, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a my pro vás máme připraveny další aktuální zprávy.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová.
3: Deset hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Případ smrtelné otravy ve firmě Excalibur Army začal projednávat olomoucký soud. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou příští pondělí stávkovat. Národní fotbalový tým bude hrát druhý zápas na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Dnes bude v regionu polojasno, místy oblačno, teploty do 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Olomoucký krajský soud dnes začal objasňovat smrtelnou otravu ve firmě Excalibur Army ve Šternberku. Obžalovaný 48-letý Jiří Kudlička se přiznal, že svým kolegům v práci nastražil do kofoly Fridex. Státní zástupce ho podezřívá taky z umisťování jedovatých nápojů v místech, kde se pohybují lidé bez domova. Na pachatele přišli kriminalisté při vyšetřování série lesních požárů, upřesnil mluvčí soudu Igor Kreidl.
5: Obžalovaný nalil do nápoje nemrznoucí směs a tuto následně umístil v lednici pro zaměstnance. Po jeho odchodu z pracoviště pak tuto směs dva ze spoluzaměstnanců vypili. Jeden z nich zemřel, druhý byl vážně zraněn.
3: Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou příští pondělí stávkovat. Oznámila to iniciativa Veřejnoprávně s tím, že zaměstnanci stávkou projevují svůj nesouhlas s plánovanými změnami ve financování. Z České televize se do protestu zapojí několik stovek lidí a z Českého rozhlasu pak více než 1000 zaměstnanců. Ministr kultury Otto Klempíř z motoristů řekl, že jejich rozhodnutí respektuje. Stávku vnímá jako nesouhlas s částkou, se kterou mají obě média a příští rok hospodařit. A doplnil, že pokud budou televize a rozhlas propouštět zaměstnance, bude to vnímat jako selhání manažerů.
6: Podle mě, jestliže k tomuhle tomu přijde, tak si můžeme říct, že nezvládli manažerský transformaci, nezvládli ochránit své zaměstnance a najít úspory jinde. Já si nemyslím, že situace je tak dramatická, jako to někdo se snaží deklarovat do médií.
3: Vládní návrh zákona počítá s tím, že obě instituce budou příští rok hospodařit s podobným rozpočtem jako v roce 2024. Stejný rozpočet obě média měla i v předchozích zhruba 20 letech. Netradiční výstava bez vitrín a popisků, ale plná herních a interaktivních modelů je ode dneška k vidění v Olomouckém vlastivědném muzeu. Představuje základní pilíře lidské civilizace od vzdělání přes obchod až po náboženství. Pokračuje autor výstavy Alexandr Ivanov.
7: Návštěvníci budou tady experimentovat skrze 8 základních pilířů, které se spojují nebo často objevují v rámci civilizací napříč časem pomocí exponátů, které ty principy učí. Můžete si na všechno šáhnout, všechno si vyzkoušet. Není tu nic, co by odkazovalo na typickou muzejní výstavu, je to taková spíše civilizační herna.
3: Výstava Pilíře civilizace bude v Olomouckém vlastivědném muzeu otevřená do konce června příštího roku. Sport. Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Národní mužstvo potřebuje v boji o postup ze skupiny zvítězit. Zkušený kouč ale před klíčovým zápasem nervozitu necítí. Utkání začne v 18 hodin.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu polojasno, přechodně oblačno, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách 18 až 22 stupňů Celsia a vítr slabý proměnlivý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Dejte aktuálně velký pozor v ulici Malý Colorado ve Frýdku Místku. Je tam aktuální nehoda dvou osobních aut se zraněním. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 4,5 minuty po 10. hodině ladíte Český rozhlas Ostrava. Tohle byly zprávy. Další vám Lenka Blažejová přednese v 11 hodin. Teď v dopoledním programu určitě nás čeká další ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Dneska jsem docela fáral v mapách a zjistil jsem, že tahle ta otázka bude prostě o vodě a vodstvu. Tak se připravte, protože vyhrát můžete úžasnou audioknihu a také rozhlasový merch. Nebude chybět samozřejmě pozvánky, kulturní tipy, to abyste se dnes na severní Moravě a ve Slezsku nenudili. A přineseme i reportáž z festivalu pískových soch na Pustevnách. Tolik naše dosavadní nabídka. Hezké dobré dopoledne na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, tady je Milada z Petřvaldu.
1: Milada z Petřvaldu?
2: No.
1: Z Petřvaldu u Ostravy nebo u Nového Jičína?
2: Ano, u Ostravy.
1: U Ostravy. No tak to si myslím, že tahle otázka by pro vás nemusela být složitá, protože je přímo z vaší oblasti, kde žijete. Tak to vás možná bude bavit.
2: Tak no, bude.
1: Jdeme na to?
2: Jdeme na to, ano.
1: Tak dobře, poslouchejte. Má pouhých 14 kilometrů od svého pramene v Orlové Lazích až po ústí do řeky Odry u Bohumína. Přestože je tento potok jen méně významným přítokem řeky Odry, tak po celém svém toku je lemován soustavou desítek rybníků, vybudovaných na přelomu 14. a 15. století, které tvoří charakteristickou podobu kulturní krajiny Ostravské pánve. Jak se jmenuje potok, v jehož povodí najdete slavný rychvaldský rybník Skučák, orlovský rybník Kout nebo slavný heřmanický rybník v Ostravě? A tenhle ten potok se jmenuje za A Heřmanická stružka, za B Bohumínská stružka a za C Orlovská stružka.
2: Tak já bych dala na to C, tu Orlovskou.
1: A máte naprostou pravdu, Orlovská stružka odvádí z širokého okolí všechny vody přes rybníky rovnou do řeky Odry a vy vyhráváte krásnou audioknížku a dárečky Českého rozhlasu Ostrava.
2: No, děkuju.
1: Blahopřeju a zůstaňte prosím ještě chvíli na telefonu.
2: Děkuju.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: V Opavě začíná festival Slunovrat, v Končicích pod Ondřejníkem si můžete prohlédnout dřevěný kostel svatého Prokopa a svaté Barbory a v centru Ostravy se chystá unikátní divadelní představení přímo ve Farské zahradě. Podrobnosti v našem vysílání za malou chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 10 hodin a 24 minut. V Opavě začíná festival Slunovrat. Dnes tam vystoupí například Vypsaná fixa nebo Mňága a Žďorb. Program se koná na několika místech Opavy a zahrnuje i debaty, divadelní a literární představení a mnoho dalšího. Festivalové brány se v Opavě otevírají už ve 12 hodin. Dnes se můžete také blíže seznámit s dřevěným kostelem svatého Prokopa a svaté Barbory v Končicích pod Ondřejníkem. Od 14 hodin tam zájemce čeká povídání o historii a prohlídka této památky. No a pozveme také do centra Ostravy, konkrétně do Farské zahrady, kterou najdete na Střelniční ulici, na představení s názvem Pradleny. Jde o nový cirkus v kombinaci s akrobací a humorem, a to v podání souboru Holektiv. Začátek představení je v 17 hodin ve Farské zahradě v centru Ostravy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: No a na Pustevny se po roce vrací festival pískových soch. Před hotelem Tanečnica sochaři dokončují několik metrů vysoké plastiky ptáků, zařazených na červený seznam ohrožených druhů. A my se na Pustevny vypravíme už za malou chvíli.

0: Na Pustevnách v Beskydech chystají festival pískových soch. Před hotelem Tanečnice dokončují sochaři několik metrů vysoké sochy ptáků z červeného seznamu ohrožených druhů. Při práci je sledovali i děti, které vyrazily na Pustevny na školní výlet.
1: Červený seznam, říká vám to něco?
2: Ne.
3: Ne.
1: A víte, že to je seznam ohrožených živočichů, třeba taky ptáků?
2: Ne.
1: Vůbec netušíte? Na tom seznamu jsou zapsáni všichni ptáci, které znázorňují ty sochy z písku, které jsou tady před hotelem Tanečnica. Tak poznáváte je?
2: Jo.
4: Sova.
5: Sova.
6: Vodňáček.
7: A papoušek.
8: Tetřev.
1: Děti z brněnské základní školy odcházejí do hotelu. My jsme teď před hotelem Tanečnica. Jak když se otočím, napočítala jsem tady 9 soch. Část z nich už má svou podobu, zbývající jsou jakési hromady. Silvestr Mikuláštík teď ještě upravuje tu jednu z udusaných hromad lopatou.
9: Právě to z důvodu toho, že aby jsme vůbec byli schopni ten materiál uhutnit, tak se to musí takhle skládat na sobě, dělat postupně ty patra, do kterých vlastně jakoby se ten písek navozí, zahutní a následně se znova na to dá další patro a takhle po patrách se to vlastně staví podle toho, které sochy jak mají být velké, jak vysoké.
1: S organizátorkou Ditou Korčák teď pozorujeme pracovníka, který zabíjí do země kuly s cedulemi označující jednotlivé sochy. Jaké je téma letošního festivalu pískových soch?
10: Letos jsme si vybrali jako téma ohrožený svět ptáků a jsou to ptáci, kteří se nachází na červeném seznamu ohrožených druhů, nejenom na tom světovém, ale i na českém seznamu. A letos tady mohou návštěvníci vidět třeba aru hyacintového nebo sovu sněžnou a třeba i ty české právě ohrožené ptáky.

0: aby to udržel ten písek. No.
1: Ty další sochy se zatím jen postupně vylupují tím, jak sochaři přijíždějí. Co tady dalšího uvidíme? Co můžeme prozradit?
0: Tady bude páv, orel, papuchálek a chocholouš.
1: Sochař Marian Maršálek bere do ruky fukár a z dokončených částí soch odstraňuje přebytečný písek. Na závěr ještě ošetří speciálním postřikem, který sochy ochrání před nepříznivým počasím. Hotovou výstavu na Pustevnách si návštěvníci budou moci prohlédnout od neděle. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: příští rozhlasové lékárně se budeme věnovat našemu zraku. Pozvání do pořadu přijal doktor Petr Kudělka z Beskydského očního centra nemocnice Frýdek Místek. A spolu s ním se zaměříme na to, proč a jak se provádějí operace sklivce a sítnice. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin a 42 minut. Venku máme docela pošmourno, ale zima tam rozhodně není. Jak je u vás tady v centru Ostravy, to vypadá poměrně šedivě dneska. Každopádně nestrácíme hlavu, za malou chvíli pro vás máme připraven tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Artur Kubica, náš rozhlasový zahradník a kutil, se tentokrát zaměří například na pěstování exotické krásky, které se říká diplodenie. Diplodenie, tak to slyším úplně poprvé tohleto slovo. Doufám, že v tom nedělám žádnou chybu, ale vy zkušení zahradníci určitě víte, co to je diplodenie. No a my, co to nevíme, tak si poslechneme Dvakrát měř a jednou řeš za malou chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Dipladenie. Jak se o ní starat? Co dělat, aby rostla? Takže tu máme radu pro milovníky exotické krásky, kteří hledají nějakou novinku pro své balkóny a terasy. Přestože dipladenie je původem až z Brazílie, možná jste se s ní setkali na dovolené v jižních krajích, kde se její několikametrové stonky ukrývaly pod záplavou rudých anebo růžových květů. Jak to udělat, aby dobře rostla a kvetla v našich podmínkách? Je to popínavka a pěstuje se v květináčích. Má ráda dostatečně světlou polohu, ale chráněnou před přímým sluncem. Do začátku října je na balkoně a když nastanou podzimní plískanice, tak ji dáte domů, na chodbu, ale pozor, teplota by tam neměla klesnout pod 13-14 stupňů Celsia, protože dipladenie je rostlina teplomilná. No a na jaro ji dáte zase na okno v obýváku, kde je takových 20 stupňů a brazilská kráska vám bude vděčná. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za 4,5 minuty tady budou připraveny další zprávy. Dozvíte se například, že Česká národní banka dnes oznámí novou výši základní úrokové sazby. Po dlouhé době je ve hře její zvýšení, tak uvidíme, s čím přijde Lenka Blažejová do studia v 11 hodin.

0: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lenka Blažejová za okamžik.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Firmy, které zaměstnávají handicapované, letos dostanou od kraje celkem 3 miliony korun. Česká národní banka dnes oznámí novou výši základní úrokové sazby. Po dlouhé době je ve hře její zvýšení. V Ostravě se chystá festival pouličního divadla. Bude polojasno, místy oblačno, teploty dnes do 27 stupňů Celsia. Hezké dopoledne, jsou tady aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Celkem 3 miliony korun letos rozdělí hejtmanství mezi sociální podniky. O krajskou podporu se podělí 14 firem, které zaměstnávají lidi se zdravotním znevýhodněním. Krajské peníze letos putují například na zakoupení velkokapacitní pračky a sušičky pro prádelnu anebo modernizaci charitních dílen. Pokračuje náměstek hejtmana Stanislav Kopecký z Hnutí ANO.
4: Já bych chtěl jenom apelovat a sdělit těm budoucím žadatelům, že se nejedná ve smyslu podpory pouze na ty mzdy, na ty finanční odměny, ale i třeba na investiční akce, které jsou opravdu prokazatelně navázané na tu danou činnost.
2: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Poprvé po 4 letech by mohlo dojít k jejímu zvýšení. Možné je ale i ponechání sazby na dosavadní úrovni 3,5%.
5: Podle komentářů členů bankovní rady centrální banky se zdá, že jsou obě varianty zhruba stejně pravděpodobné a rozhodne se až přímo při dnešním hlasování. Ve prospěch zvýšení základní sazby o 0,25% bodu mluví pokračující zvýšená inflace ve službách, rychlejší růst mezd a hlavně geopolitická rizika, tedy války na Ukrajině a Blízkém východě, případně obchodní politika Spojených států. Naopak celkově nižší květnová inflace by spíš podporovala ponechání sazeb na stejné úrovni, která platí už víc než rok. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní centrální banka ve 14.30. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
2: Dělníci dnes zahajují v Mikulovicích na Jesenicku opravy 18 cest, které poškodila nebo kompletně odplavila velká voda při předloňských záplavách. Práce za zhruba 60 milionů korun potrvají do září. Pokračuje starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
6: Povodní byly pouze zasypány a teď by se měly ty komunikace dotáhnout již do standardní podoby. Máme spoustu komunikací, to je část komunikace Hlucholiska, Kamenická, Potoční, komunikace v širokém rodě za poštou. Myslím si, že se jedná plus minus o částku kolem 60 milionů.
2: Festival v ulicích, který se bude konat v Ostravě po Rubě 26. a 27. června, nabídne vystoupení více než 200 pouličních umělců ze 16 zemí světa. Návštěvníci akce v Ostravě tak budou moci vidět třeba akrobaty z Ghany nebo Chile, anebo ohňovou show z Austrálie. Uvedla to ředitelka festivalu Petra Hradilová.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně oblačno, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na horách 18 až 22 a vítr bude slabý proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Aktuálně z dopravy pozor, v Ostravě v křižovatce ulice Nádražní a 30. dubna se srazila 2 osobní auta a je tam částečně omezený provoz.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Čtyři minuty po 11. hodině Lenka Blažejová se těmito zprávami s vysíláním Českého rozhlasu Ostrava pro dnešek rozloučila. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Michal Šofr. No a pokud nás sledujete na online rozhlasových kamerách, už teď si můžete přepnout na Studio 2, protože v sousedním studiu už sedí má milá kolegyně Naďa Čvančarová a chystá dnešní lékárnu. O čem bude dnešní pořad, tak to vám prozradím po písničce. Tak tedy krásné dobré dopoledne. Na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A dnešní rozhlasovou lékárnu věnujeme našemu zraku. Pozvání do pořadu totiž přijal pan doktor Petr Kudělka z Beskydského očního centra Moravskoslezské nemocnice ve Frýdku Místku. No, spolu s ním se tedy zaměříme na to, proč a jak se provádějí operace sklivce a sítnice. Lékárna začíná za malou chvíli.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, vážení posluchači. Dnešní lékárnou vás provede Naďa Čvančarová a náš pořad tentokrát zasvětíme našemu zraku. Konkrétně onemocněním sítnice, operacím sítnice a všemu, co s tím souvisí. Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava už teď vítám našeho hosta, a to doktora Petra Kudělku z Beskydského očního centra nemocnice Frýdek Místek. Já vám přeji hezký den, pane doktore, děkuji, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání a taky přeji dobré dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pane doktore, jak byste nám tady popsal alespoň stručně sítnici a to, jakou roli hraje při našem vnímání a vidění světa?
2: Ano, no sítnice je velmi důležitý orgán v oku, který vlastně umožňuje to, že vlastně převede ten světelný podnět, který jde přes optická média oční, čili rohovku, čočku, a dopadá na sítnici, a ta sítnice vlastně převede ten světelný signál v jakési elektrické potenciály, které potom dále putují zrakovou dráhou do mozku a umožňují nám vlastně vytvořit ten obraz, který poté vidíme.
1: A čemu konkrétně vděčíme za to, že vidíme ostře a že můžeme vnímat celé spektrum barev?
2: Je to právě díky vlastně světločivným buňkám, které jsou přítomné v sítnici. Za barevné vidění jsou zodpovědné čípky, které jsou nahromaděné vlastně v centru sítnice, které říkáme žlutá skvrna. A samozřejmě, abychom viděli i všeru a abychom viděli vlastně periferii a abychom vnímali i svět okolní, nejenom teda to, co je přímo před náma, tak potom vlastně v sítnice obsahuje i tyčinky, kterých je několikanásobně více, a ty jsou právě zodpovědné za vidění vlastně za šera. Oni jsou velmi citlivé na jakýkoliv drobný impuls a nebo vlastně vidění za nějakých horších vlastně světelných podmínek.
1: Už jste zmínil výraz žlutá skvrna. Když se chceme něco alespoň málo dočíst o sítnici, tak narazíme taky na pojem slepá skvrna. Můžete nám v tom udělat trochu jasno?
2: Přesně tak. Vlastně to jsou takové dva základní pojmy na té sítnici. Žlutá skvrna a slepá skvrna. Ta slepá skvrna je vlastně místo, odkud ze sítnice vychází vlastně zrakový nerv, který potom převádí ty světelné podměty právě na ten elektrický signál vlastně do mozku a vytváří se obraz. Ale zároveň samozřejmě ta sítnice potřebuje výživu, takže tou slepou skvrnou vlastně v tom optickém kanále, kromě toho zrakového nervu, vstupují i cévy, které tu sítnici zásobují.
1: My se dnes budeme věnovat tady operacím sítnice, tak nakolik závažná a různá můžou být onemocnění sítnice?
2: Samozřejmě, co se týče nemocí sítnice a s tím spojené vlastně i nemoci sklivce, čili my se vlastně bavíme o části oka, která je za oční čočkou, protože určitě posluchači samozřejmě mají mnozí i zkušenosti s operativou šedého zákalu očního, takže to je vlastně operace na přední části oka, ale potom je vlastně část, která je za tou čočkou, a ten parata právě tvoří sítnice a sklivec, a touhle vlastně problematikou se zabýváme. Jednak v sítnicových poradnách vlastně, kde probíhá léčba buď konzervativní, nebo laserová, anebo vlastně u některých diagnóz chirurgická.
1: A ty důvody vlastně, když sítnice onemocní, tak co to všechno může být?
2: Velkou skupinu onemocnění tvoří vlastně věkem podmíná makulární degenerace. Toto onemocnění je vyloženě spojeno s věkem, prostě populace nám stárne, vlastně ta křivka prostě bohužel jakoby i to spektrum těch pacientů prostě, které my vyšetřujeme, tak ta věková hranice se neustále posouvá, a tak samozřejmě se čím dál tím více setkáváme právě tady s těmito nemocemi. Na vlastně tyhle onemocnění bohužel zatím nějaká léčba účinná, která by to onemocnění definitivně vyřešila, neexistuje, ale máme určité možnosti u vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace vlastně léčbou to onemocnění nějakým způsobem zbrzdit nebo zastavit a těm pacientům vlastně prodloužit nějakou dobu vlastně funkční vidění nebo i vlastně to vidění vylepšit. To je naším cílem. To je vlastně jedna skupina onemocnění, a potom je druhá, kde už můžeme vlastně zasáhnout operativně. ty nemoci vlastně bych rozdělil vlastně do tří skupin. První skupina je vlastně jsou nemoci sklivce vyloženě, znamená může dojít k zakrvácení do sklivce, můžou tam být nějaké výraznější zákaly, které my dokážeme vlastně tou operací odstranit. Druhá velká skupina onemocnění je právě na rozhraní sklivce, který vyplňuje vlastně tu oční kouli a té samotné sítnice. To jsou choroby vitromakulárního rozhraní, kde vlastně ten sklivec působí nejrůznější vlastně tahy na tu sítnici a prostě může tu sítnici jakoby ovlivňovat a poškodit. Takže my jsme schopni vlastně zasáhnout tím pádem a ten všecko to, co tam nepatří, čili jednak ten sklivec, jednak nějaké vlastně už nějaké vlastně nálezy vlastně, které jsou před tou sítnici jako nějaké membrány, tak jsme schopni odstranit a tu sítnici uvolnit. A třetí, samozřejmě velká skupina jsou samotné nemoci sítnice, kde velká skupina tvoří samozřejmě diabetici a diabetické retinopatie pokročilé.
1: A je to. Pro první vstup. Tolik tedy o zraku a operacích sítnice. Dnes hovoříme s doktorem Petrem Kudělkou, lékařem Beskydského očního centra nemocnice Frýdek Místek. A vy teď máte, vážení posluchači, jedinečnou možnost se sami také zeptat. Pokud zavoláte na číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Proč a jakým způsobem se operuje sítnice a nakolik se těmto zákrokům věnují také v Beskydském očním centru nemocnice Frýdek Místek. Tak i o tom dnes hovoříme s očním lékařem Petrem Kudělkou, kterého se můžete případně ptát i vy, vážení posluchači. A už tady také máme dotaz některé z našich posluchaček. My vám přejeme dobrý den.
2: Dobrý den. Prosím vás pěkně, chtěla bych se zeptat pana doktora ohledně skrývce. Doufám, že jsem to dobře vyjádřil. Pane doktore, nezávisle na sobě dvě lékařky, ke kterým jedné chodím a k druhé jsem chtěla, jako aby mi to potvrdila, vyvrátila. Obě dvě mi tvrdí, že skrývec nejde operovat. Jedná se mě o to, že se mi stalo, bude to možná 3-4 roky, že mě to znervozňuje před, já nevím, jak vám to popsat, před očima, když se dívám, mi prostě lítají dvě takové černé tečky. Možná, když nejsem vyspaná, tak jedno je, ta tečka je černější, druhá to. Proč mi před těma očima lítají prostě, něco mi před očima lítá.
1: Mm-hmm. Děkujeme za dotaz, tak to určitě není samotná paní posluchačka s tímto problémem, pane doktore.
3: Dobrý den, já vás zdravím. Dotaz chápu, určitě tady s tím problémem, který máte vy, tak se setkáváme velmi, velmi často. Souvisí to s věkovými změnami, které vlastně v tom oku nastávají a se změnami vlastně v tom sklivci, protože po 50. roce života vlastně ten sklivec skapalňuje a vznikají v něm takové vláknité útvary, které tam můžou prostě se pohybovat a vy to můžete v tom zorném poli oka vidět. Ano. To vám způsobuje ty potíže. Samozřejmě potom ten sklivec vlastně se i odlučuje od sítnice, vzniká tam potom vlastně taková kondenzovaná ta zadní plocha sklivce, která, když se dostane do toho zorného pole, tak je to velmi nepříjemné. Technicky to samozřejmě operovat jde. My jsme schopni ten sklivec odstranit, ale musíte si uvědomit, že ta operace vlastně samotná je poměrně velká zátěž pro to oko a nese i svá rizika. Takže pokud opravdu tam není žádný jiný problém než ty zákalky a vy jinak vidíte dobře, ostře a máte třeba ještě i svoji oční čočku, která není operovaná, tak je velmi rozumné od vašeho očního lékaře, že vlastně vás od té operace odrazuje, protože samozřejmě ty potenciální rizika, a o kterých se ještě tady asi budeme bavit, a třeba rozvoj šedého zákalu po té operaci, protože když už do toho oka vnikneme, tak samozřejmě ta čočka může zareagovat tím, že vlastně se rozvine šedý zákal. Tak ty potenciální rizika jsou větší než potom eventuálně ten přínos.
1: Takže nezbývá, než si zvyknout a smířit se s tím.
3: Přesně tak. Existují různé možnosti, jakoby oční yoga, když třeba s tím okem zkusíte doleva, doprava, nahoru, dolů pohýbat, tak oni většinou ty zákalky jsou trošku mobilní a z toho zorného pole odplují. Existují potom podpůrné kapky, jody, draselny, sodny, které třeba částečně pomáhají ty zákalky odstranit. Takže opravdu rozumné nejdříve vyzkoušet nějakou tu konzervativní metodu.
1: Děkuji, pane doktore, a máme tady další dotaz. Kdo se dovolal do dnešní lékárny? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Malchárková. Já bych se chtěla zeptat pana doktora. Prosím vás, já jsem byla na šedý zákal, obě oči mám operované, bylo všecko v pořádku a pak jsem mi zjistili, chodím na pravidelnou kontrolu a zjistili mi, že mi tam něco roste. Takže pan doktor to konzultoval s panem primářem, no a vzali mě na operaci. No a po té operaci bohužel mi oznámili, že se 5% operace nepodaří a že já patřím mezi těch 5%. Takže na to levé oko nevidím, ale někdy se mi zdá, když se podívám dolů, že bych mohla něco vidět ještě.
1: Tak děkujeme za zavolání. Ano, zkusíme poprosit o radu pana doktora, aby se vyjádřil takto na dálku k vašemu stavu.
3: Určitě je to těžké, když samozřejmě nemám žádné jakoby dispozici, žádné podklady, co konkrétně tam bylo za onemocnění. Samozřejmě tak, jak to paní popisuje, že tam něco rostlo, tak mohlo se jednat právě o třeba nějakou tu chorobu toho vitromakulárního rozhraní, čili na rozhraní sklivce sítnice, že tam byla nějaká blána, která tam prostě na té sítnici vlastně rostla, která za tu sítnici tahala. Jo. Což standardně vlastně se operuje, dělá se to samozřejmě, je to operace jako každá jiná, takže samozřejmě komplikace mohou vzniknout z toho, jak paní to popisovala. Zřejmě tam došlo potom k odchlípení sítnice a část té sítnice vlastně už se nepodařilo zachránit, čili paní vidí vlastně jenom na určitou část zorného pole.
1: Tak a odchlípení sítnice, to je to, čemu se budeme věnovat hned po písničce. Hostem dnešní lékárny je doktor Petr Kudělka, zástupce primáře Beskydského očního centra nemocnice Frýdek Místek.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A my se dnes v pořadu Lékárna věnujeme onemocněním sítnice, jejich diagnostice, léčbě a operacím. Naším hostem je doktor Petr Kudělka z Beskydského očního centra nemocnice Frýdek Místek. Pane doktore, pojďme už tedy představit, co to je odchlípení sítnice, v čem to spočívá a k čemu v oku dochází.
2: No, odchlípení sítnice je vlastně jeden z akutních stavů v oftalmologii, čili v očním lékařství, a dochází vlastně k tomu, že ta sítnice, složka, čili ta nervová složka sítnice, se odchlípí od té podkladní vrstvy, od toho pigmentového epitelu.
1: Čím je to nebezpečné?
2: Nebezpečné je to tím, že vlastně ty fotoreceptory, jak

0: skvrnu, kterou jsme zmiňovali, tak ten pacient vlastně velmi rychle ztrácí to centrální vlastně vidění a to vidění se velmi rychle horší.
1: My v tomto budeme za chviličku pokračovat, ale dopřejeme si ještě jeden dotaz někoho z našich posluchačů nebo posluchaček. My vás zdravíme, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Hrabovky.
0: Dobrý den.
2: A já bych se chtěla pana doktora zeptat. Pane doktore, mám po operaci obou očí šedého zákalu. Mám tam nějaký problém ze sítnici, ale chci se zeptat na jednu věc. Paní doktorka mě teď posílá na aplikaci injekci do očí. Chtěla jsem se zeptat, o jaký stupeň se mi posune třeba vidění. Já už nevím, jak bych se měla jinak zeptat. Budu chodit na ty injekce. O kolik se mi zvedne vidění? O kolik budu mít procent větší vidění? Děkuji za odpověď.
1: Také vám děkujeme, pane doktore.
0: Určitě. V krátkosti vlastně tím jsme se věnovali vlastně prvnímu stupu, to jsou ty neurodegenerativní onemocnění, ty vlastně věkem podmíněná makulární degenerace. Bohužel toto onemocnění, jak jsem říkal, nevyléčitelné, ale ty injekce vám pomohou udržet co nejdéle aspoň stabilní funkční vidění, jako máte teďka, anebo mírně zlepšit. Takže nedá se to říct procentuálně, ale i to, že vám to vidění vlastně nebude klesat a nebude se zhoršovat, tak si myslím, že to stojí za to. Takže určitě na tu léčbu, kde vás paní doktorka odeslala, jděte. To je moje doporučení.
1: Tak děkuji. Pojďme se vrátit k odchlípení sítnice. Jak už jste říkal, může to být velice závažný stav, tak jaké příznaky bychom neměli ignorovat?
0: Určitě bychom neměli ignorovat nějaké výraznější zákaly ve sklivci. Nejsou to vlastně ty, které, o kterých třeba hovořila posluchačka, dvě tečky, které prostě už tam vnímá dlouhodobě, ale opravdu prostě pacient se zbudí a najednou vidí prostě vyloženě, uvádí se padající saze a potom samozřejmě můžou tím, jak ta sítnice vlastně, jak tam vzniká ta díra, tak ta sítnice je drážděna, vysílá elektrické impulzy a pacienti to často vidí jako záblesky. Takže ty jsou taky dalším varovným příznakem. No a potom, když už se objeví nějaký stín, který nemizí někde v periferii, tak to už je právě ta odchlípená sítnice z periferie a to už by člověk opravdu neměl na nic čekat a vyhledat očního lékaře co nejdříve, po případě oční pohotovost.
1: Mm-hmm. Může nastat také akutní odchlípení sítnice vlivem nějakého třeba úrazu?
0: Ano, samozřejmě nejčastější predisponující faktor je krátkozrakost, protože to oko prostě je delší, ta sítnice je více napnutá, ten sklivec tam více pracuje, ale u mladých lidí samozřejmě po úrazu může dojít nějakým otřesům, které právě můžou vyvolat vznik trhliny a potažmo potom odchlípení sítnice. Takže určitě to je zase akutní stav, pokud by došlo k nějakému úrazu očním, to znamená hodně často míčové sporty, to znamená míč do obličeje, míč do oka, nebo tenisový, badmintonový míček, anebo i nějaký tupý prostě úraz, tak pokud by se objevily potom nějaké ty příznaky, o kterých jsem mluvil, blýskání, zákalky, padající saze, opona nějaká zatahující se, nebo stín z periferie, určitě doporučuji co nejčastěji vyhledat očního lékaře. Mm-hmm.
1: A léčbě a operacím sítnice se budeme věnovat v našem posledním vstupu. Já připomínám, že naším hostem je dnes oční lékař Petr Kudělka.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ještě jednou se v pořadu Lékárna vracíme k našemu dnešnímu tématu a tím jsou onemocnění a operace sítnice. Hostem dnešní rozhlasové lékárny je doktor Petr Kudělka z Beskydského očního centra nemocnice Frýdek Místek. Pane doktore, jak tedy vypadají operace sítnice? Jak se sítnice operuje? Jak to vypadá?
2: Operace sítnice vlastně provádí, se v dnešní době provádí už vlastně mininvazivně. Ty vstupy, vlastně, které my provádíme do toho oka, jsou velmi malé, menší než u operace šedého zákalu. Když to posluchači vlastně představili, tak ta velikost toho vstupu je 0,5 milimetru. Už se používají systémy, které mají pod 0,5 milimetru.
1: Takže využíváte nějaký operační mikroskop?
2: Přesně tak, operační mikroskop a ty vstupy vlastně do oka. Jeden vstup je vlastně pro infuzi, aby neustále v tom oku byla vlastně, aby to oko nám vlastně drželo ten tvar, aby bylo vlastně natlakováno. Další vstup je pro nějaké světlo, abychom vlastně do toho oka viděli a třetí vstup je pro nástroj, kterým potom pracujeme. Samozřejmě existují techniky vlastně bimanuální operativy, ale ty se využívají jenom nějakých konkrétních složitějších případů. Základní princip toho odchlípení sítnice je najít, detekovat díru, nebo respektive všechny díry, které na té sítnici jsou, které tu odchlípení způsobily nebo potenciálně mohou způsobit, odstranit z oka sklivec, který vlastně za tu sítnici a za ty díry tahá, ty díry ošetřit, ta díra se dá ošetřit buď to laserovým ošetřením, anebo zvenku, z vnější části oka zmrazením, kde se vlastně vytvoří jizva a tím pádem ta díra se vlastně zalepí. A aby vlastně ta sítnice potom zase se vrátila do původního stavu a přiložila se, tak používáme takzvanou vnitřní tamponádu. To znamená, to oko místo toho sklivce vyplníme. Buď to plynovou tamponádou, která je dočasná, ten plyn sám vlastně, abychom z oka vyprchá, když to tak řeknu, aniž bychom nějakým způsobem museli zasahovat. V těch složitějších případech musíme volit tamponádu silikonovým olejem, který potom je potřeba z oka vypustit, takže pacienta potom čeká další operace.
1: Jak dlouho zhruba taková operace sítnice trvá a provádí se především v lokální anestezii v dnešní době?
2: Ano, v dnešní době už opravdu díky tomu pokroku té techniky, že ty vstupy jsou mininvazivní a ty přístroje jsou výkonnější, tak my jsme schopni ty nekomplikované operace provést do půl hodiny. Samozřejmě u těch komplikovaných to může trvat hodinu, hodinu a půl, ale většina těch pacientů opravdu to zvládne v té lokální anestezii, jsou poučení, dáváme i nějaké vlastně léky na sklidnění před operací, takže nemusí se pacienti bát, opravdu ve většině případů ta operace je bezbolestná.
1: Je možné operovat sítnici společně právě s šedým zákalem?
2: Ano, to je vlastně taky možnost díky vlastně těm novým přístrojům, které mají duální linky, kterými disponujeme i my, takže my jsme schopni provádět vlastně kombinované operace, čili v jedné době vlastně zoperuje se nejdříve šedý zákal a potom vlastně se hned pokračuje vlastně operativou sítnice, což je vlastně výhodné pro pacienta, protože v jednu dobu vlastně se vyřeší při jedné, jakoby i té lokální anestezii se vyřeší vlastně oba problémy.
1: Jak potom probíhá celková rekonvalescence pacienta po operaci sítnice? Dočetla jsem se, že musí nějak polohovat vlastně celé tělo?
2: Ano, přesně tak, celé tělo. Ne, ale důležitá je hlava jako polohování obličeje, protože samozřejmě Archimedův zákon funguje, takže my vlastně potřebujeme tam, kde je ta díra vlastně té sítnice, tak tam, aby nám tlačila ta vnitřní tamponáda. Čili ten pacient se vlastně musí vlastně napolohovat tak, aby ten plyn nám vlastně tlačil na to místo, kde ta díra je.
1: Ale spí na břiše tedy pacient, je to tak?
2: Ano, samozřejmě pokud je toho schopen, ale my se hlavně snažíme přes den ho instruovat, aby prostě přes den ležel buď na břiše, anebo stačí vlastně v sedě, když skloní hlavu a dívá se jakoby očima k zemi. Už to nám pomůže. Jo, samozřejmě tady tohle polohování se nepoužívá jenom u amocí sítnice nebo u odchlípení sítnice, ale i u třeba těch chorob vitromakulárního rozhraní jako makulární díry, kde je to taky důležité, aby ta díra se nám vlastně uzavřela, tak aby ta tamponáda správně
1: působila. A když vše tady dopadne dobře, všechno se zahojí, tak kdy se pacient vrací k tomu normálnímu životu?
2: U těch nekomplikovaných operací je to zhruba zhruba za 14 dnů, za 3 týdny. Samozřejmě pokud je to nějaký složitější případ a moc je staršího data nebo pacienti právě s cukrovkou, nějakou komplikacemi, tak může to být i v řádu měsíců, 2-3 měsíce. Mm-hmm. Je to hodně individuální i samozřejmě podle toho, jak se to hojí všechno.
1: Vy jste zmiňoval, že vlastně odchlípení sítnice může být akutní stav způsobený třeba při sportu nebo o víkendu někdy doma na zahradě při nějaké práci. Jak fungují u nás oční pohotovosti v našem kraji?
2: V našem kraji vlastně jediná oční pohotovost, která funguje nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu, je ve Frýdku, teda vlastně v tom Beskydském očním centru. Potom samozřejmě pohotovosti další fungují v Ostravě, tam taky je nepřetržitá vlastně pohotovostní služba, ale tam už se vlastně střídají vlastně dvě nemocnice. U nás je ještě výhoda vlastně, že my máme kromě té klasické pohotovosti, kde k nám můžou pacienti přijít s nejrůznějšími ošetřeními oka, záněty, tělísky, tak máme i operační 24-hodinovou příslužbu na nějaké vlastně akutní úrazy, které vyžadují operační řešení. No a právě chystáme vlastně ve spolupráci s oční klinikou Fakultní nemocnice Ostrava vlastně i nějaké vlastně pohotovostní služby právě pro případy těch akutních stavů na sítnici, čili ty emoce, vlastně to odchlípení a ta operativa, abychom nějakým způsobem opravdu pokryli to, aby ten pacient se na tu operaci dostal co nejdříve. Takže když se to odchlípení stane třeba v pátek odpoledne, abychom byli schopni o víkendu vlastně tenhle stav řešit.
1: Tak určitě dobré o tom vědět. Mně nezbývá, než dodat, že naším hostem dnes v dnešní lékárně byl doktor Petr Kudělka z Beskydského očního centra nemocnice Frýdek Místek. Moc děkuji za všechny rady, pane doktore. Budu se těšit, že se tady zase potkáme někdy. Nashledanou.
2: Já taky moc děkuji za pozvání a přeju hezký den všem posluchačům.
1: Vám, vážení posluchači, také děkuji za pozornost a přidám ještě informaci, že za týden bude naším hostem v lékárně kožní lékař, se kterým se zaměříme na plísňová onemocnění. Pro tuto chvíli se od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí a pěkný den přeje Naděja Čvančerová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, no a naše dopolední vysílání samozřejmě míří do svého finále. Za malou chvíli tady budou aktuální zprávy s Michalem Šofrem a hned po nich už se můžete těšit na hudební poštu, tedy na pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Začínáme 4 minuty po poledni.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Připraveny jsou polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Michal Šofr.
3: Bylo 12 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Správce Liberty Ostrava žaluje bývalé členy představenstva o 19 miliard korun. Sportovní hala Tatran ustoupí v Ostravě silniční stavbě. Festival Slunovrat přivede do Opavy desítky hudebníků, ale i divadlo. Odpoledne bude oblačno, teploty do 27 stupňů. Hezké poledne přeje Michal Šofer. Insolvenční správce zkrachovalé huti Liberty Ostrava podal žalobu proti čtyřem bývalým členům jejího představenstva. Žádá po nich skoro 19 miliard korun, informoval o tom správců v mediální zástupce Michal Štefel. Mezi žalovanými je i bývalý majitel Sanjeev Gupta. Správce žalobu podává, protože je přesvědčený, že lidi z představenstva jsou zodpovědní za úpadek huti. Firma Liberty Ostrava byla dříve majitelem stejnojmenné ostravské huti. Dostala se ale do dluhů, které nedokázala splácet a zkrachovala. V konkurzu loni správce prodal huť za zhruba 3 miliardy korun novému majiteli. Teď podnik působí pod názvem Nová huť. Město Ostrava požádalo o demolici haly Tatran v centru města. Sportovní halu chce zbourat kvůli rozšíření rušné silnice na ulici Místecká ze 2 na 4 pruhy. Projekt zahrnuje i zastřešení v podobě protihlukové galerie. Město stavbu chystá společně s ředitelstvím silnic a dálnic. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla začne nejdříve příští rok.
5: Stavbu připravujeme tak, aby mohla začít co nejdříve. Ovšem, přesný termín zahájení upřesníme až po výběru zhotovitele. Stavební činnost potrvá přibližně 2 roky a tím zkompletujeme proces postupné přestavby Místecké ulice na kapacitní městskou komunikaci s přímou vazbou na dálnici D1.
3: U přehrady Olešná u Frýdku Místku se dnes lidé mohou setkat s policií, hasiči, záchrannou službou i Červeným křížem. Na dni IZS návštěvníci uvidí například zadržení pachatele v ujíždějícím voze, záchranu na vodě nebo vyprošťování osob z havarovaného auta. Odpolední program je pro školy a děti se mohou vyzkoušet například základy první pomoci, říká náměstek primátora Lukáš Kmec z Hnutí ANO.
6: Blíží se nám letní prázdniny, kdy děti tráví více času venku nebo u vody a myslím si, že je důležité připomenout jim zásady bezpečného chování a postupy v různých krizových situacích.
3: Vypsaná fixa, Lenka Dusilová, Mňága a Žďorp, ale také divadelní soubor Vo 105 nebo literatura a věda s Leošem Kyšou. Opava přivítá festival Slunovrat. Ode dneška do soboty na něm vystoupí desítky hudebníků, součástí jsou i podcasty nebo debaty.
7: Kapela Vypsaná fixa je jedním z největších hudebních lákadel festivalu. Dále vystoupí třeba Michal Horák. Program nabízí i Český rozhlas Plus a celou jednu stage má pro sebe pořad Jadrná věda, který uvádí spisovatel a novinář Leoš Kyša. Ten také představí svou novou knihu Poslední výstřel, na které spolupracoval s polským autorem Jakubem Čivěkem.
8: Česká a polská fantastika se jako nebojí, prostě jí trošku proti srsti. My tak jako se spojujeme s těmi Poláky, s polskými spisovateli, abychom Čechům ukázali polskou literaturu. Poláci zase chtějí Polákům ukázat tu českou literaturu.
7: Říká Kyša o vztahu české a polské fantastiky. Opava bude Slunovratem žít od čtvrtečního odpoledne až do sobotní noci. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Odpoledne bude v regionu většinou oblačno, na horách s možností slabých přeháněk, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. V noci má být polojasno, postupně až skoro jasno, teploty 17 až 13 stupňů. A zítra se výrazně oteplí, bude až 32 stupňů. Přeháňky čekáme na horách.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ostravě teď vyšetřují nehodu v Muglinovské ulici. Před křižovatkou s Bohumínskou a Orlovskou ulicí havarovala 2 osobní auta. Počítejte se zdržením.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Téměř 4,5 minuty popolední, tohle byl Michal Šofer, aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. No a vy, kteří nás posloucháte pravidelně, tak víte, že právě teď začíná ta hodinka, ve které si písničky můžete vybírat sami. Stačí, když se k nám dovoláte do studia na telefonní linku 596 11 22 66. No a pokud znáte nějakého Milana, tak mu nezapomeňte popřát, protože jsou to právě Milanové, kteří dnes mají svátek. Hudební pošta tady bude za pár okamžiků. Krásné poledne na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A je to tady, začíná Hudební pošta s datem 18. června, jediný pořad, ve kterém si písničky můžete vybírat sami. No a za první písničkou nemusíme nikam daleko, zůstáváme na Ostravsku, tramvají číslo 5 se ale vydáme na Konečnou. V zátiší nás čeká paní Margit, hezký dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den ještě jednou, pane Vladimíre, vám zdravím vás a všechny posluchače. Dnes slaví své krásné 80. narozeniny pan Vojta Holub z Ostravy. Milý Vojto, za všechny, co tě znají a rádi mají, a že jich je, ti všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí a zdraví, přeji Margit a Ruda ze Zátiši. A ještě chceme popřát všechno dobré k svátku panu Milanovi Šimonovi z Mikulůvky. Děkuji vám, pane Vladimíre, mějte se hezky a přeji všem krásný den.
1: Rádo se stalo a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou, děkuji.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli v kyjovickém zátiší a teď se podíváme do těšínského Slezska. Z centra Ostravy se vypravíme proti proudu řeky Lučiny až do Havířova, protože v Havířově nás čeká paní Maruška. Hezký dobrý den vám přeju.
1: Ještě jednou dobrý den, pane redaktore, a všichni posluchači krásného radia Ostrava. Dnes bychom chtěli popřát a poslat písničku panu Milanovi Kavalovi z města z Albrechtic k dnešnímu svátku. Milánku, vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost a užívej si se s Deníčkou na chaloupce. Taky má dnes svátek jeho syn Milan Kavala z města Albrechtic a od neteře manžel Milan Kubica z Krnova. Milánkové, taky vám vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. To vše vám za celou velkou rodinu z celého srdce přeje švagrova teta Maruš rodinou. Vám, pane redaktore, děkuji za krásné slova přijetí a vyhledání písničky a přeji vám krásný den a někdy naslyšenou.
0: Rádo se stalo, Maruško, mějte se v Havířově krásně, no a do města Albrechtic už letí písnička.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před malou chvílí jsme byli v druhém největším městě našeho kraje. No a v Havířově ještě zůstaneme. Míříme tam za paní Zdeňkou. Hezký dobrý den vám přeju.
2: Hezké odpoledne, pane Vladimíre, vám, všem v rozhlase a pro všechny posluchače. Dnes chci popsat k svatku Milanu Feberovi do Hořan u Stonady. Milane, přeji vám hodně štěstí, hlavně zdraví a spokojené roky s drahuškou a s celou rodinou. Velký dík vám, pane Vladimíre, a pohodové dny přeji celé rozhlasové rodince a taky k nám na ulici Karvinskou na dům s pečovatelskou službou.
1: Já vám přeju taky všechno dobré, paní Zdeňko. Pozdravujte kolem sebe a mějte hezké dny.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou.
3: Když po

0: Naším pátečním hostem bude Jana Pernicová z Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek. Stala se absolutní vítězkou ankety Plamen lidskosti v kategorii pracovník v sociálních službách. Rozhovor s ženou, která už desítky let pomáhá handicapovaným lidem, natočila Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme za další písničkou, tentokrát do Poodří. V Kujavách nás čeká paní Líba. Hezký dobrý den.
4: Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. Dneska mají svátek Milanovi, tak bych chtěla popřát panu Milanovi Hanákovi z Kojetina u Nového Jičína, panu Milanovi Mikovi z Kujav, panu Milanovi Stiborovi z Kujav a panu Milanovi Šestákovi z Kujav. Milí Milanci, vašemu krásnému svátku vám ze srdce přejeme hodně štěstí, zdraví, rodinou pohodu a hodně úspěchu v životě. To vám přeje Líba s Ilušem. A vám děkuji za písničku a za prostor. Děkuji moc.
3: Rádo se stalo, mějte se krásně.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tohle je Šaman a kabáti na přání paní Líby z Kujav a my se teďka z Poodří vypravíme do Karviné. V Karviné nás totiž čeká Martina. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den, děkuju, že nám zahrajete písničku pro našeho kolegu, pana Milana Vernička z Karviné, který je velkým fanouškem Kai Gotta a přál si písničku Zůstanu svůj. A my mu přejeme, ať dnešní sváteční den užije podle svého gusta, ať se mu na světě líbí a vůbec jako všem Milanům přejeme všechno dobré. Děkuju.
0: Rádo se stalo, mějte se hezky a pozdravujte v Karviné.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A míříme rovnou za další písničkou, míříme na Jižní Valašsko do Nového Hrozenkova. Tam nás čeká paní Vlasta. Dobrý den přeju.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, srdečně vás zdravím, všechny v rozhlase a všechny posluchače. Dneska bych chtěla poslat písničku všem, co mě znají, ale hlavně 21. má narozeniny náš syn Bohumír, takže mu přejeme všechno.

0: O čem se mluví?
1: Fotbalová aféra otřásá Karvinou. Etická komise FAČRu vyloučila městský fotbalový klub kvůli ovlivnění 3 utkání z první ligy. A potrestán byl i karvinský primátor a představitel MFK Jan Wolf. Je Karviná jen pomyslnou špičkou ledovce, nebo má posloužit jako odstrašující případ? Nepříjemnou kauzu ze slezského klubu proberu se sportovním redaktorem a komentátorem Českého rozhlasu Lukášem Kaletou. V dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty.

0: pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A ve 12 hodin 41 minut posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky můžete vybírat sami. Tu další písničku tak tu už vybírá paní Sylvie Skravař. Přeju krásný dobrý den.
3: Krásné odpoledne přeji vám a všem posluchačům. Tady je Sylvie Skravař. Dnes má svůj sváteční den můj kamarád pan Milan Hagara z Opavy. Přeji ti, Milánku, pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu a vždy dobrou náladu. Ať se ti splní tvé sny a prožíváš jen samé krásné dny. To a mnohem víc ti přeji já, Sylvie. A protože máš rád Elvise Presleyho, tak ti posílám jednu pecku. Vám děkuji za prostor a někdy zase naslyšenou.
2: Rádo se stalo, paní Sylvie, mějte se hezky a pozdravujte v Kravařích.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tak to byl My Way a Elvis Presley na přání paní Sylvie z Kravaře. My se teď ze Slezska podíváme zpátky na Valašsko. Vracíme se do Nového Hrozenkova. Tentokrát nám odtama volá paní Zdeňka. Hezký dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den všem krásný sluneční den přeji a prosila bych o písničku pro pana Milana Ševčíka z Otrokovic, který má dnes svátek a 14. května oslavil krásné 90. narozeniny. Přejeme mu pevné zdraví, hodně štěstí a jeho práce na zahradce stále baví jako doposud. Přeje mu to Zdenka, Ludvík a Danuška. Děkuji za vybrání písničky a ještě jednou hezký den. Děkuji.
1: Rádo se stalo, hezký den i vám. No a z Hrozenkova do Otrokovic už posíláme písničku.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Za 5 minut bude 1 hodina, skončila Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. To další vám nabídneme zase zítra. Teď už za malou chvíli zprávy s Michalem Šofrem a potom už se můžete těšit na rozhovor z cyklu Alex a host. My se spolu uslyšíme ještě dnes v 17.30 v rozhovoru O čem se mluví. Řešit budeme fotbalovou kauzu, korupční kauzu, se kterou je zpět klub z Karviné. V 17.30 s Vladimírem Šmehlíkem na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Pro tuto chvíli se s vámi loučím, mějte krásný den na Moravě i ve Slezsku.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Celníci na severu Moravy odhalili desítky případů nelegálního prodeje cigaret. Frýdek Místek očekává dopravní komplikace kvůli FM City Festu. Teploty zítra přesáhnou 30 stupňů, přeháňky čekáme na horách. Hezké odpoledne přeje Michal Šofer. Podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rozpočet by měly být přísnější, rozhodl o tom Senát. Ten upravil novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednat sněmovna. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale připravila minulá vláda pro tu současnou rozpočtovou past.
3: Evropské komisi se totiž zavázala, že v roce 2027 bude naše země hospodařit se schodkem státního rozpočtu zhruba ve výši 150 miliard korun. Zároveň nám ale sama na letošní rok nechala schodek kolem 300 miliard.
1: Senátoři chtějí v novele například posílit parlamentní dohled nad vládními výdaji nebo omezit snahu vlády nezapočítávat část výdajů do celkového schodku. Celníci v Moravskoslezském kraji odhalili od začátku roku 110 případů nelegálního prodeje náplní do elektronických cigaret, nikotinových sáčků a zahřívaného tabáku. Odhadovaný únik na spotřební dani přesáhl 1 milion korun. Nelegální výrobky nacházeli celníci nejčastěji ve večerkách a dalších menších prodejnách. Největší případ se týkal více než 23 tisíc náplní do elektronických cigaret, u nich škoda přesáhla 650 tisíc korun. Krajský soud v Olomouci zahájil hlavní líčení v případu otravy ve firmě Excalibur Army ve Šternberku. Podle žalobce měl 48-letý muž přidat svým kolegům do nápoje ve společné lednici nemrznoucí směs Fridex. Jeden z nich poté zemřel. Obžalovaný dnes vinu popřel. Přiznal ale, že v okolí Olomouce rozmisťovala láhve a kartony s nápoji obsahujícími jedy. Žalobce Jindřich Pazdera žádá uložení výjimečného trestu.
4: Podle mého názoru se jedná o vysoce nebezpečné jednání. Na pana obžalovaného byl vypracován znalecký posudek, který nevyznívá vůbec pozitivně. Podle znalců je možnost jeho resocializace nebo případné nápravy krajně obtížná. I z toho důvodu v tomto případě navrhuji výjimečný trest.
1: V pátek začne ve Frýdku Místku hudební festival FM City Fest. Město proto očekává dopravní komplikace a vyzývá návštěvníky, aby se na festival vydali hromadnou dopravou. Lidé z okolí festivalového areálu si každoročně stěžují na špatně zaparkovaná auta. Podle mluvčí magistrátu Jany Musálkové-Jekelové by měli řidiči využít pouze oficiální a odstavná parkoviště.
5: Řidiči mohou využít parkoviště u stadionu Slezan, ve Frýdě, pod zámkem anebo městská parkoviště, která jsou spoplatněna do 16. hodiny a poté jsou zdarma. Návštěvníci festivalu mohou rovněž využít sdílená kola Nextbike.
2: Počasí.
1: Noc v kraji bude polojasná, postupně bude až skoro jasno, teploty 17 až 13 stupňů. Zítra nás čeká zpočátku malá oblačnost, během dne vývoj kupovité oblačnosti v jeseníkách s možností přeháněk. Nejvyšší teploty 28 až 32, na horách až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě se připravte na zdržení v Rudné ulici ve směru do Havířova. Pracuje se na mostě přes Ostravici a u odbočky do Kunčic. Zpoždění necelých 10 minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu Čtyři tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
7: Ahoj, dobrý den přeji.
2: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátí vší z New Yorku. Už to bylo podruhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel, takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program, větší tréma, ale o to bylo krásnější a takový pompéznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP. Máme služby, protože tam měli krásné hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm. Takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský si vás hýčká. Už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok, jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít, takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště. Já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne. No.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se rychle, možná brzy
1: naplní.
0: Máme
1: to ještě tak na rok, takže na rok. Takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano, ano, ano.
0: Je to
1: ano.
0: Tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: No, ale chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety, už jsme měli opravdu, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids. Tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdávání významných cen pro Čechoslováky žijící v Americe. Pak jsme pro vlastně taky Čechoslováky, pro Našince zpívali v Chicagu, pardon, ne Chicagu, ale Chicagu, se vždycky musím opravovat, no a pak vlastně ten New York, ale mezi tím jsme ještě přelétávali, takže myslím, že jsme toho měli dost, ale Massachusetts, jak jsi říkala, že 9 let je, že to je strašný.
0: 9 let, že už hraješ a zpíváš, vystupuješ tenory. No.
1: Jsem strávil se 4 tenory, tenorama, ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že?
0: Tak, jako, zpomali vždycky.
1: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného kameramana, který to točil a vlastně má na svědomí různý významnější, nemyslím, že my nejsme významní, ale významný jako osobnosti v tom New Yorku, že točil vlastně klipy pro broadwayské hvězdy, takže vymyslel nám nějaký scénář dramaturgii toho klipu a bylo to krásný, protože pod Brooklynským mostem jsme natáčeli. Měli jsme štěstí, že vlastně v ten den byl i krásně slunečno a západ slunce jsme stihli, takže koupili jsme si tam krásný nový kostýmy vlastně.
0: To je z New Yorku, ty světle modré
1: jasně,
0: saka?
1: Jasně, ano, ano, ano. Vlastně celý oblek, takže taky vidíte, do nás investoval pan producent, aby jsme vypadali. Myslím si, že se to povedlo a je to taková jako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl.
0: To
1: když máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím, že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborní, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
0: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá přesně. To, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
1: Bavili, já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se o nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně, nebo jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo Steinway & Sons a to musí všechno dělat ty zaměstnanci, takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon, nemůžete posouvat. Přijde pán, řekne stop a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahé věci. hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
0: To byste si vydělali, že?
1: Určitě, určitě.
0: Ne. Marian Vojtko je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením otevřít první český koncert americké zpěvačky Deany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Diana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě, měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišel, přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson jí zbožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako vlastně na ní se chtěl podobat. Já jsem slyšel takovouhle ještě historku. Takže vlastně Michael Jackson uznával tuhle skvostnou zpěvačku a my máme vlastně tu šanci si s ní zaspívat vlastně před ní, jako vykopávat její úžasný koncert. A bude to 29. června vlastně tohle roku v Plzni v Lochotíně, takže je to obrovský amfiteátr, tak doufám, že se tam všichni vejdeme. No a máme připravený speciální písničky, třeba i v angličtině, protože aby nám rozuměla třeba.
0: Tak jste teďka trénovaní z Carnegie Hall z New Yorku, takže nepochybuji o tom, že to zvládnete. Nicméně asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Diany Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je ta šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít, neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si ji neže načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: jo,
0: ty budeš
1: no, tak
0: zhruba
1: to už,
0: tak stejně.
1: Tak teďka si to můžou všechno spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, taky v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že ho taky, nikdy jsem to nevyspíval jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v těch 80. letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako, že to už dal na jeviště. A,
1: s věkem a, ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi si jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zaspívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty lidi to chtějí vidět a já, když nemám ten hlas takový, jak bych chtěl, tak opravdu potřebuju tu takovou, jakože tu další sílu, energii od nich a což mi jako doteďka vždycky dávali, musím zaklepat a za to jim děkuju.
0: Marián Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula si s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už jsi v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy si úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy jsi byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď jsi Drákula.
1: Teď jsem ano, tehdy jsem to bylo, jak jsi říkala, před 100 lety, takže my upíří žijeme dlouho.
0: To jsem tady říkala off record.
1: My žijeme dlouho, takže jako to 100 let není nic, prosím tě, v tomhle rozmezí. Ale opravdu, když jsem studoval v roku 98 dokonce, to bylo už takhle dávno, tak na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tak vlastně přijel Drákula do vlastně Istropolisu, který už bohužel teďka taky neexistuje. A tam začali jsme hrát vlastně tenhle kultovní muzikál a oslovili mě jako takový, já jsem ještě mladionký klučina, jako Stevena a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už myslím dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale byli to lidi, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovém muzikálu. Já děkuji za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže

0: A jo, vojo. Nestoj tam jak ženichov, no a tak dále.
1: To byly takže starší. Se ti to vrací.
0: No, vrací vzpomínky. Ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z té desáté řady. A to byl mžik, že jo? A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy, ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh té choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky. No.
1: Říká Marian Vojtko, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, se ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá za dost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše. Takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského.

0: a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové, takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo, a který prostě teďka bude mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší, to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál v roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hes, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím kolik na moji roli, ale taky asi nějaký přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to páčí, líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající, no ale vlastně teďka už i ti profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce a v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcema, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme, no a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla samozřejmě určitě, a to bylo Phantom Opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici, no co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný zkosty hrát a účinkovat v nich.
1: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po tak máme,
0: to jenom čtvrtka ještě.
1: Tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si, jak jsi sám připomněl, také operní pěvec. Uhum. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu, zbývá na to čas?
0: No, určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý, a vlastně i ta náplň je, že mě to baví, a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, který prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů, a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice, a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
1: To je taková naše Carnegie Hall.
0: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Jako, ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo vlastně v těch velkých halách pro 4000 lidí, a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako, to je něco zvláštního, tam je takový jako takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval ten z Ameriky, Vondráčko a tak dále, všichni ty kapacity, a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho já mám docela strach, no ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
1: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
0: no,
1: to musím taky zvládnout.
0: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
1: Análu, Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje a ty jsi to nechtěl slyšet ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory. Příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 aréna vyprodala. Já jsem tomu nevěřil a normálně boom a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, už jsem se lekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert opět v tom největší hale tady u nás v České republice a už skoro polovina je prodaná, takže a tam budeme vlastně oslavovat těch 10 let. Tam otevřem asi největší flašku, co existuje, nějakého šampanského a pokřtíme celou tu arénu a s těma fanouškama, takže na to se strašně těším a to je fakt jako, to je opravdu velká zodpovědnost, protože ty lidi jako přijdou poslechnout, protože my jezdíme takhle po celé České republice, jak v kulturních domech, pak pod holým nebem máme ty koncerty na zámcích, na hradech, takže celá škála vlastně vystoupení, ale je to, všechno je takový specifický a jiný, než když přijdeš do té obrovské haly a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal. Takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně, takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takovýhle koncert. Mm. Já mám velkou radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty, takže Milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
0: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva měsíce prázdnin. Budeš mít nějaké volno?
1: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je Drákula, Mušketýři, Kleopatra a v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod holým nebem a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volna. Takže ale já se nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frérky, ta moje frérka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská nátura spod Tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako, a já jsem klidný jinak docela.
0: Teda takové obnažení,
1: to
0: jsem ani nečekala na závěr.
1: Já jsem úplný jako, že kliděs, pokud mě někdo naštve.
0: Tak jsem ráda, že snad mě se to teda nemohlo podařit, že jo?
1: Určitě ne, samozřejmě, my jsme na tom úplně jinak.
0: Moc děkuju, že jsi přišel a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
1: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás.
2: Alex a host.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V centru Ostravy půjde k zemi hala Tatran s jedinečnou střešní konstrukcí. Kandidát motoristů Pavel Straka je novým ředitelem České inspekce životního prostředí. Senát podpořil vznik nového významného Dne Orla. Zítra čekáme teploty kolem 30 a přeháňky jen na horách. Příjemné odpoledne přeje Michal Šofer. Město Ostrava spustilo řízení o povolení demolice haly Tatran v centru města. Podle fanoušků architektury to bude znamenat ztrátu cenné stavby s jedinečnou střešní konstrukcí. Hala má podle plánu města a silničářů ustoupit rozšíření rušné silnice na Frýdek Místek a jímu zastřešení protihlukovou galerií. Podle stavebního experta Martina Mlčáka ze serveru MS Stavby by ale silnici bylo možné rozšířit i při zachování haly Tatran.
2: Obecně je složité zasahovat do velkých, již v legislativním procesu běžících staveb. Jsou však možností, například v rámci změny stavby před dokončením, provést úpravy projektu tak, aby hala s galerií byla propojena. Musí zde však být někdo, kdo to vše skoordinuje. Otázkou pak také je, zda nelze unikátní zastřešení aspoň demontovat a uskladnit.
0: Českou inspekci životního prostředí povede podnikatel Pavel Straka. Ministerstvo životního prostředí o tom informuje na svém webu. Čtyřčlenná komise ho vybrala jako nejlepšího kandidáta. Straka je sponzorem motoristů Sobě. Taky za ně v minulosti kandidoval v Jihomoravském kraji. Ministr Igor Červený z motoristů řekl, že je rád, že se funkce ujímá právník se zkušenostmi ze správního práva a životního prostředí.
3: Je to shodou okolností advokát, právník, který má dlouhodobou praxi s vedením různých procesů, ředitel této organizaci má být především zkušený právník, aby věděl, jak má procesně správně ty situace řešit.
0: Výběr kritizuje opoziční ex-ministr Petr Hladík z KDU ČSL. Podle něj nemá inspekci chránící přírodu vést podnikatel s nemovitostmi. Česko má před sebou tropický víkend, varují před tím meteorologové. Už zítra platí jejich výstraha na většině území Čech a na jižní Moravě. V sobotu bude platit výstraha i v Moravskoslezském kraji. Lidé by neměli zbytečně zatěžovat organismus a naopak by měli dostatečně pít. Nebezpečné je také nechávat v rozpálených autech děti nebo zvířata. Rizika popisuje mluvčí městské brněnské policie Jakub Ganem.
4: Lidé si někdy bohužel neuvědomují, že teplota ve vozidle narůstá především na přímém slunci velmi dramaticky. Někdy skutečně stačí o trochu teplejší den, třeba okolo 27 stupňů a ve vozidle už může být okolo 40 nebo 50 stupňů. Pro dítě, které nemá vyvinutou termoregulaci, to může mít fatální následky.
0: Česko by mohlo mít nový významný Den Orla, schválil to Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den Orla by byl 28. srpna. Šlo o senátní návrh, předlohu proto teď dostane k projednání sněmovna. Den Orla by měl připomínat událost z 28. srpna 1948. Tehdy členové této organizace na pouti na svatém Hostýně demonstrovali proti komunistické totalitě. Následně byly stovky členů Orla odsouzeny k vysokým trestům.
1: Počasí.
0: Noc v kraji bude polojasná, postupně bude až skoro jasno, teploty 17 až 13 stupňů. Zítra nás čeká zpočátku malá oblačnost, během dne vývoj kupovité oblačnosti v jeseníkách a i s možností lokální přehánky. Nejvyšší teploty 28 až 32, na horách až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: U Opavy jste nám hlásili nehodu na silnici 46 na příjezdu od Olomouce.
5: Před obcí Slavkov. Je to průjezdy, protože kamion je mimo silnici, ale je už na místě hasiči a policie.
0: A místem teď s opatrností projedete Kyvadlově, počítejte s kratším zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme krásné a hlavně klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 14. hodině a za okamžik se podíváme do Karviné, konkrétně na jedno z nejvyhledávanějších památek regionu. Šikmý kostel a ten už z dálky září novou červenou střechou. Tak k tomuto tématu se za chvíli dostaneme. No ale ještě se podíváme do Rožnova pod Radhoštěm, kde je republikové finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Sjeli se tam týmy ze všech krajů České republiky aby na technicky náročné trati prokázali preciznost a zručnost jízdy na kole. I toto téma je připraveno ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. A připraveny jsou i písničky, které nestárnou, třeba od Leony Machálkové nebo Michala Tučného. A Pavel Janošec přeje hezké odpoledne.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Stavaři dokončují rozsáhlou opravu šikmého kostela v Karviné. Stála 7 milionů korun a kostel změnil barvu střechy. Z původně tmavě šedé je teď zářivě červená. Změnu podle dobových materiálů schválili památkáři. No a ve vysílání už jsme v telefonickém spojení s průvodkyní kostela Terezou Ondrušovou. Dobré odpoledne přejeme.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak paní Ondrušová, jak se vám osobně kostel s novou červenou střechou líbí a co na to říkají návštěvníci?
1: No, vy jste to řekl hezky v tom úvodu, že kostel má novou zářivou střechu a to je takové nejvýstižnější. Ona opravdu, když se podíváme třeba na záběry z dronu nebo někde z výšky, tak je krásně vidět, jak ta střecha a celý kostel vlastně září do celého okolí. A toho si všímají i návštěvníci teďkom. Ale je to změna výrazná.
0: A neříkají, že to mělo zůstat v původní podobě?
1: Tak názory jsou samozřejmě různé, každý má svůj názor, ale zase teďkom aspoň to má plus a to mnozí také uznávají, že je to původnější.
0: A zaujme to na první pohled.
1: Ano.
0: Prozraďte, od kdy se rozšíří průvodcovská služba v kostele a kam všude návštěvníky vezmete?
1: Tak my jsme zahájili i přesto, že se kostel opravuje, tak jsme normálně 1. května letos zahájili návštěvnickou sezónu a máme ji až do konce října. Jsme vždycky jako průvodci k dispozici každý víkend, právě od toho května do října, každou sobotu, každou neděli od 10 do 18 hodin. Prohlídky jsou vždycky v celou a o půl. A teďkom navíc ještě v červenci a v srpnu budou takhle i pátky. A návštěvníci se můžou podívat jednak do kostela, můžou se podívat nahoru k varhanám a vlastně doví se všechno jednak o zaniklém městě, o kostelu svatého Petra z Alcantary a vlastně o tom, jak se tam žilo a jak se tam žije teď.
0: Šikmý kostel v Karviné už z dálky září novou červenou střechou. Změnu podle dobových materiálů schválili památkáři a hovořili jsme o tom ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava s průvodkyní kostela Terezou Ondrušovou. Děkujeme za informace, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. O čem se mluví?
1: Fotbalová aféra otřásá Karvinou. Etická komise FAČRu vyloučila městský fotbalový klub kvůli ovlivnění 3 utkání z první ligy. A potrestán byl i karvinský primátor a představitel MFK Jan Wolf. Je Karviná jen pomyslnou špičkou ledovce, nebo má posloužit jako odstrašující případ? Nepříjemnou kauzu ze slezského klubu proberu se sportovním redaktorem a komentátorem Českého rozhlasu Lukášem Kaletou. V dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a pojďme do Rožnova pod Hoštěm. Tam hostí republikové finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Sjeli se tam týmy ze všech 14 krajů České republiky. Mladí závodníci soutěží ve znalostech dopravních předpisů i ve zdravovědě. A za sebou už mají to nejnáročnější, technickou trať plnou kuželek, špalíčků a lávek, kterou organizátoři hodnotí jako jedno z nejtěžších v historii soutěže.
1: Seřaďte se za sebou, hezky budeme se fotit, teď máte památku z Rožnova, ale honem.
2: Organizátor teď dává pokyn všem účastníkům, aby se podle jednotlivých krajů z celé České republiky seřadili k focení. Po společném fotografování se týmy se svými učiteli vydávají obhlédnout trať.
3: Najedeš. A jedeš skrz ty kuželky, rozumíš?
2: Vy to teď ještě na poslední chvíli vysvětlujete dětem.
4: Jsou vlastně poprvé na republice, takže jsou z toho nervózní, takže je potřeba to opravdu s nima projet, jak to mají najet, protože to je jinak postavený, jinak si tam najíždějí, tak jim důležitý ukázat ty směry.
2: Jak jste trénovali u vás v Ústí nad Labem?
5: V tělocvičně každý pátek máme prostě trénink různých překážek.
2: Říká Jirka. Radované, ty už jsi tady po třetí na dopravní soutěži. Co by si vzkázal dětem, které soutěží úplně poprvé?
6: Já bych jim určitě řekl, že vůbec není potřeba se strachovat, že když se uklidníme a zamyslíme se a jedeme pomalu a precizně, tak je to mnohem lepší, než když se bojíme a pak děláme chyby z nervozity.
2: Trasu už mají nastudovanou dva týmy ze základní školy Kravsko. Paní učitelko, kde je ten největší problém?
7: Tak určitě tady ty špaličky, ty jsou takový likvidační, ale jinak jsme trénovali, tak uvidíme.
2: Říká paní učitelka Miroslava Pešková. Leni, ty jsi úplně zelená, tak bojí se?
8: Je to takový zvláštní pocit, takový strach, ale zároveň i jakoby tréma.
2: Za tebou je plocha, která je plná různých stojanů, kuželů, lávek, překážek.
8: My jsme si to prošli a vlastně všichni víme, kudy a kam.
2: Toby, jak jsi trénoval? A dá se to vůbec natrénovat třeba u vás v Kravsku?
9: Trénujeme, že v horších podmínkách. Třeba každá kachlička je jiná, jinak třeba vysoká.
2: Jak to myslíš?
9: No jakože prostě tam máme nerovný povrch hrozně. Tak tohle pro nás bude lehčí, si myslím.
10: Tak. Osmičku, úplně ideálně, jedna pravou stranu z těch výmolů, když budete najíždět opravdu pořádný oblouk, když půjdete doprava, aby se vám tam dokázalo té osmičky dobře najet.
2: Na průběh závodu dohlíží také Judita Stuchlíková. Jak náročnou tady v Rožnově postavili trať?
11: Letošní dvě jízdy zručnosti jsou postavené opravdu technicky velmi náročně. Bude to o preciznosti, o technice a třeba tyhle ty puky, které tady máme v závěru, tak ty jsou opravdu hodně náročné.
2: Jaké ceny dostanou děti na konci závodu?
11: Nejúspěšnější jednotlivci, dívka i chlapec, vyhrají jízdní kolo.
2: To ale úplně největší motivací je pro děti, že postoupí do evropského finále. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

A my ji představíme v dalším díle seriálu Poklady z muzejního depozitáře. A to už za malý okamžik. Ale také se podíváme do háje ve Slezsku, protože připomeneme knížku Rozprav tří přátel Vančurovo Rozmarné léto. Od jeho prvního vydání uplynulo 100 let, no a do háje ve Slezsku, tedy rodiště spisovatele Vladislava Vančury, se vypravíme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava po 15. hodině. No a po hodině 16. to začíná Humoriáda, zůstaňte u poslechu Českého rozhlasu Ostrava, protože dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů herečka Libuše Švormová spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem nabídnou vždy scénku a vy rozhodnete, zda chcete slyšet tu z nabízených, nebo si vyberete některou z jiných scének, které v Humoriádě pravidelně nabízíme. Teď posíláme písničku Marie Rotrové a přejeme hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů

0: i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupárek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Je 3:45, posloucháte Český rozhlas Ostrava, připravujeme zprávy přesně na 15. hodinu. Mimo jiné se dozvíte, že Bohumín rozesílá přeplatky za služby. No a také v Opavě začíná multižánrový festival Slunovrat. Ke všemu se ve zprávách dostaneme. Ještě předtím posíláme písničku od zpěvačky Madony a pak také pošleme příběhy z muzejního depozitáře. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přejeme.

0: muzejního depozitáře.
1: A dnes se v příbězích z muzejního depozitáře budeme věnovat dřevořezbě Madony Orlovské. Je to především neumělá lidová plastika, právě tím je vzácná. Odborná veřejnost uměla tento druh umění ocenit už před 130 lety, kdy dřevořezbu Madony Orlovské vyslala na velkou výstavu. Dnes poklad, datovaný do 19. století, opatruje Ostravské muzeum. S etnografkou Anou Pohořálkovou si sošku prohlédla redaktorka Petra Štrimplová.
2: Lidová kultura na Ostravsku, to je vlastně cedulka, která toho návštěvníka navádí. My s etnografkou Anou Pohořálkovou z Ostravského muzea stojíme před vitrínkou a za tím sklem máme sošek více, ale nás zajímá ta jedna, k té patří popiska Madona Orlovská. Zkusme posluchači popsat, jak vlastně Madonka vypadá a čím je pro nás zajímavá.
3: Ta soška je velmi stará, ona je z 19. století a byla vystavena už v roce 1895 na Národopisné výstavě československé v části, která byla věnována etnografii Slezska. A myslím si, že už tehdy jí ti odborníci vybrali, protože ona je velmi neumělá. A to je na těch lidových plastikách vlastně zajímavé a to je nám činí mnohem bližšími než třeba ty vrcholné díla zkušených řezbářů, které třeba vydáme v kostelích, protože my můžeme pozorovat, jak se ten řezbář, který ještě to řemeslo moc neovládal a možná se ho nikdy ovládat nenaučil plně, jak on se popasoval s těmi výzvami, kdy ta Madonna drží toho Ježíška na rukou, jo? Teď je tam kopa končetin a on se nějak s tím musel vyrovnat a řekla bych, že se s tím vyrovnal asi tak, jako bych se s tím vyrovnala já, když bych se poprvé o něco takového pokoušela, ale ona je tím nám opravdu blízká, jo, prostě někdo chtěl mít v tom svatém koutě doma Madonu s Ježíškem.
4: Velmi důležitou světici.
3: A prostě zvládl to jenom takto.
2: Když ji popíšeme, tak ona je vlastně, ta postava jakoby proporcionálně nedokonalá, je vlastně docela vysoká, taková hranatá, pokud bych teda měla ctít, že to je žena, tu ženu v tom, já jako laik bych asi nepoznala, je to bez rozlišení, jestli je to ženská, mužská postava. Teď Ježíškovi trošičku nepasuje hlava na zbytek toho tělíčka. No, je to ale vyveden v barvách, ta dřevořezba.
3: Na tom je zajímavé, že my máme v depozitáři velmi podobnou druhou sošku, nejspíš od stejného autora, kterou si myslím, že dělal později. Tam už se trošku s těmi dvěma postavami popasoval líp, ale pořád na to šel stejně. On vlastně nejdřív vyřezal takový válec, že jo, nahoře vyřezal dvě hlavičky a pak se teda snažil srovnat s těma rukama, nohama.
4: Vidíme, že Madonna je oblečena v červeném rouchu, přesto má nějaký plášť, asi se zlatým lemováním, a co mají vlastně oba na hlavách, Madonna i Ježíšek, tak jsou koruny.
3: Jsou to koruny. Jsou to takové pokusy o korunu. Mm-hmm. Taky s tím zjevně bojoval, taky udělal takové placaté.
4: No ale nechte být, těch detailů tam je. Je tam vlastně vidět zdobení té koruny s tím zakončení v tom křížku. Dřevořezba z 19. století, jak říkáte, neumělé lidové umění, ale pro tu domácnost nebo chalupu, nebo kde to mohlo dělat v tom svatém koutku parádu, tak to byla velká cennost.
3: Určitě.
4: Anna Pohořálková z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše dotační programy dostupného nájemního bydlení. Bohumín rozesílá přeplatky za služby, mezi nájemníky rozdělí 42 milionů. V Opavě dnes začíná multižánrový festival Slunovrat. Zítra čekáme teploty kolem 30 a na horách přehánky. A příjemné čtvrteční odpoledne přeje Michal Šofer. Obce, města a soukromé firmy budou moci znovu žádat o dotace z programu Dostupné nájemné bydlení. Představila ho dnes ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. A podle ní ministerstvo nabídne dalších zhruba 6 miliard korun, zejména pro žadatele, kteří v minulém období neuspěli. Města a obce se budou moct přihlašovat od konce letošního roku, říká Mrázová.
4: Máme k dispozici těch necelých 6 miliard, abychom uspokojili alespoň některé žadatele, kteří neuspěli v programu Dostupné nájemní bydlení z Národního plánu obnovy. Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku, s tím, že ta samotná výzva a příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
3: Program je určený na rekonstrukce nebo výstavbu nových bytů. Obce v něm dostávají výhodný úvěr a taky dotaci, která pokrývá část nákladů. V lokalitě pak musí nabízet výhodnější nájemné, než je průměr. Bohumín vrátí téměř 3700 domácnostem na předplacích za služby spojené s bydlením bezmála 42 milionů korun. Peníze město tisícům domácností už začalo rozesílat. Na bankovní účty dorazí do konce týdne. Nedoplatek za loňský rok vykázalo asi 900 domácností, které dohromady uhradí přes 6 milionů korun. Upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
5: Vzhledem k dlouhé a poměrně chladné zimě jsme se obávali, aby se topná sezona negativně neprojevila na vyúčtování služeb pro naše nájemníky. Ukázalo se, že máme dobře nastaveny zálohy a navíc drtivou většinu městských domů jsme už v minulosti zateplili, což citelně pomáhá snižovat spotřebu.
3: Přesun protidrogové agendy na ministerstvo zdravotnictví dál zůstává nevyjasněný. Po dnešní schůzce s vedením resortu a úřadu vlády to řekla šéfka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chominová. Změny mají platit od července, na ministerstvu vznikne zvláštní sekce. Podle Chominové ale není jasné, kdo ji povede ani kdy se k tomu vypíše výběrové řízení. Zaměstnanci přesun agendy kritizují. Obavy mají třeba z omezení služeb nebo odchodu odborníků. Podle vlády ale změny jsou úspory a větší efektivitu. V Opavě dnes startuje festival Slunovrat. Jeho hlavní hvězdou je irský zpěvák Glenn Hansard, který vystoupí v pátek večer. Kromě hudebního programu a přednášek a rozhovorů návštěvníci uvidí také divadelně cirkusové představení Bratrů v tritku nebo Slamporty, říká ředitel festivalu Václav Miller.
6: Máme určitě zase přes 120 bodů programu a je to na spoustě krásných míst po celé Opavě. A co bych vypíchnul, tak třeba takzvanou jadrná věda stage pod vedením Leoše Kiši, která je taková unikátní vědecká v podstatě scéna, kde vystupuje spoustu skvělých vědců.
0: Počasí.
3: Noc v kraji bude polojasná, postupně bude až skoro jasno, teploty 17 až 13 stupňů. Zítra nás čeká zpočátku malá oblačnost, během dne vývoj kupovité oblačnosti, v jeseníkách s možností lokální přehánky. Nejvyšší teploty 28 až 32, na horách až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na nehodu pozor před Opavou ve směru z Olomouce. Před Slavkovem nákladní auto sjelo do příkopu. Kvůli vyprošťování je tam omezený průjezd. A v Ostravě se zdržíte v Rudné ulici. Před opravovaným mostem přes Ostravici jsou kolony v obou směrech na 20 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Přejeme klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava a za malý okamžik se dostaneme opět k aktuální informaci, protože Krajský soud v Olomouci začal projednávat kauzu otrávených nápojů ve zbrojovce ve Šternberku a také dalších místech v Olomouci. Žalobce požaduje výjimečný trest. Budeme pro vás mít podrobnosti, počkejte si rozhodně na ně. A také se vypravíme za rozmarným létem Vladislava Vančury. Od prvního vydání této knihy, tedy Rozprav tří přátel, uplynulo 100 let. No a my se vypravíme do rodiště Vladislava Vančury do Háje ve Slezsku, také ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Hezký poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Mimořádný případ začal řešit Senát Krajského soudu v Olomouci. 48-letý muž z Moravského Berouna měl podle obžaloby nastražit ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku jedovaté nápoje pro své kolegy. Jeden z kolegů zemřel. Kromě toho muž údajně rozmisťoval v okolí Olomouce láhve a kartony s nápoji obsahujícími jedy. Jednání v soudní síni sledovala také reportérka Lenka Kratochýlová. Jsme živě ve spojení. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Obžalovaného 48-letého muže do soudní síně přivedla eskorta v poutech a nesundala mu je ani v průběhu jednání. Před soudem odmítal vypovídat. Podle žalobce Jindřicha Pazdary v roce 2023, kdy pracoval jako elektrikář ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku, otrávil pití, které bylo ve společné lednici. Nalil do něj nemrznoucí směs. Kontaminované limonády se ale rok nikdo nenapil, až v dubnu 2024 ji vypili dva zaměstnanci. A oba skončili s těžkou otravou v nemocnici. Jeden z nich později zemřel na selhání ledvin. Motivem činu podle žalobce byly spory s kolegy. Kradli mu údajně svačiny.
0: A přiznal se před soudem obžalovaný muž.
1: Zatímco v přípravném řízení se muž k činu přiznal, dnes před soudem vinu popřel. Jeho obhájce David Stříž tvrdil, že neexistují důkazy, které by potvrdily, že pití otrávil právě jeho klient.
2: Nerad bych to rozvíjel nějak víc, co jsem řekl, zatím si stojí obhajoba. Uvidíme dále i v závěrečné řeči v následujících hlavních líčeních, co k tomu doplníme. Nicméně tady bez svolení klienta bych tomu nerad poskytoval žádné další detaily.
1: Naopak muž dnes před soudem přiznal vinu v případech plánovaných vražd bezdomovců v Olomouci. Na několika místech ve městě rozmístil lahve a kartony z nápojí, které otrávil morfinem, olovem a jedem na krysy. Obhajce Stříž tvrdil, že nebyl příčetný. Podle žalobce Davida Stříže to ale vyloučili znalci. Žalobce také tvrdil, že připravoval výbušninu. Použít ji chtěl ve svém domě proti zasahujícím policistům.
0: Jaký trest pro muže podle něj obžaloba požaduje?
1: Podle žalobce Jindřicha Pazdary je obžalovaný vysoce nebezpečný a jeho jednání zákeřné.
3: Se jedná o vysoce nebezpečné jednání. Podle znalců je možnost jeho resocializace nebo případné nápravy krajně obtížná. I z toho důvodu v tomto případě navrhuji výjimečný trest.
1: Určitě je na místě ještě doplnit, že policie tohoto muže vyšetřuje i v souvislosti s požáry v okolí Olomouce a na Bruntálsku. Jedná se asi o 20 případů. V minulosti byl odsouzený za týrání zvířat a za pytláctví.
0: Alenko, jak bude jednání u soudu v Olomouci dále pokračovat?
1: Předseda Senátu Petr Sušil dnes přečetl výslechy svědků, rozhodl o prodloužení vazby pro obžalovaného, no a k dalšímu jednání pozval svědky z oboru psychologie a psychiatrie. Líčení tak bude pokračovat v závěru července.
0: Výjimečný trest žádá žalobce pro muže obžalovaného z vraždy svého kolegy a přípravy dalších vražd. Lenko, děkujeme za shrnutí případu.
1: Pěkný den.
0: No a my připomínáme, že Krajský soud v Olomouci začal projednávat kauzu otrávených nápojů ve zbrojovce ve Šternberku. Hovořili jsme o tom živě ve vysílání s reportérkou Lenkou Kratochvílovou.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a zveme do Háje ve Slezsku. Tam budou vzpomínat na svého významného rodáka, spisovatele Vladislava Vančuru. V obci na Opavsku sice žil Vladislav Vančura jen krátce, ale jeho odkaz je stále živý a tak tamní spolek Vladislava Vančury i letos pořádá kulturní slavnosti Rozmarné léto. A to už po 36. S jedním z organizátorů slavností Ladislavem Ludvíkem natáčela redaktorka Iva Havlíčková.
1: My jsme v Dohnálkově vile s jedním z organizátorů Rozmarného léta Ladislavem Ludvíkem. Tady to všechno začne, pane Ludvíku?
2: No, Dohnálkova vila, to je takové centrum vlastně kultury v Háji ve Slezsku. No a tady taky to Rozmarné léto v podstatě začíná.
1: Letos se spojí hned dvě kulatá výročí spojená s Vančurou.
2: Je tomu tak. Letos je 135 let od narození Vladislava Vančury tady v Háji ve Slezsku. No a druhé to výročí je k Rozmarnému létu, k novele, kterou právě vydali před těmi 100 lety. A tady v té Dohnálkově vile bude taky výstava 100 let novely Rozmarné léto.
1: Když se řekne Vladislav Vančura, tak myslím si, že to spojení s Rozmarným létem asi napadne každého. Nebo je to jeho nejznámější dílo? A máte ho nejraději třeba vy, pane Ludvíku?
2: No tak my ho máme nejraději, protože vlastně jsme si to dali do toho názvu, to Rozmarné léto. No a velikou takovou věcí je právě film, který spopularizoval tu práci od Vančury. Myslím si, že to mnozí znají právě z filmové podoby. No a ta výstava, která tady bude zahájena právě 21. v neděli odpoledne, se týká náhledu na to Rozmarné léto trošku z jiné stránky. A týká se postav toho Rozmarného léta. Z jakých pohnutek nebo inspirací ten Vančura to Rozmarné léto tvořil. To je jedna taková část, jeden panel. Další panel, ten se týká, bych řekl, přímo z Braslaví, kde ten román vznikal. Další takovou částí je film, kde se ten film vlastně natáčel. Čili jsou tam místa znázorněná, kde Jiří Menzel ten svůj nádherný film realizoval. No a taky tam máme přehled, kolik vlastně těch vydání knížek Rozmarného léta doposud bylo uskutečněno.
1: Tolik Rozmarné léto, Vančurovo možná nejznámější dílo. Měl Vančura inspiraci v nějakých konkrétních svých přátel pro ty pány, kteří tam v tom Rozmarném létě mají tu hlavní roli?
2: No tak to hlavní, to se týká vlastně toho plavčího, mistra plavčího. V té novele má název Antonín Důra, ale v reálu to je vlastně reálná postava z historie plovárny na Zbraslavi a on se jmenoval Šúra. To myslím je taky známo. I ty další postavy vlastně vycházejí víceméně z reality, ale ten Vančura to umělecky stvárnil. Třeba se říká, že ta paní Kateřina byla takovou záletnou dámou, ale ve skutečnosti tomu tak nebylo. Manželka od Vančury k tomu dodává, že si to Vladislav Vančura trošku přibásnil. No za to ten Šúra, ten byl takový, bych řekl, zase z těch historických pramenů dosti záletný. No. Co se týká toho Abého, protože to je taky význačná postava, to je postava víceméně filozofa. Taky má svůj reálný podklad, ale taky do té postavy je dost z toho charakteru Vančury zahrnuto. No a pak je tam ten kouzelník, že Jarnoštek, no to je vlastně stvárněno Jiřím Menzlem, který vnáší vlastně do toho děje dynamiku a celé se to odvíjí vlastně od té epizody, když přijíždí kočovný kouzelník a celou tu atmosféru tam rozvířuje.
0: říká Ladislav Ludvík ze spolku Vladislava Vančury. A už za chvíli se dozvíte například to, které soubory na slavnost letos

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. A kdo by neznal citát, tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Z Vančurovy prvorepublikové novely Rozmarné léto. Od jejího prvního vydání je to přesně 100 let. A právě výstava věnovaná tomuto Vančurovu dílu zahájí v neděli kulturní slavnosti Rozmarné léto v Háji ve Slezsku. Tak jaký další program tam pro návštěvníky připravili, i na to se redaktorka Iva Havlíčková ptala jednoho z organizátorů Ladislava Ludvíka.
1: Já už mám před sebou program letošních slavností Rozmarné léto v Háji ve Slezsku. Hlavní program v neděli, začíná se tedy ve 13 hodin otevřením té výstavy, o které jsme spolu mluvili. No a jak ten program pokračuje? Já se tady dívám totiž 14 hodin u pomníku Vladislava Vančury.
2: No tak to je naše taková tradice, že nezapomínáme na svého zdejšího významného rodáka a scházíme se právě u památníku Vladislava Vančury. Je to takové shromáždění těch, kteří si Vančury váží. Máme tam taky ten úvod ze základní umělecké školy a ta umělecká škola nese rovněž jméno Vladislava Vančury. Pak je slovo k tomu dílu Vančury a taky dnešku. No a ti, kteří tam přicházejí, taky pokladají květiny k pomníku spisovatele.
1: Slavnosti jsou spojené s kulturním programem?
2: Začal bych od toho našeho kraje, z Valašského pomezí. Tady přivítáme soubor s názvem Valašský vojvoda. Dále tady bude několik souborů z Polska. Budou to mažoretky, které bývají velmi úspěšné na soutěžích. Dále to budou, bych řekl, seniorky, ale pokročilejšího věku, seniorky s názvem Spec Babče. Dále z Polska k nám přijede akademický soubor z Katovic s názvem Patria. No a takové, bych řekl, vyvrcholení toho festivalového odpoledne bude soubor z Kolumbie Kultura Viva.
1: Říká jeden z organizátorů festivalu Rozmarné léto, Ladislav Ludvík. A ten soubor z Kolumbie, on má nějaký vztah, vazbu k Vančurovi, nebo prostě jak to zapadá do toho scénáře?
2: Já si myslím, že to spojení je přes kulturu. A kultura, ta by neměla znát hranic.
1: Festival organizujete už po, teď nevím v hlavě to číslo, ale už je to několik desítek ročníků.
2: Letos je to 36. ročník.
1: Bude ten letošní ročník něčím pro vás jiný, nebo je něčím pro vás jiný?
2: No tak vždycky je to něco jiného, něco, co tady ještě nebylo. Konkrétně neměli jsme tady ty Kolumbíce. Poprvé tady bude taky ten soubor Valašský vojvoda. Takže to jsou takovéto novinky. No a kromě těch souborů bude taky předávání ceny Vladislava Vančury. Myslím si, že pro ty oceněné je to taková významná pocta. A na tom Rozmarném létu bude slavnostní předávání tohoto ocenění.
1: Dodává Ladislav Ludvík, z Háje ve Slezsku Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: O čem se mluví?
1: Fotbalová aféra otřásá Karvinou. Etická komise FAČRu vyloučila městský fotbalový klub kvůli ovlivnění 3 utkání z první ligy. A potrestán byl i karvinský primátor a představitel MFK Jan Wolf. Je Karviná jen pomyslnou špičkou ledovce, nebo má posloužit jako odstrašující případ? Nepříjemnou kauzu ze slezského klubu proberu se sportovním redaktorem a komentátorem Českého rozhlasu Lukášem Kaletou. V dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví?
2: Naším pátečním hostem bude Jana Pernicová z Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek. Stala se absolutní vítězkou ankety Plamen lidskosti v kategorii pracovník v sociálních službách. Rozhovor s ženou, která už desítky let pomáhá handicapovaným lidem, natočila Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sportovní hala Tatran ustoupí v Ostravě silniční stavbě. Premiér Andrej Babiš nechystá změny v kabinetu. Ministr Vojtěch dostal vytýkací dopis. Ostravská zoo má nového slona z Prahy. Zítra čekáme teploty kolem 30, přeháňky jen na horách. Hezké odpoledne přeje Michal Šofer. Město Ostrava požádalo o demolici haly Tatran v centru města. Sportovní halu chce zbourat kvůli rozšíření Rušné ulice na Místecké ulici ze 2 na 4 pruhy. Projekt zahrnuje i zastřešení v podobě protihlukové galerie. Město stavbu chystá společně s ředitelstvím silnic a dálnic. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla začne nejdříve příští rok.
2: Stavbu připravujeme tak, aby mohla začít co nejdříve. Ovšem, přesný termín zahájení upřesníme až po výběru zhotovitele. Stavební činnost potrvá přibližně 2 roky a tím zkompletujeme proces postupné přestavby Místecké ulice na kapacitní městskou komunikaci s přímou vazbou na dálnici D1.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO neplánuje žádnou výměnu ministrů. Řekl to v souvislosti s vytýkacím dopisem, který poslal v úterý ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi z ANO. Dodal, že vytýkací dopisy posílá i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Vojtěch podle něj odvádí dobrou práci. Resort by ale podle Babiše měl víc šetřit.
3: Chceme, aby rezor šetřil. Máme tady různé aféry, měli jsme tady Moto, měli jsme IKEM, takže to není nic proti němu, ale já mám rád, takhle pracuju, je to na papíře, dá se to dohledat.
0: Krajský soud v Olomouci začal řešit případ 48-letého muže, který podle obžaloby nastražil v jídelně ve společné lednici ve firmě Excalibur Army ve Šternberku do pití nemrznoucí směs. Vypili ji 2 jeho kolegové, jeden poté zemřel. O 2 roky později měl muž rozmístit v okolí Olomouce láhve a kartony s dalšími nápoji obsahujícími jedy. Předpokládal, že je vypijí lidé bez domova. Podle obhájce nebyl muž v době činu trestně odpovědný. Státní zástupce pro něj požaduje výjimečný trest. Soud dnes hlavní líčení odročil na konec července. Vyslechnout chce svědky v oboru psychologie a psychiatrie. Ostravská a pražská zoologická zahrada si vyměnili sloní samce. Je zatím snaha o rozmnožení slonů indických chovaných v zahradách. Zatímco ostravský samec zatím nemá potomka, ten pražský už splodnil 15 sluňat. Výměnu proto doporučil koordinátor Evropského záchranného programu, řekla mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.
4: Kolegové z pražské zoologické zahrady nám v tomto vyšli velmi vstříc a souhlasili s výměnou dospělých samců, čili náš samec bude po určitou dobu pobývat v pražské zoo, kde mají dostatečné prostory pro chov slonních samců a také možnost vizuálního kontaktu s jejich tamními samicemi.
1: Počasí.
0: Noc v Moravskoslezském kraji bude polojasná, postupně bude až skoro jasno, teploty 17 až 13 stupňů. Zítra nás čeká zpočátku malá oblačnost, během dne vývoj kupovité oblačnosti v Jeseníkách s možností lokální přehánky. Nejvyšší teploty 28 až 32, na horách až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Se zdržením počítejte při průjezdu Ostravou. V Rudné ulici postojíte před opravovaným mostem přes Ostravici směrem na Porubu. Je kolona delší, zabere půl hodiny. A nehoda komplikuje provoz na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína. Zdržíte se mezi Lesními Albrechticemi a Březovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Šormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
7: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, co víc si můžu přát.
6: Třeba soutěž pro posluchače a tu máme v červnu, navíc o jednu se z knížek a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky Libuši Švarmové.
7: Tvoje.
6: Dávali jsme dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička. Jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, tak. Ano. Tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka. Na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic z toho nedělejte, Katým. Promiňte, Blaničko, já jsem Katinka.
3: Katinka.
2: Aha, Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnout, ona tam dozadu nevidí. Než aj mi našli. Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to nevádět?
4: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
5: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
4: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
2: No, Ludva, no.
4: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
2: No, můj Ludva.
4: Mě chceš vyprovokovat? Moment, moment, buchty, ty si přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
5: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
5: Půj, já se sem vrátím, ale půj, nikdy.
4: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já ho...
5: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane, jeden prolhan.
2: A žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
0: Manželka Dáša, tehdy Veškrnová, dnes Havlová, Milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a Nevěra?
1: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila Nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švarmová odpustila svému muži Nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělal.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty jsi naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech. Teď vlastně na konci června i čeká to poslední představení v té staré budově, ještě po staru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherný tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no. Tak co může v Radiopaláci nejsou? Není to, co je v divadlech, že jo? Že
0: vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede nahoru. Dolů, jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady se hraje každý den něco něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul. Teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili a byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali, technika na scénu, bourat.
0: Tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička mimochodem. Můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku? A nebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného? To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je tu telefon do studia 731 800 900, je tu SMS-kové číslo 90 011 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených buď ta s Pavlem Trávničkem, Vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercl, Gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý odpoledne. Andra Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Šoro, a chtěl bych pokračování.
3: No, s Pavlem dáme. Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
3: Poprosím stišit rádio, dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu.
5: Uspoňujem.
3: Šáhnu.
6: Uspoňujem skočil.
3: Ještě ne, tak pojďte.
5: No dobrý. Já zdravím Libušku, protože děkujem. Ona, já nevím, jestli bude mít svátek, nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
6: Něco budu. S nějakou, Amálií se dělím.
3: Dneska je Milana.
5: Ne, to já si myslím, že ale nějaký den zpátky.
6: V červenci, no.
5: Příště, a takže jako...
3: A co vybíráte? Úplně. To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
5: Já bych chtěl asi... Štercla, to je jedno, to jako...
3: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo. Dobrý den po telefonu.
7: Tady jenom máme sebe z Vysoký Patriku, já ji zdravím paní hostů.
3: Ano.
6: Paní Švormovou,
7: ano. A Patriku, děkuji. Je tady strašně horko.
3: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, Vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
8: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, šo, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo. Tak jo, dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Na seber si to utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. A už si to metelila do té kuchyně. Já jsem říkal, to je ostuda, všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda. Vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.
3: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička je?
6: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobl dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi, to bylo jako její téměř zaměstnání.
3: Ano, no, tak to byly vážené funkce v té době, kdo byl na železnici, u pošty, nebo učetnictva, nebo učitel, to byla vážená, pan lékárník taky třeba taky, ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka, dopisnice, a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
6: No to je právě ono, že přece to bylo, měli jako povolání téměř. Vdova po vrchním radovi.
3: Ano, přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Palem Trančkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba tu je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychlé. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
9: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonilo a vy jste mi to vzal.
3: No jo.
9: Takže mě to teď překvapilo. Tak to je krásný.
3: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
9: Antonie Středová.
3: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
9: Ježišmarja, to je druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
3: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
9: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
3: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
9: Do Berouna.
3: Libuško?
6: Ano, potvrzuju.
3: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
9: Ano, ne, nebolelo.
3: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
9: No, jestli můžu, tak na děnku.
3: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat, ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naslyšenou Toničko.
9: Vám taky. Pozdravuju.
3: My taky a děkujeme. A poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy. Knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si Radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je, a kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1 a v něm zpíval Karel Černoch a to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko.
3: Zkráceně boj.
4: He Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to THE vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářské evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
4: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
3: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
4: Já jsem někde čet, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč o rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
3: A zvláště ten, který dělá vaše paní.
4: Ano.
3: Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
4: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a ne snad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
2: no,
1: recitace.
2: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru.
1: No.
2: Já jsem se naučila ráda naspamět spoustu básní, které jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde no, zaujmout něco přednést,
2: když někde
1: pobavit?
2: Přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba o toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu ji velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím někdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mně někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky k poezii?
2: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno, dávno uměla naspaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera a v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

vynajmout dám. Jo. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom zvýší vynajmout dám. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší vynajmout dám. Jo, ahoj.

0: co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
2: No, Aranka Plzeň.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šípa.
1: Dobře, píšeme jim boté trojice, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
3: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
1: Píšu Ačko.
4: Dáme.
1: Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už pověsila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
5: Dobrý den, Božina Zežace, zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
4: Dobrý den.
5: A byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den.
1: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomínejte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
6: Dobrý den, Brez Martina.
1: Ano.
6: Hlasujem za Bečko a paní Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
1: Děkujeme moc za to přání pro Libušku. Už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným diskjokejem.
7: Do nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
8: V Lipníku nad Bečvou.
7: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte? Ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
8: Dolar.
7: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
8: Co Čech, to dolar.
7: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
8: Co Čech, to disc jockey.
7: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
8: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
7: Ano.
8: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
7: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
9: Co?
7: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
9: No, byl open.
7: Byl open.

0: byl pro amatéry byl open drag a pro profesionály byl open easy.
1: Ano, byl vlastně open, by se... No, zeptám se jinak, ano. Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
2: Takhle chce jako...
0: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumě.
1: No, tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
0: Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
0: A kde vyrábíme lodě?
1: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
0: zvládá... Ano, raději nám... Takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Uhlíř, rozhovor se slavným diskžokejem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou desku?
5: Díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smetana na dvoře. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče. Mně to stačí v rádiu. Já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
4: Zpívala jsi i někdy?
5: No, bohužel jsem byla donucena někdy, my jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách jako a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat a vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka a dodnes si ale pamatuju, že jsem tý Ireně zpívala byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
4: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje a nemá možnost si vybrat jako výhru. humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskžokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo když už tu máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libuško? Mm-hmm. Mohlo by být?
5: Může.
4: To je varianta B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMSce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla a SMSkaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Váš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje, vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme, s Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu. Čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna? Jako z Prahy do Brna, jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděla, vždycky říkám, musím se je do životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, mnučka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty A4ky na
3: paměť. No to se musí učit, hlavně
2: no,
3: se musí
2: to
3: učit.
2: No, to nepůjde.
1: No,
2: to
1: vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude asi buď to zubařko, nebo právničko, nebo ona se to učí.
3: A tě radši zubařkou, těch je málo. Herců je dost.
2: Herců je dost. A obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape. Moc
3: děkuju,
2: závidím.
3: Děkuju.
2: Chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla? Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte dobře. Se hezký a pěkný den. Nashledanou.
1: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína, a prosím si Ačko a oba vás zdravím, mějte se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc, ještě někdo se přidá.
5: Dobré odpoledne, Honzo Zvrkavý, Patriku, zdravím vás i paní Švarmovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění už i dalším hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma, dubbing, takže o dubbingu bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem zvědavá.
6: Ahoj, Láďo, tak vy zdravé.
7: Ty jsi tady šermoval, já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dabingu takový film, ne že by se v dabingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina, toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono si to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile roztrhnuje, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. Já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam někam co přijde. A namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je biziš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam přijímám, a celé Španělsko, ať povstane proti Francouzům, a tečlo, 3, 2, 1, klap, a já říkám najednou, říkám, oni píchli, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh, a ten Zájský říká, já můžu píchat kam chci, čím chci. Bylo to jako obvykle tyhle kuňárničky, to bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než pak jsme to natočili normálně, že jo, běželo to dál a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala, jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a ty přichází to místo a on propíchne, a říkám, celé Španělsko musí povstát o ně, píkne, říkám, Ježiši, ty si propíchl košilku, já si můžu píchnout, to jsem stuhnul a už to sešlo dál a celé Španělsko povstane, já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu bezí svičku a teď já říkám, Kriste pane, co bude, a tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jeli, že ten perna to tam jako vystříhne na zpátek, říkám, my budeme dělat, jakože to tam není. A ta paní, já se nepomněl, jak se jmenuje, ona měla tík normálně, jo, takový vždycky, jako, tam se dělá, a teď to skončilo, a my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, No, dobrý, ale... Vy jste se tam ničeho nevšimli a my jsme říkali, čeho? No, to mi Ježiši Kriste, teď, jak on tam propít, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Říkaj, já? A ten mi tě říká, teď mluvili normálně, jak my se to pustíme znovu. Říkaj, teď najednou přijde to místo a najednou se znovu zvolal. Ježiši, ty jsi nepropít koši. A my jsme se ještě takhle už smál, protože to bylo divné a ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu.
6: To je hezký. Díky.
0: Humoriáda.
1: Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka, spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší Humoriády, Aleš Ulm. Libuško, to naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
3: No, dyk, se zase uvidíme.
1: Ano,
3: doufejme.
1: Vysíláme i přes prázdniny.
3: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte Humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc to je ještě s výhrou pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice Humoriádnické. A zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%. Českotěšínská radnice plánuje v létě opravy základních a mateřských škol. Maximální ceny paliv zítra znovu klesnou o desítky haléřů. Zítra čekáme teploty kolem třicítky a přeháňky jen na horách. Hezké odpoledne přeje Michal Šofér. Česká národní banka varuje, že by se inflace mohla na přelomu roku znovu zvýšit, řekl to její guvernér Aleš Michl. Bankovní rada proto dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Pro rozhodnutí hlasovalo 6 ze 7 členů rady, jeden byl pro ponechání sazeb beze změny. Jde o první změnu nastavení měnové politiky po 13 měsících a zároveň první zvýšení sazeb od roku 2022. Další postup bude podle Michla záviset na nových datech a vývoji inflace.
3: Úvahy o nastavení sazeb se budou odvíjet zejména od vyhodnocení setrvalosti nízkoinflačního prostředí, od vývoje kurzu koruny, působení fiskální politiky na ekonomiku, analýzy napětí na trhu práce a změn v domácí i zahraniční poptávce.
1: Premiér Andrej Babiš z ANO v minulých týdnech vyzýval naopak ke snížení úrokových sazeb. Michl dnes řekl, že bankovní rada ČNB se nenechá nikým ovlivňovat. Český Těšín o prázdninách opraví několik škol a školek ve městě. Základní škola Podzvonek získá dvě moderní učebny pro výuku přírodopisu a cizích jazyků. Škola na Havlíčkově ulici zase nové toalety v celé budově. Děti se do mateřské školy na Ostravské ulici vrátí až v říjnu. Stavební firma přes prázdniny objekt zateplí, vymění okna, dveře i střešní plášť. Radnice tak chce snížit energetickou náročnost.
4: Školka na Akátové ulici v létě získá novou otopnou soustavu, protože ta stávají už je v havarijním stavu. A mateřská škola Moskevská bude mít novou střechu. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o další desítky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 51 haléř na 37 korun a 4 haléře za litr. Litr benzinu pak řidiči natankují nejvýš za 40 korun a 52 haléřů. To je o 32 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Radnice v Holčovicích na Bruntálsku staví nové veřejné osvětlení u tamního hřbitova. Obec tak navazuje na práce z minulých let, kdy opravila hřbitovní zeď a chodník ke kostelu. Práce potrvají do konce června a nově bude pravidelně nasvícený i místní kostel, říká tamní nezávislý starosta Martin Hradil.
5: To veřejné osvětlení bude vždycky od 10 od večera do nějaké do 6 do rána jako vypnuto. V noci tam nikdo nechodí. V létě je to v pohodě, protože je druhé světlo, ale přes ty zimní měsíce tamhle čas vždycky budeme prostě vypínat, tak ať to nesvítí zbytečně. Osvětlení toho kostela bude permanentně celou noc, takže nějaké světlo na tom hřbitově vždycky bude z toho osvětlení kostela.
2: Počasí.
1: Noc v kraji bude polojasná, postupně bude až skoro jasno, teploty 17 až 13 stupňů. Zítra nás čeká zpočátku malá oblačnost, během dne vývoj kupovité oblačnosti, v Jeseníkách s možností lokální přeháňky, nejvyšší teploty 28 až 32, na horách až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu za Studénkou. Na kilometru 331 se střetlo nákladní auto s dodávkou. Zatím projedete bez výraznějšího zdržení. A na nehodu pozor i na silnici 59 z Karviné do Ostravy. Za odbočkou do Horní Suché zasahují záchranáři u převráceného osobního auta. Krátce se zdržíte v obou směrech. A ještě přidáme telefonní číslo do zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: A krátce po 17. hodině začíná pravidelný zpravodajský přehled. Co v něm uslyšíte? Hala Tatran v centru Ostravy ustoupí silnici. Město už požádalo o povolení k demolici. Krajský soud v Olomouci začalo projednávat kauzu otrávených nápojů ve zbrojovce ve Šternberku a také na dalších místech v Olomouci žalobce požaduje výjimečný trest. No a další téma, to je tedy pravidelný rozhovor, o čem se mluví, protože fotbalová aféra otřásá Karvinou. Etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila městský fotbalový klub kvůli ovlivnění 3 utkání z první ligy a karvinský primátor a představitel MFK Jan Wolf musí zaplatit pokutu ve výši 3 milionů korun a k tomu dostal zákaz působit ve fotbale na dalších 12 let. Podrobnosti včas přidáme a nezapomeneme ani na pravidelnou předpověď počasí v telefonátu s meteorology. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a Dne v kraji přeje Pavel Janošec.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Krajský soud v Olomouci dnes začal objasňovat smrtelnou otravu ve firmě Excalibur Army ve Šternberku. 48-letý Jiří Kudlička měl svým kolegům nastražit do kofoly Fridex. Státní zástupce ho podezírá také z umisťování jedovatých nápojů v místech, kde se pohybovali lidé bez domova. Žalobce pro něj žádá výjimečný trest. Český rozhlas měl v soudní síni reportérku, přineseme vám podrobnosti v následující zpravodajské hodině. Sportovní hala Tatran nedaleko centra Ostravy má jít k zemi. Město Ostrava ji chce zbourat kvůli rozšíření Místecké ulice. Práce začnou nejdříve příští rok. Projekt uleví řidičům, má ale i své odpůrce, kteří chtějí architektonicky cenou halu zachovat. Obě strany tohoto sporu dostanou prostor ve vysílání Dne v kraji. Celníci v Moravskoslezském kraji odhalili od začátku roku 110 případů nelegálního prodeje náplní do elektronických cigaret, nikotinových sáčků a zahřívaného tabáku. Odhadovaný únik na spotřební daň přesáhl 1 milion korun. Nelegální výrobky nacházeli celníci nejčastěji ve večerkách a dalších menších prodejnách. Česko má před sebou tropický víkend. Meteorologové varují, že v sobotu přesáhnou teploty v Moravskoslezském kraji 30 stupňů. Lidé by neměli zatěžovat organismus, měli by hodně pít, pozor by měli ale dát i na děti a zvířata. Strážníci připomínají, že by je v žádném případě neměli nechávat v uzavřených autech. Začíná léto ve znamení festivalů. V Opavě dnes startuje tradiční slunovrat. Ode dneška do soboty na něm vystoupí desítky hudebníků. Pořadatelé pozvali mimo jiné Vypsanou fixu, Lenku Dusilovou nebo Mňágu a Žďorb. Ve Frýdku Místku zítra začíná FM City Fest. Ani tam milovníci hudby nepřijdou zkrátka. Město ale upozorňuje, že musí počítat s dopravními komplikacemi ve městě a doporučují raději hromadnou dopravu.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte zpravodajský přehled Den v kraji. V centru Ostravy půjde k zemi sportovní hala. Jak už dnes zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, magistrát spustil řízení o demolici haly Tatran. Ustoupit musí rozšíření hlavního silničního tahu na Frýdek Místek. Obřístavba za necelé 2 miliardy korun má vyřešit dopravní zácpy a umožnit chodcům pohodlný přístup do města.
1: Rušná silnice, po které projíždí denně desítky tisíc aut. A vedle ní hala Tatran. Podle stavebního experta Martina Mlčáka ze serveru MS stavby by Ostrava o tento konstrukční klenot nemusela přijít.
2: Má v rámci České republiky unikátně řešené zastřešení, které je tvořeno lamelovou oblokovou konstrukcí z dřevěných fošen. Záměr demolice haly Tatran je dalším z neuvážených kroků města, kdy se bourá hodnotná budova.
1: Zvenku je ošuntělá a zaprášená, uvnitř se ale otevírá velkorysý prostor. Pravidelně se tady hrají basketbalové zápasy. Basketbalisty ale čeká stěhování. Hala Tatran musí podle náměstka primátora Břetislava Rígra z hnutí Ostrava ustoupit dlouho plánovanému dopravnímu řešení.
3: My musíme bourat Tatran, musíme vlastně tam udělat obslužnou komunikaci.
1: Město tady s ředitelstvím silnic a dálnic plánuje rozšíření ulice Místecké ze 2 pruhů na 4. Cestu chtějí zahloubit a kvůli tomu musí vše doslova zalít betonem.
3: Tam je tak vysoko voda, že tam se bude dělat metra půl hluboká, takzvaná bílá vana.
1: Podle mluvčího ředitelství silnice a dálnic Jana Rídla to celé potrvá zhruba 2 roky.
4: Stavbu připravujeme tak, aby mohla začít co nejdříve. Ovšem, termín zahájení upřesníme až po výběru zhotovitele. Vozovku zahloubíme a nad ní postavíme protihlukovou galerii se zelenou střechou, travnatými plochami, chodníky, cyklostezkou i hřištěm.
1: Pro chodce a cyklisty tak má vzniknout pohodlná cesta do centra města. Basketbalistům město slibuje novou halu. Fanoušci architektury doufají, že Tatran nemusí zmizet úplně. Cenou střešní konstrukci by navíc podle nich bylo možné rozmontovat, uskladnit a potom znovu vstyčit. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte zpravodajský přehled Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji. Mimořádný případ začal řešit Senát krajského soudu v Olomouci. 48-letý muž z Moravského Berouna měl podle obžaloby nastražit ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku jedovaté pití pro své kolegy. Jeden z kolegů zemřel. Kromě toho údajně rozměsťoval v okolí Olomouce láhve a kartony s nápoji obsahujícími jedy. O muže se policie nejprve začala zajímat v souvislosti s požáry na Bruntánsku, o kterých vás Český rozhlas Ostrava také informoval. No a dnešní jednání v soudní síni sledovala reportérka Lenka Kratochvílová, se kterou jsme byli ve spojení už v našem odpoledním vysílání.
1: Obžalovaného 48-letého muže do soudní síně přivedla eskorta v poutech a nesundala mu je ani v průběhu jednání. Před soudem odmítal vypovídat. Podle žalobce Jindřicha Pazdary v roce 2023, kdy pracoval jako elektrikář ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku, otrávil pití, které bylo ve společné lednici. Nalil do něj nemrznoucí směs. Kontaminované limonády se ale rok nikdo nenapil, až v dubnu 2024 ji vypili dva zaměstnanci a oba skončili s těžkou otravou v nemocnici. Jeden z nich později zemřel na selhání ledvin. Motivem činu podle žalobce byly spory s kolegy. Kradli mu údajně svačiny.
0: A přiznal se před soudem obžalovaný muž?
1: Zatímco v přípravném řízení se muž k činu přiznal, dnes před soudem vinu popřel. Jeho obhájce David Stříž tvrdil, že neexistují důkazy, které by potvrdily, že pití otrávil právě jeho klient.
2: Nerad bych to rozvíjel nějak víc, co jsem řekl, zatím si stojí obhajoba. Uvidíme dále i v závěrečné řeči v následujících hlavních líčeních, co k tomu doplníme. Nicméně tady bez svolení klienta bych tomu nerad poskytoval žádné další detaily.
1: Naopak muž dnes před soudem přiznal vinu v případech plánovaných vražd bezdomovců v Olomouci. Na několika místech ve městě rozmístil lahve a kartony z nápojí, které otrávil morfinem, olovem a jedem na krysy. Obhájce Stříž tvrdil, že nebyl příčetný. Podle žalobce Davida Stříže to ale vyloučili znalci. Žalobce také tvrdil, že připravoval výbušninu. Použít ji chtěl ve svém domě proti zasahujícím policistům.
0: Jaký trest pro muže podle něj obžaloba požaduje?
1: Podle žalobce Jindřicha Pazdary je obžalovaný vysoce nebezpečný a jeho jednání zákeřné.
3: Se jedná o vysoce nebezpečné jednání. Podle znalců je možnost jeho resocializace nebo případné nápravy krajně obtížná. I z toho důvodu v tomto případě navrhuji výjimečný trest.
1: Určitě je na místě ještě doplnit, že policie tohoto muže vyšetřuje i v souvislosti s požáry v okolí Olomouce a na Bruntálsku. Jedná se asi o 20 případů. V minulosti byl odsouzený za týrání zvířat a za pytláctví.
0: Lenko, jak bude jednání u soudu v Olomouci dále pokračovat?
1: Předseda Senátu Petr Sušil dnes přečetl výslechy svědků, rozhodl o prodloužení vazby pro obžalovaného, no a k dalšímu jednání pozval svědky z oboru psychologie a psychiatrie. Líčení tak bude pokračovat v závěru července.
0: Tolik aktuální informace z dnešního jednání Krajského soudu v Olomouci, které pro nás měla reportérka Lenka Kratochvílová.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: čem se mluví.
1: Čtvrtek 18. června, 17:30 a na vlnách Českého rozhlasu Ostrava začíná rozhovor O čem se mluví. V Karviné se těšili na evropské poháry, teď ale budou řešit budoucnost klubu. Fotbalová aféra otřásá celým městem. Etická komise FAČRu vyloučila městský fotbalový klub kvůli ovlivnění 3 utkání z první ligy a potrestán byl i karvinský primátor a představitel MFK Jan Wolf. Tuto nepříjemnou kauzu ze slezského klubu teď proberu se svým kolegou, sportovním redaktorem a komentátorem Českého rozhlasu Lukášem Kaletou. Lukáši, vítej ve vysílání.
2: Hezký den.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví?
1: A od mikrofonu Ostravského rozhlasu vás zdraví Vladimír Šmehlík. Lukáši, pojďme si prvně připomenout, kdy vlastně propukla tahle ta aféra, kdy se na to přišlo, že se v Karviné a v karvinském fotbale dějí takovéto nepravosti.
2: Celkově je to poměrně rozsáhlé a netýká se to pouze Karviné. Ta korupční a sázkařská aféra vlastně vyplynula na povrch, nebo vyplula na povrch zhruba řekněme ve druhé polovině března, když došlo k hromadnému zadržování několika osob a nakonec obvinění přes 30 lidí, konkrétně jich 32, které policie obvinila v souvislosti s korupční a také sázkařskou kauzou. Jsou to vlastně dvě části, když to takhle rozdělíme v té sázkařské kauze, tak tam jde o to, že funkcionáři, hráči, kluby převážně z nižších soutěží, například druhá, třetí nebo čtvrtá liga, měli podle policejních dokumentů sázet a organizovat zápasy, na které nelegálně sázeli za účelem zisku, ovlivňovali vlastně, co se stane, ať už kolik padne gólů, kdo vyhraje a tak dále. A na základě toho se obohacovali na úkor sázkových kanceláří a také fotbalové asociace. No a druhá část, tak ta se týká klasické sportovní korupce, tedy toho, že chce ten dotyčný, aby jeho tým uspěl. No a právě v této části je namočená, jak se říká, Karviná.
1: No, Karviná, konec konců i primátor Karviné vlastně popírají a říkají, že se necítí být v tom této věci nějak vinni, snaží se to nějakým způsobem se z téhleté situace vykroutit, nicméně etická komise FAČRu tedy už rozhodla nepravomocně zatím, že Karvinou z šance ligy vyřadila a dokonce jí udělala 10 milionovou pokutu. Svůj trest si má odnést také Jan Wolf, tedy karvinský primátor a jeden z představitelů městského fotbalového klubu. Ten má zákaz působit ve fotbale 12 let, pokuta 3 miliony, další hráči byli potrestáni. Zkusme si říct teda detaily, co všechno o tom víme a jaký teďka vlastně můžeme očekávat postup i ze strany Karviné.
2: Nejprve začnu odpovídat na tu první část, a sice, že se jedná o zápasy, jak uvedla etická komise, z roku 2024 a konkrétně to byl ligový duel Karviné s Českými Budějovicemi, no a následně i baráž o udržení v první lize mezi Karvinou a Vyškovem. No a právě tady v tuto chvíli se podle policie a podle těch dokumentů, které i Radiožurnál získal nebo mohl do nich nahlédnout, se snažil Jan Wolf a další osoby ovlivnit tyto duely ve prospěch Karviné. Mělo jít například o schůzku v obchodním centru v Olomouci, kdy se jak Jan Wolf, tak další obvinění v té kauze, hráčský agent Daniel Černaj a bývalý rozhodčí Lubomír Puček, sešli s hráčem Vyškova, s Filipem Štěpánkem. Policie má kamerové záběry přímo z toho obchodního centra i Jana Wolfa, který tam byl ve svém autě, a tam měli podle toho, co řekl i Filip Štěpánek, sám hráč, který je také obviněný u výslechu, ho přemlouvat, aby hrál špatně, a za to měl slíbeno 100 000 korun, ale tohle tedy Jan Wolf, respektive Karviná, odmítají. Ovšem zatím tedy platí to, že etická komise s touhle variantou je ztotožněná a na základě toho dokázala vydat ten verdikt poměrně rychle, protože v březnu se tedy začalo s tím vyšetřováním na fotbalové půdě a skončilo před několika dny a byl vydaný ten verdikt. Etická komise fotbalové asociace, připomínám, není klasický soud, zatímco soud s těmi všemi 32 obviněnými, který bude, předpokládám, poměrně rozsáhlý, tak ten ještě nebyla sdělena obžaloba, zatím jsou stále obvinění, tak fotbalová asociace tam má své řády, svůj systém a na základě toho se tedy rozhodla, že Karvinou takhle potrestá. Karviná, tak ta se může odvolat a taky říká, že to udělá a má na to 5 dní. Do té doby je ten verdikt nepravomocný. No a odvolání půjde k odvolací komisi. A tam může ten trest buď navýšit, například poslat Karvinou nejen dolů z první ligy do druhé, jako to udělala etická komise, ale třeba dokonce mimo profesionální soutěže, tedy do třetí ligy a níž. Nebo může ten trest potvrdit a také může ten trest třeba zmírnit a udělat z toho jen v uvozovkách jen bodový odečet a nechat Karvinou v první lize. Třeba s pokutou a třeba při typnu z minus 15-20 body.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Sportovní redaktor a komentátor Českého rozhlasu Lukáš Kaleta je dneska mým hostem v rozhovoru O čem se mluví. No a řešíme rozsáhlou korupční kauzu nejen v karvinském fotbale. No mě docela zajímá, teda nebo to, co jsi říkal, tak je docela zajímavý postřeh, že vlastně klasický soud ještě ani neprobíhá, bude se teprve jako dokazovat ta reálná vina a podobně, nicméně FAČR, etická komise, už rozhodla. Co když nakonec to potom ale dopadne tak, že soud všechny ty obviněné osvobodí, uzná, že k tomu případu nedošlo, tak jak o tom hovoří konec konců i představitelé Karviné, kteří se jako necítí být ničím vinni. Jak může potom reagovat vlastně FAČR na tohle? Není to unáhlené ze strany FAČRu? Proč si takhle pospíšil s tímhle rozhodnutím?
2: Ještě doplním, že vlastně FAČR nemusí brát vůbec ohled na výsledek civilního soudu. On to je spolek, který má svou strukturu, svá pravidla, své stanovy, takže vůbec to nemusí reflektovat. Už se stalo v minulosti, že za match fixing byli vyšetřovaní, řekněme v civilní rovině, fotbalisté z nižších soutěží. Nedostali žádný trest, protože tamto důkazní břemeno klasického trestního práva je samozřejmě vyšší. Ale FAČR je potrestal přesto. Takže to je jenom takový vlastně, abychom si mohli udělat obrázek, takový příklad. No a teď tedy, co Karviná z toho může ještě vytěžit, pokud to tak můžu nazvat. No tak Karviná může poté napadnout to případné, ten případný verdikt odvolací komise FAČRu u klasického soudu, podat žalobu, třeba bude vydáno předběžné opatření a může se tak vlastně ten trest anulovat, ale to už bude pozdě, protože už v tuhle chvíli bude rozběhnutá další sezona, nebo další část sezony, protože v tuto chvíli tady máme přestávku po aktuálním ročníku, ve kterém Karviná poprvé v historii vyhrála český pohár, skončila na 8. místě, takže úspěšná sportovně velmi úspěšná sezona.
1: Ano, největší úspěch po

0: podle etické komise. A Karviná, tak ta dostala ten trest právě proto, že Česku hrozí, že přijde o jedno místo v evropských pohárech. Tím, že Karviná na ní má právo, ale UEFA, pokud se zná, což je Evropská fotbalová asociace, pokud se zná, že prostě jsou důvodná podezření nevpustit ten klub do soutěže, že by to poškodilo jméno UEFA, poškodilo Evropskou ligu, do které Karviná má právo jít, tak ji tam prostě nepustí. A je tady reálná obava z české strany, že pokud se to včas nevyřeší a nepotrestá se Karviná, tak poté už nebude kým ji nahradit z dalších českých týmů. Nabízí se Jablonec, který skončil v lize pátý a druhý v poháru. A pokud ale zkrátka UEFA řekne až těsně před losem toho čtvrtého předkola Evropské ligy, do kterého má být Karviná původně nasazená, že prostě už není možné ji nějak nahradit a prostě ji vylučujeme, tak Češi přijdou o jednoho zástupce v evropských pohárech, což může mít velký vliv i na koeficient. To jsou tady body, které sbírají fotbalové týmy a pomáhá to vlastně reputaci celého českého fotbalu. Takže možná i proto je to ten důvod, že se takhle nakonec narychlo udělalo to rozhodnutí o tom, že Karviná dostala ten radikální trest.
1: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem a jeho hostem.
2: Lukáši, pojďme teda ještě stručně, ten případ z té Karviné je teda asi jasný, kdy jim vlastně vyprší ta lhůta na odvolání. Teď už jsou to snad jenom nějaké dva dny, pokud se nepletu, nebo tři.
0: Ano, od toho verdiktu je to pět dní, takže
2: Ono se to vlastně netýká jediného slezského klubu, nejde pouze o Karvinou, ale také o Opavu. Jaká je situace tam?
0: Tam zatím žádný trest ještě nebyl vydaný veřejně, ale také je SFC Opava a potažmo její předseda Martin Latka, bývalý fotbalista, který hrál například za pražskou Slavii, vyšetřovaný. A to z toho, že se měl klub prostřednictvím svého předsedy, případně dalších osob, podle etické komise dopustit ovlivnění zápasu mezi Opavou a Varnsdorfem z roku 2023. Opava se tehdy potřebovala zachránit a vyhrát a to se nakonec tedy podařilo a měl být uplacen rozhodčí Jan Petřík, podle informací, ke kterým se dostali investigaci Radiožurnálu, převzal 200 tisíc korun před nádražím v parku, před hlavním nádražím v Praze to bylo, a že se sám i přiznal Jan rozhodčí a takhle Jan Petřík a takhle to řekl při výslechu policii, takže de facto potvrdil tu variantu nebo tu verzi, s kterou pracují policisté, že tam mělo jít dojít nějakému ovlivnění. No a samozřejmě ty informace mají i funkcionáři nebo etická komise, právníci, kteří tam zasedají, protože Fatscher je v tom celém sporu, v té celé rozsáhlé korupční a sázkařské aféře poškozenou stranou, takže může tedy nahlížet do spisu a zkrátka od začátku už na tom s policií spolupracuje, jak řekl sám předseda David Trunda hned na té úvodní tiskovce poté, když proběhla ta velká razie. Takže tady ještě verdikt nemáme, no ale vzhledem k tomu, že se rozhodčí přiznal, tak je to pro Opavu také velice nekomfortní pozice. Ještě připomenu, že jak Karviná, tak třeba Opava mohou zkusit napadnout ty verdikty, až třeba vyjde i ten opavský procesně, že například nebylo umožněno některému ze zástupců klubu kompletně být u výslechu a tak dále. To je také taktika, kterou mohou právníci se prezentovat.
2: My se tady bavíme o taktikách, ale vlastně v jádru pořád se jedná o jednu z největších jako korupčních afér českého fotbalu. Jaký tohle vlastně vrhá světlo na český fotbal obecně? Máme vůbec z minulosti případy takhle podobně rozsáhlých kauz?
0: Asi na první dobrou každého napadne. Teď už ta zlidovělá hláška Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit, vzhledem k divadelnímu zpracování herců Čtvrtníčka a Lábuse, tak to trochu zlidovělo a možná, že právě proto lidé nad tím tak jako mávli rukou, ale to byla tehdy opravdu velká kauza, ve které bylo namočeno hned několik klubů. Nejvíce vlastně to odnesli Žižkov, jehož sportovní ředitel tehdejší Ivan Horník právě ovlivňoval rozhodčí přímo se šéfem komise, volali se o tom, kdo je má pískat a tak dále, aby se právě Žižkov zachránil. Tehdy to skončilo odpočtem bodů třeba pro Slovácko, které tam bylo také namočené, 12 bodů, Viktoria Žižkov taky, pokuta 500 tisíc korun, je to ale před více než 20 lety, takže zase ta částka asi tehdejší době odpovídá, stejně jako těch 10 milionů pro Karvinou dnes. No a poté ještě můžeme v historii připomenout jednu kauzu, a to byla fotbalová Olomouc, která měla v roce 2009 uplatit hráče Střížkova, tehdejších Bohemians, a za to dostala taky u fotbalového soudu, tedy tehdy to byla disciplinární, nikoli etická komise, trest, a to sice odečet 9 bodů. A navíc také tam byl zákaz jít do evropských pohárů pro Olomouc.

0: Takže tím pádem má to nějakou historii, ale tenhle trest je asi největší a nejtvrdší pro Karvinou.
1: Když se chcete rozvědět něco o českém fotbalu, zeptejte se Lukáše Kalepty, moderátora, redaktora, reportéra, komentátora Českého rozhlasu. Já jsem to udělal a vy teď víte více. Lukáši, moc díky za rozhovor, o čem se mluví, a přeju hezký zbytek dne.
0: Děkuji, hezký den.
1: A na vás budu těšit po letních prázdninách v rozhovorech O čem se mluví. Každý čtvrtek v 17.30. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné léto na Moravu i do Slezska.
2: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví?

0: Speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte zpravodajský přehled Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji a v jeho rámci nabízíme také předpověď počasí v telefonátu s meteorology, konkrétně s meteorologem Tomášem Ostrožlíkem, který je u telefonu právě teď. Hezké odpoledne.
1: Také přeji hezké odpoledne.
0: Tomáše, jak to s počasím právě vypadá?
1: Tak v regionu máme polojasno až oblačno, na Bruntalsku, Rýmařovsku se vyskytly slabé přehánky, teploty už teď pomaličku klesají, jsou většinou mezi 24 až 26 stupni, na horách kolem 19-20 stupňů a vítr ten je slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Jaký je výhled počasí na noc a zítřek?
1: Zpočátku ještě může být místy oblačno s ojedinělou slabou přehánkou, ale postupně během noci polojasno, k ránu i skoro jasno. Noční teploty budou klesat na 17 až 13 stupňů a vítr bude slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra potom očekáváme podobné počasí jako dnes odpoledne. Bude z rána méně oblačnosti, během dne vývoj kupovité oblačnosti a opět na Bruntalsku, Rýmařovsku se mohou odpoledne a večer vyskytnout ojedinělé lokální přehánky. Teploty zítra až do 31 stupňů, na horách do 25 a vítr zítra slabý proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí a Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Tolik informace v rámci Dne v kraji Českého rozhlasu Ostrava. 17 hodin 52 minuty, přesný čas.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, a kterým tématům se budeme v našem vysílání mimo jiné věnovat zítra. Moravskoslezští záchranáři dostali nové sanitky. 14 nových vozů usnadní řidičům, záchranářům jejich práci. Auta mají totiž ve výbavě speciální hydraulická nosítka, takže zdravotníci už nebudou muset pacienty sami zvedat. Dalším tématem bude sucho, které oslabuje stromy, a ty pak méně odolávají parazitům. Například v jednodruhových městských alejích pomáhají arboristé stále častěji stromům speciálními injekcemi. Ty dokážou dřeviny chránit na několik let proti houbám nebo hmyzu, jak jsme o tom natáčeli v Českém Těšíně. No a připomeneme také, že klub českých velocipedistů Ostrava Hrabová slaví 120 let od svého založení. Příznivci historických kol se proto o víkendu sjedou do krajského města, kde se vydají na společnou výjížďku. No a spolu s naším regionálním stopařem se zítra živě vydáme do Opavy na festival Slunovrat a do Frýdku Místku na festival FM City.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Nelegální náplně do elektronických cigaret připravili stát o více než milion korun. Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše dotační program dostupného nájemního bydlení. Do kin se vrací limonádový Joe. Zítřek přinese teploty kolem třicítky a nahory přehánky. Příjemný podvečer přeje Michal Šofer. Ostravští celníci letos odhalili 110 případů nelegálního prodeje náplní do elektronických cigaret, nikotinových sáčků a zahřívaného tabáku. Daňový únik přesáhl více než milion korun. Nejčastěji kontroly odhalily nelegální výrobky v maloobchodních prodejnách a večerkách.
3: Při jedné z největších letošních razií zajistili celníci přes 23 tisíc náplní do elektronických cigaret. Celníci upozorňují, že takové výrobky představují pro spotřebitele riziko, protože nemají garantovaný původ ani složení. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Obce, města a soukromé firmy budou moct znovu žádat o dotace v programu Dostupné nájemní bydlení. Představila ho dnes ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Podle ní ministerstvo nabídne dalších zhruba 6 miliard korun, zejména pro žadatele, kteří v minulém období neuspěli. Města a obce se budou moct přihlašovat od konce letošního roku, říká Mrázová.
4: Máme k dispozici těch necelých 6 miliard, abychom uspokojili alespoň některé žadatele, kteří neuspěli v programu Dostupné nájemní bydlení z Národního plánu obnovy. Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku s tím, že ta samotná výzva a příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
1: Program je určený na rekonstrukce nebo výstavbu nových bytů. Obce v něm dostávají výhodný úvěr a taky dotaci, která pokrývá část nákladů. V lokalitě pak musí nabízet výhodnější nájemné, než je průměr. Základní škola v Zátoru na Bruntálsku má nové šatny. Obec je obnovila po povodní v roce 2024. Šatny mají třeba nové podlahy s odvodňovacími žlaby i novou elektroinstalaci. Místo starých kojí má každý žák svou skřínku. Šatny ale budou funkční až příští rok, říká nezávislá starostka Zátoru Salome Sýkorová.
5: Máme šatny na čipy, každá buňka má svůj čip a chceme ty čipy ztotožnit s čipy do školní jídelny, protože máme už ten stravovací provoz na čipy, takže chceme, aby to dítě mělo jeden čip na oběd a ten samý čip používalo v šatnách.
1: Do kin se vrátí jedna z nejslavnějších českých komedií. Národní filmový archiv dokončil digitální restaurování filmu Limonádový Joe a neb Koňská opera režiséra Oldřicha Lipského z roku 1964. Obnovená verze bude mít světovou premiéru 24. června na prestižním festivalu klasického filmu Il Cinema Ritrovato v italské Bologni. Pro mezinárodní uvedení proto vznikly nové anglické titulky a film ponese název Soda Pop Joe or a Horse Opera.
2: Počasí.
1: Noc v kraji bude polojasná, postupně bude až skoro jasno, teploty 17 až 13 stupňů. Zítra nás čeká zpočátku malá oblačnost, během dne vývoj kupovité oblačnosti, v jeseníkách s možností lokální přehánky. Nejvyšší teploty 28 až 32, na horách až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě překáží nehoda v ulici Martinovské. Osobní auto se tam střetlo s tramvají. Následky omezují průjezd křižovatkou s ulicí Bedřicha Nikodéma. Počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 18. hodině přejeme krásný podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. Čeká nás pravidelná ostravská rozhlasová rodinka. Budeme vyřizovat vaše písemné vzkazy, které jste do redakce poslali. No a pak přijde na řadu pravidelná harenda, tedy nejen hudba, ale i povídání o klubech, kapelách a hudebních osobnostech klubové scény Moravskoslezského kraje a okolí. Harendu jako obvykle připravuje a moderuje Igor Fašut. No a Pavel Janošec v tuto chvíli přeje hezký poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A první přání i se vzkazem už je připraveno, a to jako přání k svátku pro pana Milana Nogola. Přejeme mu vše nejlepší, co život může dát, hodně zdraví, veselosti a také procvičení stuhlých kostí. Kousek štěstí, ať ho provází stále, ať je pořád jednička, jak mu je přáno od kamaráda, který toto přání posílá. A tím kamarádem je pan Alois Valošek, který vybral i písničku od Petra Reska s jasným vzkazem. Dej si ze všech nejlepší.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: V písničkových přáních pokračujeme, protože jste poslali e-mailem také přání k svátku pro pana Milana Jurajdu z Valašské Bystřice. A ten kromě dnešního svátku slaví také zítra své narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí, radost z vnoučat a ještě mnoho aktivit při práci v místním hasičském sboru přeje Jana a Zdeněk s rodinou. A vybrali písničku od Josefa Fouska.
2: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. O zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje a žvíka má tu peprnou. Orchestr bronchů v prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože, říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj Bože, v zahradě kopu kostival. Dietu nečtu,

tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Baldin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásnej a džohaněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A připravený je další vzkaz, protože právě dnes slaví své narozeniny paní Růženka Lhocká z Vítkova. Z celého srdce jí přejeme hodně pohody, štěstí a zdraví. Vše nejlepší s gratulací posílají manžel Jenda a děti s rodinami a přidávají písničku od Pavla Nováka.

0: Jarda Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte ostravskou rozhlasovou rodinku a můžete také telefonovat na číslo 596 11 22 66 a vybírat si písničky. U telefonu je teď paní Maruška z Koryčanských Pasek. Přejeme hezký podvečer.
3: Dobrý podvečer. Tady Maruška z Koryčanských Pasek. Já bych chtěla nechat zahrát všem Milanům dnešnímu svátku hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Elišce s pejskem Argoškem a Elišce Argoškovi přeju hodně zdraví, štěstí božího požehnání. Hance z Mišku s manželem, tak též hodně zdraví, štěstí požehnání. Věrce s přítelem, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. A všem, kdo mi dnes zahraje.
2: Tak rádi se k tomu vzkazu přidáme a pošleme písničku Lásko, Bože lásko od mistří Janky, jestli souhlasíte.
3: Jo, dobře, jste moc hodný.
2: Mějte se hezky, Maruško, a zase někdy se budeme těšit na slyšenou.
3: To víte, že jo, na shledanou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
2: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda. A kdo jste sledovali můj videopříspěvek, pozvánku na dnešní Harendu, tak už teďka víte, že je tady se mnou kapela Grok. Zdravím vás, pánové.
3: Ahoj.
4: Čau, če.
2: Jaká byla dlouhá cesta z Bohumína? Vlaky jeli dobře?
3: Cesta byla výborná, parkování bylo horší.
2: No, my to tady máme takové slabší, ale to se vyřeší, teďka je všechno v procesu. Kapela hraje už více než 30 let, je to docela náročné vydržet spolu v jedné partičce, ale o tom, jak náročné to bylo celých těch 31 let nebo 32, si povíme až po první písničce, která je z připravovaného alba, řekněme, a jmenuje se Už tady jsou.

0: Posloucháte Harendu a dneska si hrajeme a povídáme s kapelou Grok. Pánové, 30 let, pamatuje si někdo z vás ještě, kde byl ten bod, ta hospoda, ta zkušebna, kde jste se poprvé potkali a řekli si teda, založíme kapelu?
1: Tak já si to pamatuju, Didi ne, protože Didi dorazil později do kapely. Takže jak jsi říkal na začátku, že jestli je to těžké vydržet spolu, tak my to řešíme tak, že vždycky vyměníme muzikanty, když už spolu nemůžeme vydržet. Takže z těch zakládajících členů jsem zůstal jediný, takže proto jsme zatím s Didim v pohodě, protože
2: jsme spolu teda, co má čekat, krátce, asi prezradil, ne, tak asi bude muset sekat dobrotu.
1: Pět let s náma Didi hraje, ale jak jsi říkal, kapela existuje 30 let. Vlastně vznikli jsme tak, že se bývalí muzikanti z různých studentských kapel jsme se domluvili, že bychom mohli založit novou kapelu a bylo to v Rychvaldu u Karviné a tam jsme se v hospodě domluvili, že to bude ten Grok.
0: Jasně. Grok teda za tu dobu, co funguje, asi stihl vydat, že jo, nějaká alba řadová, můžeme tomu tak říkat? Kolik jich bylo?
1: Máme v současnosti 5 řadových alb a jak jsi zmiňoval, že zazněla novinka z toho připravovaného alba, takže připravujeme 6. album.
0: Jasně. O tom si povíme v dalším vstupu, ale ještě by mě zajímalo, kolik asi tak přibližně lidí, jestli si to ještě pamatuješ a máš to někde poznačeno, tou kapelou Grok vlastně už prošlo.
1: Nepamatuju si, ale je to poznačeno na našem webu, takže pokud posluchači budou chtít, můžou zapátrat na stránkách www.grok.cz a tam najdou všechny členy, bývalé členy kapely.
2: A nejen to samozřejmě.
1: Nejenom to.
0: Ale srazy bývalých členů zatím ještě nepořádal. Tak konec konců, asi jste slavili tu 30, tak možná někteří třeba se přišli podívat, nebo ne?
1: Tak my pravidelně zveme na oslavy bývalé členy. Někteří dorazí, někteří nedorazí. Takže ať to bylo 25 let, ať je to 30 let, takže scházíme se. Ne ze všema, ale...
0: Takže za nějakých, řekněme, bratrů 8 let si oslavíte 40.
1: No. To určitě, my se na to strašně těšíme.
2: No, doufáme v to.
0: Tak, před námi je další pecka, ta se jmenuje Víc už mi neber, no a pak si zase budeme povídat. Kapela Grok.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda s kapelou Grok. Pánové, proč vlastně Grok?
1: No, to je dobrá otázka. Na to se mě každý ptá a já jsem ještě nevymyslel nějaký zajímavý příběh. Dneska bych řekl, že to byla nějaká mladická nerozvážnost.
2: Já si schválně počkám. Pojď.
1: No ne, fakt nic zatím nehledej. Není to žádná zkratka, není to to, že bychom rádi chlastali grog. Rum si dáme, to jo, ale prostě tak nějak se nám to líbilo, že je to krátké, že je to mezinárodní.
0: No taky zase, jako, když jako se toho grogu vypije moc, tak se to potom dost špatně vyslovuje, že jo, jako. A už je potom od grog, je jenom krůček, jako. Dobrá, jdeme od toho. Pojďme se bavit o písničkách. Přece jenom za těch 30 let se asi hodně změnilo, jako co do členů v kapelě, ale taky samozřejmě jako co do kvality muziky, anebo co do možná i žánru, anebo zachováváte si svoji tvář i přes ty 3 dekády.
1: Řekl bych, že si zachováváme tu tvář. Je pravda, že jsme odchovaní na tom big beatu 80. 90. léta, ale samozřejmě se snažíme té muzice dát nový zvuk, nové prvky, takže hrajeme pořád stejně, ale moderněji.
0: Jasně. To znamená, vaši fanoušci, už tak bych řekl, že na koncerty pomalu by mohli vodit svoje vnuky. Mm. Je to tak?
1: To už si asi vodí, protože pod pódiem vydáváme skutečně
0: mladé tváře.
1: I mladé tváře, i malé děti. Je, a samozřejmě, co je pro rockera nejlepší, když pod pódiem vidí...
2: Nás to neskutečně těší.
1: Mladé tak. Kočky, že?
0: To je lepší. To je
1: mladé kočky pod pódiem, to tě vždycky nabije.
0: S těmi koncerty, jak to máte, to jsme si říkali, že si povíme až v dalším vstupu, ale mě by zajímalo s tím albem. Jestli ho plánujete vydat ještě třeba v letošním roce, anebo jestli ho vůbec budete vydávat, protože dneska ty mladé kapely, většinou už i třeba starší, to dělají tak, že prostě natočí písničky, dají to někde na Spotify a nazdar. Ale možná kapela Grok to má jinak, že třeba vydá CDčko nebo vinyl.
1: Prostě je to tak, že v podstatě písničky na to CDčko jsou připravené, takže jsou složené, ještě chybí nějaké texty, ale v současnosti vlastně nahrávací proces. Tak není to tak, že bychom písničky skládali po jedné. Takže to album je hotové, ale je pravda, jak si říkal, je dneska zvykem pouštět do světa singly, takže my jsme právě už vypustili 2 singly z tohoto nového alba. A chystáme dneska zazní vlastně i 3. písnička z tohoto alba. A na ty dva songy vlastně jsou klipy udělané, takže se můžou se posluchači podívat na náš YouTube kanál, kde tady toto uvidí. A určitě nějaká další písnička ještě bude oklipována. Chtěli bychom posluchačům něco ještě pustit tady z tohoto. Ale kdy vyjde album, pokud to stihneme letos, vyjde letos. Příští rok.
2: Tak jsem tomu povedal, že to celé velké, strašně velký a těžký pôrod. Jako.
0: Ano.
2: A muzikanti vědí, o čem rozprávám.
0: Ano. A někdy dojde i na císařský řez.
2: Tak.
1: A jak jsi říkal, i nějaký vinyl, tak samozřejmě je to takový náš sen, že bychom si vydali ten první vinyl, takže toto CDčko, pokud je, nebo CDčko, to album,

0: pokud se podaří vydat, tak bychom chtěli i ve formě nebo v formátu vinilu.
1: Dobrá, dáme si další píseň, Mona Lisa ze Stodolní, to mi evokuje teď tu Stodolní současnou, tak si tak představuju, jaká postava se tam tak asi v těchto chvílích může pohybovat. Kapela Grok.

0: Posloucháte Harandu, kde si dnes povídáme s kapelou Grog z Bohumína, která má za sebou již více než 30 let trvání. Hrajete písničky a většinou písničky tvoří v kapele jeden člověk. A jak to je u vás?
1: Tak...
0: No, protože jsou party, kde je třeba McCartney s Lennonem a tvoří ve dvojici, ale tady, jak jsem koukal, je to takové jednodušší.
1: Didi už se směje, protože ví, co chci říct.
2: Usmívám.
1: Že vždycky doneseme různé nápady, všichni v kapele, a potom demokraticky v podstatě se vyberou ty moje.
0: Máš to ošefováno nějakým zákonem?
1: Nemám to zákonem, ale klukům se to vlastně líbí, ty moje písničky. Takže jako většinu skládám já, ale je pravda, že necháváme prostor i jiným na novém albu. Budou i nějaké nápady našeho basáka, takže nejsem výhradní autor hudby. Co se týká textu, tak v minulosti jsme se o texty dělili s bývalým bubeníkem, tak napůl, ale po odchodu vlastně bubeníka to zůstalo na mě, takže i ty texty dneska skládám já a je to rok od roku těžší.
0: O čem jsou? Kde bereš inspiraci?
1: Bude to znít jako klišé, ale je to o holkách. No. Je to o životě kolem, to, co člověk prožije, co vidí, něco tě zaujme.
0: Jasně, takže nemáš takové ty snové představy, se probudíš a nějaký psychedelický sen a je z toho pízení. Ne, spíš takové ty...
1: Ne, toho grogu tolik nepiju, takže...
0: A zase ty sny po tom grogu nejsou až tak úplně, jako bychom si představovali. Dobře, jak to vypadá s nějakým koncertováním? Říkali jste, že už máte za sebou, že jste měli bezvadný koncert na Michalfestu, tam to bylo určitě super. Nějaký letní festiák ještě není? Nehrozí něco někde třeba? Nebo v Bohumíně festival nějaký?
1: Zatím nic konkrétního nehrozí. My se chceme soustředit na nahrávání právě toho alba, protože jsme to v minulých letech trošku flákali. Takže chceme ten proces urychlit. A ještě, jak jsi zmiňoval, hrajeme 30 let, takže už nejsme žádní mladíci, takže měli jsme i v kapele nějaké plánované operace a takové věci, takže jsme vlastně na to léto nic nedomlouvali. Ale říkám, chceme se věnovat natáčení toho alba, ať posluchačům co nejdřív můžeme pustit nějakou další novou pecku.
0: Jasně. Takže posluchači vás mohou sledovat na Spotify. Máte i své vlastní webové stránky, nebo máte grog.cz?
1: Jak už jsem zmiňoval, www.grog.cz.
0: Sponzoruje to Poškov, myslím, nebo někdo takový.
1: Máme Facebook, Instagram, jasně, na Spotify, YouTube kanál, takže na sociálních sítích nás posluchači najdou.
0: Jasně, tak teďka možná pozdravíme zbytek kapely, což je teda, nevím, jestli jsme zmínili, kdo tam vlastně ještě v současné době hraje v kapele.
1: Takže zpěvák Marcel Blaha, basová kytara Honza Valda Valuštík, kytara Libor Gora, bicí Zdenko Didi Hajdučák a na kytaru moje maličkost Martin Sitek.
0: A to je kapela Grog, která byla dnes mým hostem v Harandě. Pánové, děkuji za návštěvu, bylo to příjemné. Až bude album hotové, tak si třeba zase sedneme a pokecáme o tom, co se bude dneška všechno přihodilo.
1: Budeme se těšit.
2: Určitě.
0: Milí harandějáci, vy se mějte krásně, no a mám tady pro vás dvě poslední písničky. Ta první se jmenuje Pod vlajkou z překřížených hnát, opravdu. A ta druhá Dál si mě hlídej. Hezký zbytek večera.
1: Ahoj.
2: Čau.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer, lačerat šukaršu nebena. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková v úterý oznámila rezignaci. Své rozhodnutí zdůvodnila změnami v koordinaci romské agendy a přesunem jejího odborného zázemí z úřadu vlády na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle ní nové nastavení neumožňuje funkci vykonávat v souladu s původním smyslem a vizí této pozice. Na protest proti změnám rezignovali také místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Marián Dančo a člen rady Tomáš Ščuka. Obávají se oslabení nadrezortního charakteru romské agendy a posilování pohledu na Romy především optikou sociální problematiky. Za chvíli se dozvíte více.

0: Poslech nám zpříjemnil Zdeněk Lázov a posloucháte u Roma Vakeren. Pěkný večer. Lucie Fuková rezignovala na funkci vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny. Své rozhodnutí zdůvodnila nesouhlasem se změnami v systému koordinace romské agendy a oslabením kompetencí této pozice. Nové nastavení podle jejího vyjádření neumožňuje vykonávat funkci v souladu s jejím smyslem.
1: Fungování vládní zmocněnkyně, protože já se rozcházím s tou vizí současné vlády a na základě toho rozhodnutí, které padlo před těmi 4 týdny, tak se upřesňovalo, jak by mohla fungovat pozice vládního zmocněnce a jak se zdá, tak ta pozice by měla být více reprezentativní a to je vlastně úplně jiné vidění toho, jak by měla ta pozice vypadat, takže jsem se rozhodla odejít.
0: Lucie Fuková byla v prosinci 2022 jmenována první vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny v historii České republiky. Své 3,5leté působení hodnotí jako období posilování participace Romů a Romek, rozvoje dialogu mezi státem a romskou občanskou společností a prohlubování spolupráce s partnery na regionální i mezinárodní úrovni. V současné chvíli se její profesní vize neslučovala s návrhem vlády.
1: V té formě fungování toho vládního zmocněnce, to, že pod úřadem vlády nemůže vznikat další pracovní místa, jsem věděla, ale ta vize, že jednou bude vládní zmocněnec a bude tu fungovat úřad, je není vize za jeden rok, za 2 roky. Mně se podařilo s norskými fondy domluvit předem definovaný projekt, který by právě od ledna mohl posílit tu pozici vládního zmocněnce třeba o několik pracovních míst a různých aktivit a projektů, které by právě podporovaly tu činnost romské agendy. Ve vztahu právě k různým rezortům nastavovala se tam spolupráce s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem školství a podobně.
0: Lucie Fuková spolu se členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byly vyzváni Ministerstvem práce a sociálních věcí, aby předložili zprávu, která se bude týkat komunikace a koordinace. Dokument připravili a předložili Ministerstvu práce a sociálních věcí.
1: Byly tam vytyčeny ty témata. Na těch tématech se tak nějak jako shodujeme, na těch tématech, které jsou důležitý k řešení. Nicméně tam byla i praktická část, která mohla definovat lépe naše fungování, ale ten dokument byl jako celek schozen ze stolu.
2: A můžete nám přiblížit, co bylo psáno v dokumentu?
1: Kompetence vládní zmocněnkyně, ministerstva práce a sociálních věcí, náměstkyně ministerstva, jakou plní roli Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, jak se často budou scházet, že bude vytvořen roční plán priorit. To opravdu se jednalo o dokument, který měl zajistit plynulou komunikaci mezi mnou, radou a ministerstvem. Odpověď byla to, že není potřeba žádný dokument k zajištění komunikačních kanálů, protože pro mě bylo důležité to, co bylo komunikováno poslední 3 týdny, aby jsme dali na stůl a měli něco v ruce, aby jsme se měli o co opřít.
0: Mezi konkrétní výsledky své práce řadí podporu komunitního vzdělávání prostřednictvím programu Pro Roma, přijetí definice anticikanismu vládou i parlamentem a rozvoj spolupráce s policií České republiky při řešení napětí v regionech. Boj proti romským předsudkům považuje za jednu z nejdůležitějších součástí své agendy. Přijetí definice anticikanismu označuje za důležitý krok k účinnějšímu rozpoznávání a řešení těchto projevů.

0: dohrála, dospívala kapela Duo Band Kladno. V polské Oswiecimi se minulý týden uskutečnilo setkání projektu Trace, zaměřeného na monitorování a potírání antisemitismu a anticikanismu ve střední Evropě. Součástí byla také prohlídka bývalého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau Oswiecim-Březinka. Mezi účastníky byla Zuzana Havírová, předsedkyně a výzkumnice romského advokačního a výzkumného střediska ve Skalici na Slovensku, kterou oslovila Iveta Durdoňová.
1: Paní Havírová, vy jste z organizace Romské advokačné a výzkumné středisko. Jsme v Oswiecimi v Březince 2 Auschwitz-Birkenau. Teď jsme vyšli z budovy, kde bylo vězněno 800 žen. Jak na vás toto místo působí?
2: Já se přiznám, že jsem měla dost velké obavy sem vůbec přijít, lebo tyto místa jsou velmi těžké na zpracování a být přímo tu je pre mňa veľmi ťaživé, pretože si uvedomujeme tú váhu toho, jak tí ľudia, proste, jak tu s nimi bolo zachádzané, jak sa k ním chovali, v jakých podmienkach museli žiť, prežívať. A tá dehumanizácia ľudí, akože to je pre mňa to úplne že najstrašnejšie. Môj starý otec bol v pracovnom tábore počas druhej svetovej vojny a v rodine v podstate máme jednu tú vetvu preživších práve odtiaľto, z tohto koncentračného tábora, ktorý ale samozrejme už nie sú medzi nami. Ale o to je to pre mňa ťažšie, keď si predstavím, že jak ten môj starý otec musel žiť i v tom pracovnom tábore, že ja sa mu nečudujem, že keď prišiel, on o tom nechcel nikdy rozprávať. Akože on rodine nikdy nehovoril, on proste zakázal im sa vôbec vypytovať a ani sa mu nečudujem, lebo proste tí ľudia tu boli naozaj zbavení ľudskosti. Proste boli im tu vykonávané veci, ktoré ich nie, že ponižovali, ale že úplne, že ich proste robili z nich fakt, že menej ako ľudí. A s tým sa človek veľmi ťažko vyrovnáva.
1: Pani Danielová, vy už jste tady po čtvrté, byla jste i v té části, kde byly umístěni Romové, romské rodiny.
3: Ano, byla jsem tam viacejkrát a byla jsem tam aj dvakrát 2. augusta, kdy si připomínáme vlastně oběti romského holokaustu na komemoraci.
1: Jak je to pro vás bylo poprvé, kdy jste viděla vlastně přeživší a potomky?
3: Bylo to pro mě velmi osobné a je to taková citlivá téma, kdy si člověk uvědomí, že to, co robí, je vlastně velmi důležité. A že na historii se vlastně nemůžu zabudnout.
1: 2. srpna tento rok vy se zúčastníte pietního aktu, pojedete jako za organizaci.
3: Tento rok má naše organizace Romské advokačné a výzkumné středisko na starost zobrať lidi zo Slovenska. Konkrétně tento rok jsme dostali pokyn, že můžeme zobrať 3 lidí a zobereme Romov a neromov. Týmto chceme iniciovat, aby to vidělo více lidí a aby to viděli i neromovia. To je vlastně naším cílem, že nie iba Romovia, ale neromovia.
1: Paní Danielová, z vaší rodiny někdo zažil koncentrační tábor v Oswiecimi?
3: V Oswiecimi nie, ale otec moje babky vlastně byl zajatý jako partizán a byl umístěný v koncentračnom tábore v Dachau. A je to velmi osobná téma pre mě, lebo hneď jako jsem se to dozvěděla, jsem si tak povedala a vlastně začala robiť to, co robím. Jsem si tak uvedomila, že keď to můj pradědo vedel robiť v také ťažké době, proč by som to nemohla robiť ja teraz. My sa venujeme prevažne výskumnej činnosti proti romského rasizmu, porušovaniu ľudských práv. A vlastne okrem toho, že to robím ešte v organizácii v našej, tak som interná doktorantka na Fakulte sociálnych vied v Trnave a tam sa tomu venujem tiež.
0: Sme v závieru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že ste dnes byli s námi. Mangautumenge Budbach, zhorte sa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Meteorologové varují před víkendovými vedry. Vláda zrušila už dřív schválenou dotaci pro Černošický městský úřad. V noci bude 17 až 13 stupňů. V pátek se teploty dostanou až na 35. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko čeká tropický víkend. Meteorologové varují před vysokými teplotami. V pátek může být například v Plzeňském kraji až 34 stupňů, v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje až 35. V sobotu se výstraha rozšíří na celé Česko. Lidé by měli omezit námahu, dost pít a chránit se před sluncem. Nejvíc ohrožení jsou seniori, malé děti, diabetici a lidé se srdečními nemocemi. Jak horka zvládnout, poradí plzeňský záchranář Martin Štěpán.
2: Tekutiny bychom měli doplňovat průběžně během celého dne, ideálně vodu a neslazené nápoje. Doporučujeme vyhýbat se pobytu na přímém slunci a omezit fyzickou námahu v nejteplejší části dne, tedy přibližně mezi tou 11. a 17. hodinou. A samozřejmě nějaké lehké světlé oblečení, pokrývka hlavy, snažit se vyhledávat nějaký stín.
0: Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to server iRozhlas.cz, který získal jinak neveřejné usnesení vlády. Bývalý kabinet Petra Fialy z ODS schválil městu 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Současná vláda dotaci zrušila na návrh ministerstva vnitra. Rezort to zdůvodňuje stavem státního rozpočtu. Černošický úřad v roce 2019 udělil Babišovi pokutu 200 000 korun kvůli střetu zájmů. Sankci pozdější zrušil Středočeský krajský úřad. Podle starosty Černošic Filipa Kořínka z Věcí černošických, ale sdílené prostory zatěžují fungování obou institucí. Ostravští celníci letos odhalili 110 případů nelegálního prodeje naplní do elektronických cigaret, nikotinových sáčků a zahřívaného tabáku. Daňový únik přesáhl víc než milion korun. Nejčastěji kontroly odhalily nelegální výrobky v maloobchodních prodejnách a večerkách.
3: Při jedné z největších letošních razií zajistili celníci přes 23 tisíc náplní do elektronických cigaret. Celníci upozorňují, že takové výrobky představují pro spotřebitele riziko, protože nemají garantovaný původ ani složení. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Americké motorky Indian brázdí ode dneška jihočeské silnice. Do Lipna nad Vltavou se sjíždějí účastníci festivalu Indian Raiders Fest. Potrvá do soboty a nabídne přehlídku strojů, spanilé jízdy i koncerty, říká Vojen Smíšek z pořadatelského týmu.
4: Indian Raiders Fest se koná na pláži v Lipně nad Vltavou přímo u vody, kde probíhá ten hlavní program festivalu, ale v podstatě celé Lipno je už teď plné motorek a ty parkují v hojném počtu třeba na nábřeží v Maríně, kam se lidé mohou podívat i bez vstupenky na festival. Sport.
0: Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa s jeho Africkou republikou 1-1. V Atlantě už běží závěr utkání. Češi vedli od 6. minuty po gólu Michala Sadílka. Jihoafrická republika ale v 83. minutě vyrovnala. Prosadil se Teboho Mekoana. Pro český tým je zápas důležitý. Po úvodní porážce s Jižní Koreou potřebuje bodovat, aby se udržel šanci na postup ze skupiny.
1: Počasí.
0: Pátek bude slunečný a tropický a nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je hustý provoz od sjezdu na Velké Popovice mezi 18. a 23. kilometrem u omezení u Šmejkalky se tvoří nesouvislá kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už si poslechněte reprízu pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu Čtyři tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
6: Ahoj, dobrý den přeji.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátí vší z New Yorku. Už to bylo podruhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel, takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program, větší tréma, ale o to bylo krásnější a takový pompeznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP. Máme služby, protože tam měli krásné hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm, takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský si vás hýčká. Už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok, jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít, takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště. Já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne. No.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se
1: rychle,
0: možná brzy
1: máme
0: naplní.
1: To ještě tak na rok. Takže na rok. Takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano, ano, ano.
0: Je to
1: ano.
0: Tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: No, ale chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety, už jsme měli opravdu, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids. Tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdávání významných cen pro Čechoslováky žijící v Americe. Pak jsme pro vlastně taky Čechoslováky, pro Našince zpívali v Chicagu, pardon, ne Chicagu, ale Chicagu, se vždycky musím opravovat, no a pak vlastně ten New York, ale mezi tím jsme ještě přelétávali, takže myslím, že jsme toho měli dost, ale Massachusetts, jak jsi říkala, že 9 let je, že to je strašný.
0: 9 už, let, že už hraješ a zpíváš, vystupuješ tenory.
1: No. Jsem strávil se 4 tenory, tenorama, ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že? Tak jako
0: zpomalý vždycky.
1: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného kameramana, který to točil a vlastně má na svědomí různý významnější, nemyslím, že my nejsme významní, ale významný jako osobnosti v tom New Yorku, že točil vlastně klipy pro broadwayské hvězdy, takže vymyslel nám nějaký scénář dramaturgii toho klipu a bylo to krásný, protože pod Brooklynským mostem jsme natáčeli. Měli jsme štěstí, že vlastně v ten den byl i krásně slunečno a západ slunce jsme stihli, takže koupili jsme si tam krásný nový kostýmy vlastně.
0: To je z New Yorku ty světle modré
1: jasně,
0: saka?
1: Ano, ano, ano. Vlastně celý oblek, takže taky vidíte, do nás investoval pan producent, aby jsme vypadali. Myslím si, že se to povedlo a je to taková jako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi ji znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl. Když máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím, že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborní, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
0: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá přesně. To, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
1: Bavili, já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v Českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se o nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně, nebo jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo Steinway & Son a to musí všechno dělat ty zaměstnanci, takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon, nemůžete posouvat, přijde pán, řekne stop, a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahé věci. Hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
0: To byste si vydělali, že?
1: Určitě, určitě.
0: No. Marian Vojtko je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením otevřít první český koncert americké zpěvačky Diany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Diana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě, měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišel, přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson jí zbožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako vlastně na ní se chtěl podobat. Já jsem slyšel takovouhle ještě historku. Takže vlastně Michael Jackson uznával tuhle skvostnou zpěvačku a my máme vlastně tu šanci si s ní zaspívat vlastně před ní jako vykopávat její úžasný koncert. A bude to 29. června vlastně tohle roku v Plzni v Lochotíně, takže je to obrovský amfiteátr, tak doufám, že se tam všichni vejdem. No a máme připravený speciální písničky, třeba i v angličtině, protože aby nám rozuměla třeba.
0: Tak jste teďka trénovaní z Carnegie Hall z New Yorku, takže nepochybuji o tom, že to zvládnete. Nicméně asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Diany Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je ta šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si ne že načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: jo,
0: ty budeš no, zhruba to už tak stejně.
1: Tak teďka si to můžou všechno starý, spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, tak i v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že jo, taky, nikdy jsem to nevyspíval jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v tom, v těch 80. letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako, že to bych dal na jeviště. A,
1: s věkem ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi si jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zpívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty lidi to chtějí vidět a já, když nemám ten hlas takový, jak bych chtěl, tak opravdu potřebuju tu takovou, jakože tu další sílu, energii od nich a což mi jako doteďka vždycky dávali, musím zaklepat a za to jim děkuju.
0: Marián Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula, jsi s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už jsi v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy jsi úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy jsi byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď jsi Drákula.
1: Teď jsem ano, tehdy jsem to bylo, jak jsi říkala, před 100 lety, takže my upíří žijeme dlouho.
0: To jsem tady říkala off record.
1: My žijeme dlouho, takže jako to 100 let není nic, prosím tě, v tomhle rozmezí. Ale opravdu, když jsem studoval v roku 98 dokonce, to bylo už takhle dávno, tak na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tak vlastně přijel Drákula do vlastně Istropolisu, který už bohužel teďka taky neexistuje. A tam začali jsme hrát vlastně tenhle kultovní muzikál a oslovili mě jako takový, já jsem ještě mladionký klučina, jako Stevena a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už myslím dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale byli to lidi, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovém muzikálu. Já děkuji za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže kdo s ním pracoval určitě ví, ale Drákula to je, sami všichni víme, to je náš národní muzikál a já mám radost, že vlastně pokračuje dál v divadle Karlín hudebním a že se nadále bude hrát.
0: Ano, a tam znovu ožívá a s ním i ty, tedy tentokrát už v roli Drákuly, tak jak často, nebo při zkouškách, jak moc se ti vybavoval právě ten původní Drákula pod vedením pana Bednárika, pana Hesse, Karla Svobody?
1: To se vybavuje pořád, já tam slyším, že majovojo. Nestojí tam jak ženíchou, no a tak dále.
0: Aha. To byly takže strašný. Se ti to vrací.
1: No, vrací se ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z ty desátý řady. A to byl mžik, že jo. A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy, ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh té choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky. No.
0: Říká Marian Vojtko, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, si ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá za dost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše. Takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové. Takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo. A který prostě teďka bude mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál v roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hess, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím, kolik na moji roli, ale taky asi přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to páčí, líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající, no ale vlastně teďka už i ti profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce a v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcema, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme. No a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla samozřejmě určitě a to bylo Fantom opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici, no co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný skosty hrát a účinkovat v nich.
0: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si jak sám připomněl, také operní pěvec. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu, zbývá na to čas?
1: No určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý a vlastně i ta náplň je, že mě to baví a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, který prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
0: To je taková naše Carnegie Hall.
1: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Jako, ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo vlastně v těch velkých halách pro 4000 lidí a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako to je něco zvláštního, tam je takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval Tenten z Ameriky, Vondráčko a tak dále, všichni ty kapacity a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho já mám docela strach, no.

0: ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
1: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
0: no
1: to musím taky zvládnout.
0: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
1: Análu, Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje, a ty jsi to nechtěl slyšet, ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory. Příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli, a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 aréna vyprodala. Já jsem tomu nevěřil a normálně boom a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, už jsi se lekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert opět v tom největší hale tady u nás v České republice, a už skoro polovina je prodaná, takže a tam budeme vlastně oslavovat těch 10 let. Tam otevřem asi největší flašku, co existuje, nějakého šampanského, a pokřtíme celou tu arénu a s těma fanouškama. Takže na to se strašně těším, a to je fakt jako, to je opravdu velká zodpovědnost, protože ty lidi jako přijdou poslechnout, protože my jezdíme takhle po celé České republice, jak v kulturních domech, pak pod holým nebem máme ty koncerty na Zámcích, na Hradech, takže celá škála vlastně vystoupení, ale je to všechno je takový specifický a jiný, než když přijdeš do té obrovské haly a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal, takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně, takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takovýhle koncert. Mm. Já mám velkou radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty, takže Milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
0: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva měsíce prázdnin.
1: No.
0: Budeš mít nějaké volno?
1: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je Drákula, Mušketýři, Kleopatra, a v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod holým nebem, a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volna. Takže, ale já se nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frérky, ta moje frérka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, a i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská natura spod tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako, a já jsem klidný jinak docela.
0: Teda takové obnažení,
1: jo,
0: jsem ani nečekala na závěr.
1: Já jsem úplný jako, že kliděs, pokud mě někdo naštve.
0: Tak jsem ráda, že snad mě se to teda nemohlo podařit, že jo?
1: Určitě ne, tak to je, samozřejmě my jsme na tom úplně jinak.
0: Moc děkuju, že jsi přišel, a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
1: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás.
2: Alex a host.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Autoservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
4: V Králově dvoře na Berounsku střílel muž po policistech. Češi remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. V pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Muž v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech. Zásahová jednotka ho následně našla v domě, kde se předtím zabarikádoval mrtvého. Kriminalisté to oznámili na síti X. Nikdo další nebyl zraněný. Podle policistů už v tuhle chvíli nehrozí žádné nebezpečí. Okolnosti teď budou vyšetřovat. Horské hotely a penziony v Jizerských horách a Krkonoších mají na letní prázdniny stále volné pokoje. Zhruba polovina termínů není obsazená. Podle zjištění Českého rozhlasu turisté s rezervací čekají do poslední chvíle. I délka pobytů se v posledních letech zkracuje.
5: Teď ten trend je, že ty lidi vlastně si rezervují de facto na poslední chvíli a na kratší pobyty.
6: Říká David Jiráček z prezidentské chaty nad Bedřichovem. Nejčastěji do Jizerských hor jezdí Češi na prodloužené víkendy. Přibylo i přespání na jednu noc. S rezervací pobytů turisté čekají do poslední chvíle, říká majitel harochovského penzionu Krakonoš Daniel Beneš.
7: Určitě takhle jakoby špatně půlce června vlastně 14 dní před začátkem prázdnin, že by toho bylo takhle málo, to si snad ještě asi nepamatuju.
6: Penzion je na léto zaplněný jen zhruba z pětiny. Ostatní oslovená zařízení mají k dispozici asi polovinu pokojů. Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
4: Brno připravuje rekonstrukci 7 ulic v centru. Opravy se týkají vodovodů, kanalizace i silnic, například v Jezuitské, Kozí a Rooseveltově ulici. Město teď vybralo firmu, která připraví projektovou dokumentaci.
8: První etapu chce Brno zahájit v příštím roce v Jezuitské ulici. Na tamním vodovodu z 19. století město eviduje časté havárie, které často zasáhnou i sklepy okolních domů. Část kanalizací dělníci opraví pomocí štoly, kterou pod ulicemi prorazí. Ulice potom opraví podle studie z kanceláře architekta města Brna. Kromě oprav chodníků v ulicích vzniknou i nová stromořadí. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Vedení psychiatrické nemocnice Kosmonosy na Mladoboleslavsku otevřelo centrum ambulantních služeb. Lékaři tam poskytnou psychiatrickou péči včetně využití nejnovějších metod, takzvané neurostimulační léčby. Podrobnosti o ní přidává lékař Gabriel Dvořák.
9: Používáme vlastně při léčbě různých jako psychiatrických poruch, jako například deprese nebo úzkosti nebo bažení při syndromu závislosti a tak dále.
10: Sport.
4: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve skupině šampionátu tak získali po úvodní porážce s Jižní Koreou premiérový bod. Jediný gol Čechů vstřelil Michal Sadílek. Češi zakončí základní část turnaje za týden proti domácímu Mexiku.
3: Počasí.
4: Pátek bude slunečný a tropický, nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě na 28 až 31 stupňů. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na D1 ve směru na Ostravu leží u 257. kilometru zbytky pneumatiky v obou pruzích. Na místo jede policie, na D35 je ve směru na Olomouc zavřený nájezd u exitu 281 kvůli požáru vozidla. A na D1 směrem na Prahu je mezi 108 a 107 kilometrem porouchané auto.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Pavel Bobek a vyznání krásné Amandě, s ním se díky textu Víta Hrubína dlouhá léta toulá éterem. Jedna z nejpovedenějších country balad Baba McDilla, kterou premiérově uvedl na desky Texas and Don Williams v roce 73, ale až na samotný vrchol hitparády vyvedl o rok později Waylon Jennings.

Honky Tonk Heroes, titulní skladba 19. alba Waylona Jenningse z roku 73, tak jak ji o 3 roky později naspíval Olda Nussberger se skupinou VO, kterou v roce 75 založili v Praze studenti konzervatoře v čele s Jiřím Hoškem, Markem Ebenem a banjistou Ivanem Preisslerem. O rok později si odvezli z Ústí nad Labem Portu a nahráli hitparádovku Johnnyho Rodrigueze Pass Me By. Jako přiznání, jen já vím, co zbylo z mých snů.

Všechno zlato Kalifornie leží v bankách pod jiným jménem. Veleúspěšná lamentace Texasa na Larryho Gatlina, která jej v roce 79 držela 2 týdny na vrcholu hitparády. Tu v té době pečlivě sledoval i Karel Gott a ještě v době její slávy ji nabídl s textem Zdeňka Rytíře Dlouhý proud mě stále láká. Dlouhý.

Eduard Žovinec kytara, Ivan Lamser baskytara, Karel Brožek bicí, Eva Trnková mandolína a v jejich čele solový kytarista Radim Zelina, tedy brněnská parta Radimec and Old Horses, která letos oslavuje 9. narozeniny a Cowboy z jejího 2. alba. To první vyšlo už v roce 2014 a právě odtud je Radimovo přiznání To jsem já.

Ten příběh je z doby, kdy za městem bydlíval drak a po cestách chodil čert. Čerti měli své povinnosti a lidé se jich proto báli. Jednou se zatoulal jeden čert až do vzdálených hor, kde potkal mladíka, co hrál ohnivě na hous

Čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

legendární plavci se solovými houslemi i zpěvem Jirky Weisera a dokonale vystižený louisianský příběh Jirka a čert. O pět let dříve, tedy v roce 79, jej proměnil v platinový single nezapomenutelný velikán jižanského roku Charlie Daniels.

Majitel Porty z roku 1980 Budějické zřídlo, které v roce 79 založil jako pokračování úspěšných Bobrů mimořádně činorodý Karel Tampír se svou ženou Jitkou, Honzou Bicanem a benžistou Romanem Procházkou. Jejich společná postel byla z živého záznamu z Porty 84. A ještě jednou vás vrátím ke skupině Vio, která, jak už jsem říkal, vznikla v roce 1975 a po třech letech se přejmenovala na Nevio. Ale ještě předtím stihl Olda Nussberger proměnit Haggardovu Here in Frisco na Sníh ve vlasech.

brněnská parta Radimec and All Horses a jeho boty. O 5 let mladší než její velikánské odhodlání rozkážeme svým snům.

jak někdo si poručí. Někdy to vážně nemáme s

Micky Rivola z gramofonové skládačky Trampských elit mimořádně vytrvala poslední píseň z roku 1991. Na úplný závěr našeho dnešního toulání světem country, folku a trampské písně vám ještě připomene člen Nashvilleské dvorany slávy Eddie Arnold, tak jak i o 43 let dříve zpíval celých 9 týdnů na vrcholu hitparády. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Speciální aplikace usnadňuje pacientům kontakt se Strakonickou nemocnicí a v pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stát od příštího roku sníží podporu na dostupné nájemního bydlení. Nový program představila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Dotace mají nově pokrýt nejvýš 30% nákladů. Celková podpora může dosáhnout 85% ceny. Peníze mají přednostně získat žadatelé, kteří dřív neuspěli. Nová aplikace Strakonické nemocnice s názvem mZdraví usnadňuje lidem poradenství s lékaři i jednotlivými odděleními. Pacienti díky ní můžou žádat o vybrané zdravotní záznamy, laboratorní výsledky, přehled předepsaných léků nebo jejich dávkování. Podrobnosti přidává mluvčí nemocnice Kateřina Koželuhová.
2: Součástí aplikace je také notifikace, která pacienta upozorní na důležité informace přímo v telefonu. Cílem aplikace není nahradit osobní kontakt s lékařem, ale umožnit zájemcům rychleji a pohodlněji řešit situace nevyžadující návštěvu nemocnice.
1: Ostrava zahájila řízení o povolení demolice haly Tatran v centru města. Stavba má ustoupit rozšíření silnice na Frýdek Místek a nové protihlukové galerii. Fanoušci architektury ale varují před ztrátou cenné budovy s unikátní střechou. Podle stavebního experta Martina Mlčáka ze serveru MS Stavby by ale silnici bylo možné rozšířit i při zachování haly Tatran.
3: Obecně je složité zasahovat do velkých, již v legislativním procesu běžících staveb. Jsou však možnosti, například v rámci změny stavby před dokončením, provést úpravy projektu tak, aby hala s galerií byla propojena. Musí zde však být někdo, kdo to vše skoordinuje. Otázkou pak také je, zda nelze unikátní zastřešení aspoň demontovat a uskladnit.
1: Organizátoři největších vánočních trhů v Praze začali hledat adventní strom. Jako tradičně vypsali soutěž, ve které můžou lidé zasílat tipy na urostlý jehličnan. Musí růst v Česku a být alespoň 23 metrů vysoký. Vítěz soutěže navíc získá finanční odměnu, vysvětluje mluvčí pořadatele Hana Týce.
4: Strom bude zdobit staroměstské náměstí po celou dobu adventu. Tipy na urostlý jehličnán mohou zájemci posílat na e-mail info@tajko.cz a to až do 15. září.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém skupinovém zápase na šampionátu tak získali premiérový bod. V Atlantě vedl národní tým po gólu Michala Sadílka ze 6. minuty. V závěru ale inkasoval z penalty. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí byl zklamaný.
5: Řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný, cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď říct točí do očí, kde je ten problém. Zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak je šance, takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
1: Pátek bude slunečný a tropický, 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě 28 až 31. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D55 ve směru na Zlín stojí na 30. kilometru porouchaný nákladní vůz s návěsem, je v odstavném pruhu a čeká na odtah, na místo míří policie. V Karviné je nehoda v Ostravské ulici, havarovalo tam auto a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Nehoda je se zraněním. A na dálnici D1 ve směru na Brno je mezi 257. a 256. kilometrem nebezpečná překážka. Tak šťastnou cestu a nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou a právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesním žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

0: Drva hladionky, bílonky a takový kruci luntí mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Vztek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hrnělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já nekryho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včel krom slušného člověka nikého nezavřelo. Sed sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovi hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval. Ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil. Ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli. Rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špina chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebníčku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmlkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pišně hlásil sedmíca na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vzcházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčej nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberty. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako aksamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vex, o kterém jsi nevěděl, řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí? Alo, po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkým vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní.
1: Jeda, mane, tutni se, mami, co to je?
0: Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peříderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla.
1: Je, ten je studený,
0: vykřikla.
1: A holý jako kameň,
0: prohodila překvapeně peříderka.
1: Oháňku zapomněl doma,
0: divil se oháněček.
1: Mami, prosím vás, a jí se to?
0: Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mlází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluze, jež mu překáželi, a jako šelma vral se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že jí očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a už čuřoval se. Tož tak, ty kujony, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleche nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká neděli. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe mají dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa Lišku pod paži jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami. Bylo líto kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce bít, když se blížila k myslivně.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čáslavě.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já si pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, se mě zase obnovila a zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami aktuální místě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začínal pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
3: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu a to bylo v roce 1932.
2: Začínalo to rozhlasovou hrou?
3: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno. Já si jenom pamatuju jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a Aničku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice, ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali a v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonických abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii, operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
4: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, no. A posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského rádiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se i říkal pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Kálů, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Auerswaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na Deci.

0: jež znáš a mé pravé srdce dáš.
1: Věř, že jedno je, když ta tvoje

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát. Třeba. Když mě ten volný čas chytne na ulici, tak si skočím na nějakou výstavu. Teď jsem zrovna se koukal na Jiřího Trnky a kdyby tam nebylo tolik lidí, tak by byl opravdu pokleknul a hluboce se mu poklonil. Ne, on tam sám přítomnem nebyl, ale tomu jeho dílu, tomu, co jsem tam viděl, to byl překrásný zážitek. No a když mám víc času, tak jsem si opatřil magnetofon a tak si nahrávám. No a nahrávám si všechno možné. Nahrávám si jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, kterým si dělám už od 35. roku. To si zachycuju teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung, wir geben die Luftlage Meldung. Tak je to taky zajímavý dokument. A teď hlavně sbírám ony chvilky v zákulisí, které se dělaly v Praze a v nich jsou zachyceni i členové zdejšího brněnského divadla. Já myslím, že se také stane v Praze, že se to smaže a pak budu nakonec jediný já, který bude mít nějaký takový dokumentární záznam.
0: Takže ve vás má rozhlas svou zlatou železnou rezervu. Já
1: zatím to neví, aby se nestalo, že by měl tuto jistotu a ty pásky smazal.
0: Nebudeme to prozrazovat.
2: Tak, ale vy už to teď víte. Lecos ze zvukového archivu Karla Hegera se po letech vrátilo po jeho smrti zpátky do rozhlasu. Respektive velkou část pozůstalosti získalo i divadelní oddělení Národního muzea v Praze. A mimochodem, když tu byla řeč o chvilkách v zákulisí, to vám byl, jistě si pamatujete, oblíbený publicistický seriál. No a mezi jeho hosty nemohl svého času chybět ani Ladislav Pešek.
3: Dámy a pánové, ještě jednou a naposledy Archie Rice, Milánek paní Riceové, to jsem já. Má poklona, pane řediteli, tak dneska naposled, to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, tak jsme vás tady dneska bavili 2,5 hodiny, chudáci, museli jste to vydržet. Já se totiž pojistil, dal jsem zavřít všechny dveře, tamhle. Co? Nic, no proto. Děkuji za ten výbuch smíchu. Karlíku, my tu máme dneska intelektuály. Naštěstí nemám brejle, abych viděl, jak trpíte. No to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám. To jsou holky, co? Klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S! Je vám jeden domeček. V domečku stoleček, na tom stolku láhev vína, pane, to bude hlína. Muzika spustí estata, přisednou si k nám děvčata, a pak už budeš náš, s námi si zaspíváš. Kdo na světě se baví, je Archie Rice, a kdo si be nedává, je Archie Rice.
4: Přece Archie Rice, titulní postava komedie anglického dramatika Johna Osborna, komik z prostředí kabaretních umělců, že?
3: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Milce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál dvakrát po sobě jeden den a zapomněl jsem na všecku únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
4: Stejně namahavou rolí je přece i Chlestakov v Revizoru.
3: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hilar už v roce 1934, ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hilar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří, 100 000 000 000 dveří, zkrátka je to sen. A minulého Chlestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem a ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role. S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám, přijď. No já jdu. Do departmentu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde, to vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají. Tamhle jde Ivan Aleksandrovič. A jednou mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě, zbraň trubež spustil, generál marš, to je vám úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám také lidi od divadla. Já tu a tam i sám nějakou tu frašku. A s Puškinem si tykám. Často ho vydávám a říkám mu, tak co, Puškine, co, milý brachu, jak pak se nám vede? No. A to víš, říká Puškin. Tak. Ani tak, ani onak. To je vám strašně zvláštní chlap, ten Puškin. A píšu taky do novin, už jsem toho napsal strašně moc. Figarova svatba, nemá sporty, či mlynář a jeho dítě. Já si ani nevzpomenu, co jsem všecko napsal. A všecko jenom tak levou rukou, já ani psát nechtěl. Ale to víte, divadelní ředitele, pořád na mě a napiš něco, kamarádičku, napiš. A tak jsem to, myslím, za jeden večer všecko napsal. Já taky pořádám domácí bály.
4: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
3: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také je nejraději. Víte, to byla slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
4: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
3: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev a tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi, aby mluvil za nás.

0: štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie, protože...
1: Ten, kdo má za ušima, se nemusí už ptát. Pustíme z klece tygra, zemání jo na štvát.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Karel Höger a děti. No, to je velké téma. Karel Höger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak růmcaj se takové to růmcajsí nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
4: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je. Všichni hleděli zaraženě na malinkou černou krabičku.
5: To je nástroj?
4: Divil se kontrabas.
5: Kde má struny? Nebo klapky?
4: On jich nemá zapotřebí, řekl fagot. On hraje bez strun i bez klapek.
5: A jak se jmenuje?
4: Ptal se pozoun. Tranzistor, řekl tajemně fagot.
5: Divné jméno, dumal kontrabas. On tak mu řekni, ať zahraje.
4: Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo.
5: Ten hraje jako já, vydechla harfa. Jenže neví, jak dál. Dál to asi neumí.
4: Začal znovu
5: a neví, jak dál. Zůstal zase trčet. Nějak mu neslouží paměť.
6: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
5: Co to říká?
4: Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme, asi nějakou skladbu, nějakou bude 7 hodin. Bručel pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas.
5: A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Pip, pip, pip. To bych uměl taky.
4: Náhodou umí ohromné věci, bránil se fagot. To stačí takhle, že ono takhle zakroutit tím kolečkem.
5: To je krása, vydechla harfa. To je jako v kostele.
4: No, že jo, potěšil se fagot. A zase zatočil kolečkem.
5: Tak to přece jen bude umělec,
4: minila kytara.
5: No ne, no tomu to jde, no výborně, výborně je přijat,
4: zvolal kontrabas.
5: A teď mu řekni fagote, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo.
4: A teď

0: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
1: Co to tam křičí?
2: Diví se kytara. No, do toho, vysvětluje fagot. Nějak se mu to nelíbí. Prihrajeme bez vervy.
1: Oho, zatroubí pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou.
2: A teď.
0: Ale, zase chyba. Tak takhle nám hoši moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
3: Ale sofraporte, ten tomu nějak rozumí. Durdí se kontrabas. Ty s nám sem fagote přivedl pěkného šťourala.
2: Fagot už byl tak nešťastný a začal honem kroutit kolečkem.
4: Dobrý trvný, přátelé, jste jistě všichni připravení, můžeme začít. Tak a teď budeme zhluboka dýchat. Vdech, výdech, vdech, výdech, hodně...
3: Co? Vykřikl pozoun. Ten mě bude učit dýchat? Já mám plíce jako měchy.
4: A teď na špičky výpon a natáhnout krk.

0: Co? Zahučel kontrabas. Já že mám natáhnout krk? Já ho mám dost dlouhý. Ať si natahuji svůj. Mně to není zapotřebí. O takový instrument my tu nestojíme. Fagote, vrať ho, odkud ho vzal. Ale já to myslel dobře, breptal Fagot. No to my víme a nikdo se na tebe nezlobí. Jen když bude pryč ten. No, jak se jmenuje?
1: Transistor.
0: Jo, ten srandistor. No, tak teď si zahraješ s námi ty, Fagote. Prosím, tak, pozor, předehra.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom jí napadlo, že by mohli být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině?
2: A nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratili.
1: Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vyšla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva na zezlá čupřina vlasů.
3: Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš?
1: Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky.
3: No, nejsou ani na kampě, ani neběhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu na malostranském náměstí, no zkrátka zmizelí.
1: Povzdychla si čupřina. No, však to byl Péťa Všetečka, co bydlí v Mostecké ulici a je nejvšetečnější ze všech dětí, které kdy běhali po malostranském břehu. No, kdo ví, jestli je neodnesl ten sichravý podzimní vítr, zamyslel se Všetečka.
3: Malostranské děti se nedají nikam odnést, zavrtěla kočka hlavou. V tom bude jistě něco jiného.
1: No ale co? No nejspíš budou zalezlé někde v koutku a budou celé smutné, že už se neprodává zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny.
4: A tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka.
1: Je mi ne, spráskla kočka přední tlapky.
3: No s tím se musí něco udělat. Vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod.
1: To znamená, povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva. Musíme vyrobit ten nejkrásnější lampion na světě, lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce smát. Pojď, řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky s lepidlem, stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jak ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí pojednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Šetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byly malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal se jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byly co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěly pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali, a klikatý severák přestal foukat. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásný čtvrteční večer, respektive už skoro noc, vám přejeme teď krátce po 23. hodině, kdy začíná další vydání Noční linky Českého rozhlasu. Ať už jste doma, na chalupě, na cestách nebo třeba v práci, budeme rádi, když nás necháte dělat vám společnost i během následujících 2 hodin. Dnešní povídání možná v mnohých z vás probudí vzpomínky na časy, kdy jsme netrpělivě vyhlíželi pošťáka a s radostí otevírali schránku. Budeme si totiž povídat o dopisech, o pohlednicích a vůbec o psané korespondenci. A tak se rovnou ptám, psali jste si dopisy s někým pravidelně? Posílali jste pohled z každého výletu nebo dovolené a schováváte si dodnes psaní od prvních lásek z vojny, z táboru nebo ze škol v přírodě? A kdo vám napsal dopis, na který nikdy nezapomenete? No a zároveň se můžu zeptat, jak to vnímáte dnes? Nahradili ručně psané řádky e-maily a zprávy z mobilních telefonů nebo si s někým stále píšete, tak říkajíc, po staru. Zazpomínáme i na sbírání známek, pohlednice z různých koutů světa i na chvíle, kdy jsme čekali na odpověď, která ne a ne přijít. No možná zjistíme, že i v dnešní uspěchané době má takový obyčejný dopis stále své kouzlo. Do našeho nočního povídání se můžete zapojit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím internetových stránek rozhlas.cz/linka anebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zajímavá setkání s dopisy, které vám život přinesl. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Noční linka Českého rozhlasu, tohle byl Jaromír Nohavica a ve vysílání už vítám paní ano. Ivetu, která telefonuje z Hradíkova, jste říkala, u Olomouce.
2: Ano, Olomouc, Hradíkov, ano.
1: Na samotě u lesa.
2: Mě už se i znají, že volám do té noční linky.
1: Tak, paní Iveto, vy jste začala to povídání nějaké k těm dopisům, že ve 12 letech
2: ano,
1: a já
2: ano,
1: jsem to zastavil, abyste nám to řekla.
2: Mně bylo 12 let, mně bylo 12 akorát a my jsme s rodiči jezdili na dovolenou Štenberg, jo, do toho Štenberka tam, na ty chatky, na dovolenou a já jsem se tam seznámila s jedním klukem.
1: Ano.
2: Mě bylo 12, mu bylo 18 a my jsme si začali psát, jo. On žil v Německu, NDR, to nebyl Západ, on byl NDR. A my jsme si začali psát a oni měli ve Štenberku tam rodinu a já jsem si s ním začala psát, s tím chlapcem. A já jsem každý týden čekala na jeho dopis, jo. On mě psal, já jsem mu psala, tenkrát nebyly mobily, nic.
1: No jasně.
2: Takže my jsme si psali, no, a já jsem na ten dopis čekala, strašně jsem na to čekala.
1: Takže to byly,
2: jo,
1: takové
2: to
1: zamilované dopisy to byly.
2: Úplně, jo, no, já jsem byla mladý děvče.
1: No ve 12 a letech, to jste byla hodně mladá s 18-letým
2: no,
1: klukem, o čem jste tak psali?
2: No, že jsme si psali, jak se máš, mám tě ráda, jo, jak se ti daří. A takový, jo, já jsem uměla německy, anglicky.
1: Jo, takže jste ještě trénovala jazyk na tom.
2: Já jsem mluvila, já jsem chodila do němčiny, angličtiny, jsem uměla anglicky, německy, rusky, jo, a naši neuměli nic říct, nic. A my jsme se tenkrát aj stykali s těmi rodiči, když tam každý rok přijeli do toho Štenberka. To byl Dolní Žleb, jo. Teď jsem si vzpomněla. Dolní Žleb.
1: Ano.
2: Do Dolního Žlebu, jo. Tak oni tam měli rodinu, ti jeho rodiče, toho chlapce. On se jmenoval George. George. Oni mu říkali Georgi, jo. George.
1: Ano.
2: A oni mu říkali George. A oni tam jezdili za tou rodinou.
1: Takže jste se občas i viděli?
2: Každý rok. A moje rodiče, ano, každý rok. My jsme jezdili s rodiči do toho Dolního Žlebu na dovolenou. Tam byly takové chatky.
1: Ano, ano.
2: To byla perfektní dovolená, jo. Tam bylo jezero. Tam dál,
1: jo,
2: my jsme se tam koupali.
1: Takže vzpomínky na mládí, na dětské lásky. Paní Iveto, řekněte mi, jestli pak máte dopis od George schovaný nějaký?
2: Víte, že nemám.
1: No.
2: A lituju toho do dneška, nevím. Já jsem to nějak ztratila, povyhazovala. Já nevím prostě. Já jsem toho člověka milovala a jsem teďka vzpomínala na něho, že on byl potom chirurg, on vystudoval, jo, lékařství, doktor. A já jsem na to vzpomínala, že to mohl být můj manžel.
1: A když jste si přestali psát?
2: Přestali jsme si pak psát, co on mě pak napsal. On za mnou jezdil na motorce, jo.
1: Ano.
2: On měl perfektní motorku, jo. A on za mnou jezdil do Olomouce na motorce z toho Německa. On byl Hamburg, Barleben tam bydlel.
1: No, takže to byla oboustranná láska.
2: Jo, my jsme se milovali. A já jsem měla 18 let tenkrát, jsem za ním jela v 18 letech do toho Německa, maminka říkala, ježišmarja, co blázníš, já říkám, ne, mami, já tam musím jet. Já jsem za ním jela v 18 letech do toho Barlébenu, Hamburg Barlében to bylo, jo, na mých 18 letech jsme to tam spolu oslavili, on za mnou jezdil do Olomouce na té motorce, on měl perfektní motorku.
1: A pak to skončilo, ale.
2: A potom mě napsal, ano, a já jsem to strašně to oplakala, on mě napsal, že si našel holku.
1: Yeah.
2: No, prostě si tam našel holku v tom Německu.
1: Takže to takhle prostě skončilo.
2: No, ta láska na dálku pro něho nebyla. A napsal mě, promiň, já jsem si našel děvče. A já jsem plakala hrozně.
1: No jo, tak už to bývá v tom životě.
2: Já jsem ho milovala, toho
1: rozumím,
2: kluka.
1: Rozumím.
2: George.
1: Ale zůstaly vám hezké vzpomínky.
2: Jiří. Já do něho, na něho do dneška vzpomínám a on už dneska může mít 70 let.
1: No jo, tak
2: 70 let.
1: Uvidíme.
2: A
1: tak
2: tenkrát mu bylo takových 18.
1: 18, ano. Tak jo, tak já vám moc, paní Iveto, děkuju za to krásné vyprávění o lásce, o dopisech.
2: No,
1: zdravíme George, třeba s to k němu. Rozumím tomu.
2: George.
1: Rozumím tomu.
2: Můj George.
1: Tak
2: já
1: jo.
2: Jsem ho milovala.
1: Rozumím.
2: Já jsem ho prostě milovala.
1: Tak zdravíme George a třeba to uslyší.
2: Já to milovala.
1: Třeba se to k němu nějakým způsobem donese.
2: Dneska je to starý chlap.
1: Ale to nevadí přece, ty vzpomínky zůstávají a můžete s úsměvem.
2: Takže ho milovala hrozně moc.
1: Tak se mějte hezky. Jo? Moc vám děkuji za zavolání. Ať se daří.
2: Ano.
1: Naslyšenou.
2: Dobrou noc, zdravím vám všechny
1: taky.
2: Lidičky.
1: Ano, ano.
2: Ano, ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Bonky štěstí, Karel Gott, Darinka Rolincová a pokračuje noční linka, pokračuje telefonátem a povídáním s paní Eliškou, která volá také z Olomouce. Předchozí posluchačka Iveta byla nedaleko Olomouce, paní Eliška je přímo v Olomouci, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně a zdravím všechny posluchače a chtěla bych se zmínit o korespondenci, kterou jsem opravdu provozovala. Měla jsem přítele, který bydlel v Plzni. A my jsme totiž měli trošku, on byl o 7 roku ode mě mladší. A měli jsme stejné osud. Mu ve válce zabili při náletě tatínka. A mě v Brně, já jsem pocházím z Brna, zase při náletě zemřela moje maminka a moji sourozenci a my jsme si měli právě o čem povídat. Takže jsme se seznámili, když už mě bylo 37 a on byl o 7 roku, takže on byl ještě mladý. A my jsme se seznámili v Lázních. No a tak jsme si začali dopisovat. Byl to vynikající přítel, že když jsem potřebovala nějakou radu, tak stačilo napsat.
0: Ano.
1: Okamžitě přišel dopis nebo telefonát mě do zaměstnání. No a tak jsme si dopisovali 25 let.
0: Pane jo.
1: 25 roku jsme si dopisovali, až těžce onemocněl a dostal rakovinu prostaty. Takže byl trošku tvrdší, já jsem mu vyčítala, že s tím nechce jít na operaci. On mě říkal, že ne. A pro mě byla teda hrůza, když jsem zjistila, že teda zemřel. Bylo to pro mě trošku těžké, ale mám tady těch dopisů 150.
0: No, tak to je ale pěkné číslo.
1: A může to přečíst každý, není v tom nějaký zamilování nebo prostě přátelství tak, jak má být. No takže jsem byla ráda kolikrát, že jsem šla z práce a už jsem čekala, jestli mám ve schránce dopis.
0: Ano.
1: A už jsem měla trošku větší děti a vždycky dcera mě mávala z okna. Mami, přišel ti dopis.
0: Je tam dopis, jasně, jasně. No,
1: takže jsem si to tak střádala a bojím se to číst.
0: No to jsem se chtěl
1: mám
0: zeptat.
1: Je tady všechny jestli uschovaný,
0: takže nepročítáte.
1: Ale bojím se to číst, že mě to citově rozporuží.
0: Jo takhle, že vás to třeba dojme, nebo nějak, že vám bude smutno z toho.
1: Přesně. Že, takže mám je uschovaný a poručila jsem mojim dětem, až jednou zemřu, že si přeju, aby ten balík těch dopisů mě dali do rakve. Že to prostě je to moje takové, že skutečně jsem si toho člověka vážila a postrádala jsem, protože jsem byla už sama rozvedená a potřebovala jsem trošičku poradit, ale bylo to opravdu. Já jsem řekla, on by se hodil ke mně jako bratr, tak jsme byli přátelé.
0: Ano, ano, přátelé takže přes dopisy, rozumím tomu. No a řekněte mi, v dnešní době ještě si píšete s někým klasické dopisy, nebo už to řešíte moderními způsoby, nebo jak to je dneska?
1: No teď už ne, teď už jsem vůbec, já to ani, já totiž nemám ráda ani mobily.
0: Jo takhle, takže ani telefonování.
1: Já mám pevnou linku. A chci podat na pevné lince a já už ani ty mobily nemám ráda, takže já když jdu někde, já chci pořád někde na výletě,
0: ano,
1: tak jdu bez telefonu a dětka mi to vyčítají, mami, kdyby se ti něco stalo,
0: mají
1: tak
0: strach.
1: Nemáš
0: no
1: telefony, musíš mít u sebe a já ho nechci, ten mobil.
0: Máte to ráda po staru.
1: Já po staru, prostě. No. Taky se mně stalo, že jsem měla třeba úraz a šla jsem do nemocnice a děcka o tom nevěděli. Protože jsem neměla ten mobil u sebe.
0: No, vidíte to, jak by se hodil.
1: Takže,
0: helejte, ale Eliško, ještě vy jste mi, pardon,
1: Já si říkám, že jsou starodávný.
0: Starodávný člověk. Vy jste mi říkala, že hodně jezdíte na výlety, že hodně chodíte, že jste pořád taková aktivní. Posíláte pohledy?
1: No, já vždycky teda na Velikonoce posílám.
0: Jo, takhle, dětem, přáníčka.
1: Tak, až já nikomu volomoči nemám ze svých dětí, tak já jim posílám o Velikonocích, o Vánocích, tak to jo.
0: Tak jo.
1: A já nejezdím moc daleko. To já takových 5-6 kilometrů.
0: No to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Hlavně, ale... že nesedíte doma pořád jenom.
1: Ne, nedokážu to.
0: To je dobře.
1: Já jsem se dneska vrátila jsem se na oběd a pokračovala jsem až do 5 hodin.
0: Jo, zase jiným směrem potom po obědě. Perfektní.
1: Ale já si potom, když jsem doma, tak si uvařím, abych... to měla pohotový, takže já tu ráda venku mezi lidma.
0: Jasně.
1: Já nedokážu být sama.
0: Tak jo, no tak o těch výletech si třeba můžeme povídat zase někdy příště.
1: A no určitě.
0: Já vám moc krát děkuju, že jste zavolala do noční
1: já
0: linky.
1: Taky.
0: Ať se vám daří, pozdravujte
1: vám
0: v Olomouci.
1: Ano, děkuju.
0: Naschledanou.
1: Děkuju, a vy taky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: závidí.
1: Ještě bych potřeboval chvilku, aby Naďa Urbánková záviděla, abych si mohl popovídat s paní Dášou, která už čeká na telefonu, ale Naďa dospívala, tak pojďme na to. Dobrý den.
2: Krásný, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tedy vlastně, já mám pořád den, tak dobrý večer, aby jsme byli přesní. Dáša momentálně na cestách a vy jste říkala, že také pro nás máte nějaké zajímavé povídání, které se týká dopisování.
2: Ano, ano, já teda nejsem tak to zralá, jako byly předchozí účastnice tohohle vysílání, teprve 2.40. Takže, ale taky jsem zažila krásný takový to dopisování z táboru a přesně takový ty brieffreundy, což bylo jako milý, ale ačkoliv se to nezdá v dnešní době běžné, tak já si třeba znova píšu, neb muže, kterého miluju, tak mi zabásli a vlastně jediný kontakt, který máme poslední rok, jsou ty dopisy. Samozřejmě vidíme se v rámci nějaké návštěvy jednou za měsíc, ale znova jsem se přistihla při tom, že opravdu každý den dychtivě běžím do té schránky a doufám, že se tentokrát Česká pošta vytáhla a ten dopis mi doručí. Jako. takže jsem zase zpátky v té fázi toho dychtění a těšení se na ten dopis a je to jak, se chtěla říct za mladá, ale já se pořád cítím teda nesmírně mladá a tak, ale je to vlastně okouzlující a musím se přiznat, že vlastně mám ráda i klasický přání k Vánocu. A vlastně mě obtěžuje, jak mi telefon v době svátků zahltí desítky hromadných zpráv od lidí, který za celý rok se neozvou. Říkám, a to přesně podle toho poznáte, že to je ta hromadná zpráva. Jednak to není vůbec personalizovaný, žádný oslovení jménem. Takže ano, takže já jsem na tom podobně jako kočky, co volali přede mnou a mám radši osobní kontakt a příroda je taky skvělá a myslím si, že je to škoda, že dneska ty mobily sebraly lidem možnost se opravdu potkávat a opravdu prožívat a opravdu se setkávat jako přítomný, protože vlastně teď se mi stalo, setkala jsem se po nějaké době s přáteli, se kterýma jsme chodili cvičit. A my jsme seděli v té restauraci a bylo nás tam 7.
1: Ano.
2: Já a 6 kluků ve věku třeba 17 až 28. A já jsem byla jediná, kdo neměl telefon v ruce. A vlastně oni celou tu dobu místo nějakého hovoru mezi náma strávili koukáním do mobilu. Takže si myslím, že zlatý dopisy.
1: To by mělo být zakázané, tak když sedíte, že v nějaké společnosti.
2: Já říkám, hele, kuty, já vím, že bych vám mohla dělat mámu, ale uvědomujete si, jak je tohle neslušný k těm ostatním lidem, kteří jsou s váma u toho stolu a vlastně přišli proto, aby s váma konverzovali. Já říkám, já jsem se nepřišla najíst, já jsem s váma přišla strávit čas. A vy vlastně se ke mně chováte teď neuctivě. A vidím to všude. Vidím to na dětském hřišti, vidím to v tramvaji, v autobuse, ve vlaku, když jsem jediný člověk, který tam čte knížku. A říkám si, tyjo, kam se to podělo? A potom přesně se mladí lidi ptají chatu GPT, jak oslovit holku, jak oslovit kluka, nebo jak se chovat v takový a takový situaci. A vlastně se připravujou strašně moc krásných okamžiků toho seznamování, toho vlastně přátelského kontaktu, kdy jenom třeba jdete, podíváte se někomu do očí, potkáte se očima, usmějete se na sebe a vlastně si vzájemně zpříjemníte den, aniž byste cokoliv říkali nebo dál tu interakci rozvíjeli a tohle je něco třeba, co mě nesmírně baví. A proto jsem vlastně i ráda, že jsem se dovolala, mohla jsem tohle s váma rozdíle.
1: Ale je to tak.
2: A vlastně jste mi krásně ukrojili ten čas na té cestě.
1: Máte naprostou pravdu, kdo kouká do mobilu, ošizuje se o ten reálný svět a může mu uniknout spousta krásných věcí. S tím s vámi souhlasím. Ty vánoční hromadné SMSky, asi bych to neměl říkat nahlas do vysílání, ale také nemám úplně rád ty veršované, co přijdou od 20 lidí, stejná zpráva. No, to prostě není úplně ono. Ale já bych se ještě vrátil k vám a k vašemu příteli. To znamená, že vy se vidíte jednou měsíčně, jo?
2: Ano,
1: a jinak veškerý ten kontakt závisí na těch dopisech, na té korespondenci, no tak to musí být úplně hodně intenzivní psaní. Já nechci vědět, co si píšete, ty detaily úplně ne, ale vy to vlastně všechno musíte dát tomu papíru.
2: Ano, je to tak. Máme teda možnost, nebo takhle, právně by měla být možnost, že by mohl telefonovat 20 minut denně, ale bohužel samozřejmě zaměstnanců vězenské služby je málo, vězňů asi hodně, takže není bohužel možné, abychom se slyšeli každý den, ale i těch 20 minut se vám pak zdá tak nesmírně vzácný. A musím se přiznat, že ze začátku opravdu ty moje dopisy měly 10 stránek třeba. Jo, já říkám, ale jestli to fakt někdo čte, tak je mi ho skoro líto, protože jako samozřejmě je to zamilovaný, je to hezký, spoustu vděčnosti, jo, do toho samozřejmě, protože mám 3 děti, 2 puberťáky, 13, 11 a do toho 2letáčka, který je totální torpédo. Tak vlastně samozřejmě potřebuju pozdílet, že jo, co ty děti, jak jestli zlobí, nezlobí, samozřejmě tatínkovi nepíšeme, že i když zlobí, protože mu nepředěláváme starosti, ale i pořád je co, ano, jako opravdu, já kdybych každý den večer, kdybych na to měla sílu každý den, tak každý den večer mám co přát. Jo, ale je pravda, že jsou dny a nebo týdny, kdy jsou ty dopisy stručnější. Ale pravda je, že někdy je to taková forma terapie, kdy tomu papíru dáte všechno. Jo, ten, tu vlastně touhu, to těšení, ale zjistila jsem, že mi nesmírně pomáhá. A samozřejmě, že bych tam mohla do každého dopisu psát, strašně mi chybíš. Jo, hrozně je mi smutno, ale zjistila jsem, že mě samotný je líp, když napíšu těším se. Těším se na to, co bude. A ano, teď ještě máme prostě pár třeba týdnů, možná měsíců před sebou toho odloučení. Ale to nemění absolutně nic na tom, že pak máme zbytek života.
1: Lepší se dívat dopředu spolu. Prostě.
2: Ano, jo, stavíme to spolu v lásce, v harmonii a v obrovské vděčnosti. Protože znám příliš mnoho párů, příliš mnoho lidí, kteří spolu žijou, nebo respektive žijí vedle sebe, ale nejsou, vlastně nevyužijou ten potenciál toho času.
1: Ano.
2: Jo, protože znám ženy, které si stěžují na svý muže a spoustu mužů, kteří si stěžují na své ženy.
1: A tak vy jste vlastně díky té situaci pochopila, že čas je vzácný.
2: Ano, přesně tak. A hlavně, že některé věci, některé situace, a bych stoprocentně vím, že je budu řešit jinak, víc v klidu. A paradoxně musím říct, že tohle odloučení náš vztah velmi posílilo. A opravdu si vážíme jeden druhýho obrovský moc. Protože přesto, že můj muž teďka jako zavřený, tak přesto je mi obrovskou oporou. A vlastně tolik krásných slov, který já teda obdržím v těch dopisech, který si čtu kolikrát opakovaně. Tak, vlastně vždycky, jo, takže je to tak, protože to je taková jako kolíbavka před spaním. Tak to jsou slova, který si myslím, že by každá žena si přála od svého muže slyšet. Že si ji váží, že si váží toho, co pro něj dělá, toho, jak se stará o jejich děti, o rodinu a to, že vlastně pořád, jo, v radosti. Snažím se i tak, navzdory situaci, žít v radosti
1: a že se těšíte.
2: Dělat radostním ten svět prostě kolem sebe, protože ano, někdy jsou ty dny těžký a někdy jsou prašou po nohama, ale prostě jsem šťastná, že žiju.
1: Perfektně.
2: Jo, třeba teďka jsem stála, já to vám ještě řeknu, protože to si myslím, že je něco, nad čím by se lidi asi měli zamyslet.
1: Ano.
2: A staly se mi ty dvě situace a jedna byla, že jsme stáli v koloně, protože tam byla obrovská nehoda. A lidi v té koloně strašně nadávali, že tam musí čekat a tohle. A já jsem si říkám, ano, my tady teď čekáme, ale čekáme tu ve zdraví. A mohli bychom být tamhle, jo, mezi těma tělama, co tam vytahují ty hasiči z těch aut. A to si myslím, že je něco, co by si lidi měli uvědomit.
1: To je přístup.
2: Že prostě, že ano, jako, jo, opravdu ten náš život je strašně vzácný.
1: Je to tak.
2: A teď jsem mluvila se svojí kamarádkou, která je úžasná žena, ale bohužel umírá. Jo, ten stav je nezvratný a ona mi řekla nesmírně silnou věc. Ona mi řekla, Dáši, já už se na nikoho nezlobím, protože na to nemám sílu, ale hlavně na to nemám čas.
1: Tak, a tím bych to uzavřel.
2: A proto, když vidím někoho, jak se rozčiluje v obchoďáku, protože nemají něco v akci, tak si říkám,
1: jak je to zbytečný.
2: Ano, to je tak zbytečné, jo, prostě lidi mějte Mějte radost ze života, protože vaše radost nezávisí na tom, jestli to zboží ve slevě bude, nebo jestli prostě pojedete celou cestu a budete mít zelenou, ale ta radost je o tom, jak vnímáte ten svět kolem sebe, že si řeknete, to je tak skvělý, že prostě dneska se mi hezky dejchá, nebo dneska se mi dobře chodí a ty brďo, jako ty, když potkám nějakého vrstevníka, tak vypadám o 20 let mladší, jo, nebo a nakonec si řeknete, ty, můžete se dostat do fáze, že si řeknete, sakryš to, já jsem tak šťastná nebo šťastný, že žiju. Hmm. Že si můžu užívat svoje děti, svoje vnoučata, navzdory tomu, že samozřejmě, když byli pubertáci, tak vás štvali, ale jo, už se posunuli a všechno se posouvá. My všichni se měníme každý jediný den, protože já taky nejsem člověk, kterým jsem byla včera. A proto není třeba někomu vyčítat něco, co provedl před dnem, týdnem, před rokem, před 10 lety.
1: Zkrátka, buďme na sebe hodní, buďme šťastní.
2: Ano, a
1: už jsme utekli od těch dopisů někam úplně hrozně moc daleko, ale ano. To nevadí. Tak Dášo, nic se neděje. Já vám moc děkuju za úžasné, no chtěl jsem říct povídání, spíš jsem jenom poslouchal, jak to máte v životě hezky nastavené. Ať se vám daří a přeju šťastnou cestu domů, abyste v pořádku dorazila.
2: Děkuju vám za opravdu příjemnění téhle cesty. Přeju vám krásný zbytek tohoto vysílání a vlastně krásný zbytek vůbec léta.
1: No počkejte, zbytek, ještě to začíná.
2: Ano, jo.
1: Tak díky.
2: Zbavej ty tropy, tak nestěžujme si, že je vedro, užijme si, že je krásně.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23:40, posloucháte noční linku Českého rozhlasu a ta telefonní linka, ta je opět obsazená. Tentokrát tam čeká paní Elena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vy jste říkala, že máte sice nějakou krátkou, ale možná přímo napínavou příhodu, která se týká dopisu, tak já jsem zvědavý, co to bude.
1: Taková vzpomínka. Když mi bylo 15, tak jsem byla na Slovensku, Bardějově, a vždycky pátek nás propouštěli domů.

0: Kluci k nám chodili, sedli si, dali nám večeři, kecali jsme, zasmáli jsme se a ten večer nám uběh.
1: Ano.
0: A ráno ve 4 hodiny hlásili se čtvrtou, že osobní vlak který bude pokračovat směr ty vesnice a takhle a vranou na Topol. Říkám kamarádce, pojď, půjdeme dovnitř, tam si sedneme.
1: Mm-hmm.
0: Ale nebyla jsem si jistá, že to je ten vlak, tak říkám, hele, já se zeptám tej slečni, takhle, naproti ona takhle stála, tak se zeptám tej slečni, jestli je to ten vlak osobný do Vranova.
1: No.
0: No, tak jsem tam přišla k ní a říkám, prosím vás, slečno, je to ten vlak do Vranova osobní? Odpověď mi, jo, je to on. Tak jsem si sedla, stali jsme, za chvíli jsme se rozjeli, jenomže ta slečna přišla ke mně, sedla si ke mně a začala se ze mnou bavit.
1: No?
0: No, jenomže z té slečny vyšlo na to, že to nebyla slečna, ale to byl kluk.
1: Aha.
0: On měl krásný modrý oči, dlouhý vlasy až po pas.
1: No.
0: To tak rozpustěný, tak mi to vůbec nepřišlo, že to je kluk. No, tak jsme se takhle po tým, jak jsme jeli, tak jsme se bavili, já jsem mu řekla, kde jsem, on odkud je a takhle. No, a když jsme vystupili ve Vranově, tak on je jiným autobusem, zase jiným směrem. No a já s kamarádkou zase s jiným autobusem na jinou stranu. Napsali jsme si adresy, jsme si dali, jo. No, rozloučili jsme a každý jsme šli spolu. A dali jsme si slib, že si budeme psát.
1: Uh-huh.
0: A že kdo jste z nás první. Buď když já se vdám, takže mu napíšu, párem se skončíme spolu. A nebo on.
1: Mm-hmm.
0: Tak můžu vám říct, 2 roky jsme si psali dopisy pravidelně.
1: Ano.
0: No, o zážitku a o všechno možný, kam jsem jezdila s kamarádkama a takhle. No, zkrátka všechno možný. A on mi taky takhle psal. No, a potom, já jsem se potom zeznámila s mým manželem.
1: Mm-hmm.
0: No, a on na to tajně přišel.
1: Jejda.
0: Jsem měla i fotku na tom a vzadu bylo napsáno, že jednou na mě zapomeneš, tak tu fotku roztrhej.
1: Ano.
0: No, jenže já jsem ji neroztrhala, ale roztrhal on, protože ten hrozně žárlil.
1: Hmm.
0: No, tak jsem mu naposled napsala dopis, že už mám jinýho, jo, a že se budeme brát. A takové ještě podrobnosti, aby se nezlobilo.
1: A s tím to skončilo.
0: A s tím pádem to skončilo.
1: A od té doby už jste si nikdy nenapsali?
0: Ne, už nenapsal. No, mě bylo 15, když jsem jako s tím. A jemu bylo 25.
1: Mm-hmm.
0: Jo. No, takže takhle nám ten příběh skončil. Ale hrozně ráda si na to vzpomenu a když jedu kolem,
1: tak vám to naskočí na tu mysl, jasně, rozumím. No jo, tak bylo to opravdu napínavé teda, musím uznat, paní Eleno, moc díky za váš příspěvek do naší noční linky, mějte se moc hezky, ať se vám daří a naslyšenou.
0: Jo, a všechny, co poslouchají a mluví, tak je pozdravu.
1: Dobře.
0: Tak jo, dobrou tak noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Desatero Lucie Bílé doznívá ve vysílání Českého rozhlasu z Pardubického studia. Zdravíme, ano. Noční linka v plném proudu, no a z Teplic nám telefonuje Iveta, dneska druhá v pořadí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro, já zdravím všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme psali hojně dopisy i pohledy dříve.
0: Ano.
1: Psali jsme k přání, k narozeninám, k svátku, pak k vánočním a k velikonočním k svátkům pohledy. Pak já jsem z nich vždycky strhávala ty známky a dávala jsem si je do alba. A pak také to na poště prodávají takové malé obálky a v nich byly všelijaké známky.
0: To
1: jsem si taky zakládala do alba. No, z dopisu taky, jo, to byly všelijaké květinky, prezidenti a kde co, autíčka tam byly, takže jsem to všechno slepovala a zakládala jsem si takový album.
0: Takže
1: pak,
0: vy jste filatelistka.
1: A to mám schovaný dodnes. No, to jsem si schovala, že to mám dodnes. A ty pohledy právě jsem si taky schovávala, ty vánoční i z těch přání, že byly krásně prostě motivovány, jo, prostě byly krásné pohledy, no, takže to mám taky dodneska schované na památku. No, potom jako jsme psali příbuzným do Bratislavy, protože maminka pocházela z Bratislavy, takže taky vždycky dopisy během roku se několik jich napsalo. No, pak ještě taky psala své sestřenice do Mladé Boleslavy, i vždycky nějaký pohledy tam poslala, teda fotku jako. No, pak já jsem si dopisovala s dvěma děvčaty z Ukrajiny, z Ivanova.
0: Ano.
1: To jsme dostali adresy na hodině ruštiny od ruštinářky, takže s nima jsem si taky, to jsme asi v pátý třídě nám to dala, no a tak to se drželo až asi myslím do prvého ročníku, pak na gymnáziu, že ještě jsem jim psala a potom už jsem to utla, no. Tam jsem dokonce dostala od té jedné, jak byla v roce 1980 olympiáda, tak toho medvídka, ten odznáček mi poslala. A nebo mi poslala násobilku a na přední straně byla taková ta měnivá, jako, jak se měnilo, vlk a zajíc, jen počkej, zajíci z toho seriálu. Tak to mi taky poslala, různý pohledy jsme si tam taky v těch dopisech posílali. Tak to byla taková rarita, že do zahraničí. No, pak jsme psali, že jo, dopisy, když byl bratr na vojně, tak jsme mu napsali různě takhle, no, a i pohled jsem mu někdy poslala. Tak mě maminka psala do školy přírody, když jsme jeli pohledy a dopisy. No, takže jsme to využívali, jako hojně, tu poštu.
0: Po všech stránkách, no a co dneska píšete?
1: A korespondiáky jsme ještě posílali na různé soutěže, nebo hlasy, když se hlasoval o československý slavík, že jo, tak to se posílalo na korespondiáku. No, takže jako všechno možný, no. Prostě jsme to využívali, tu poštu, protože to dříve bylo za pár korun, jo. Dneska právě to upadá. Jednak to, že ty známky jsou drahý, jak na pohled, tak na dopis, že jo. A takže už proto lidi od toho ustupují, že využívají ty mobily a e-maily, no, takže...
0: No a co teda zkusit napsat nějaký dopis v dnešní době někomu,
1: no, já taky píšu, jo, že třeba někdy taky tomu, ještě tam mám nějaký bratrance, sestřenice na tom Slovensku, takže někdy jim napíšu.
0: Takže to funguje pořád.
1: A nebo jako kamarádku mám v Ostravě, tak tam teď jsem jí posílala na Velikonoce balíček, tak do toho jsem jí napsala taky takový dopis, no, takže... Mě to baví psaní, no, jako já ráda psala, no, ale říkám, za tu cenu, aby potom člověk posílal k Vánocům, jo, za 400, za 3, jo, takhle ty...
0: No jo, tak jako dneska jsou ty ceny jinde, to je pravda, to pak poslouží ta SMS-ka.
1: A oni to furt natahují a natahují, kdyby to bylo za 10 korun, jo, tak prostě, že jo, tak to lidi budou využívat víc, no, ty pohledy a to.
0: No, tak myslíte si, že třeba jednou textovky úplně nahradí dopisy a pohledy?
1: No, já si myslím právě, jo, že právě to v tom hraje ta cena, no, že tady máte SMS-ku za 2 koruny, že jo, do zahraničí za 5, no, takže to je úplně rozdílný než 36 korun potom, že jo, za jeden pohled nebo dopis.
0: Ale
1: no,
0: takový tak... neosobní, ne?
1: No, je to tak, no, ale potom raději se potom člověk setká, jo, že... Když je tak ta možnost se sejít, no, že když tam jedete na dovolenou, že s těma příbuznýma nebo tak, no. A měla jsem i kamarádku, že z Týny jsem si opsala adresu, že tam byla Slovenka jako a nakonec to byla těžka provdaná na Slovensko, no.
0: Jo, takhle.
1: Tak s tom jsem si taky několik let jako psala, no, že teď je někde v Rajci, jako tam si postavili domeček a to už potom jsme tak, jak když jsem se já vdála, tak jako ona, tak potom jsme to nějak taky, no, už si přestali psát. A tu adresu taky mám někde ještě schovanou, no. Možná i ty dopisy třeba, no, pár taky, že mám schovaných. No.
0: Jedna taková otázka na zamyšlení, paní Iveto. Kdybyste mohla napsat dopis komukoliv na světě, kdo by to byl?
1: No, kdyby to šlo, tak mamince do nebe, no.
0: Čekal jsem
1: prostě
0: to trošku.
1: A prostě tátovi i bráchovi, no, že ty už jsou v nebi, takže já jsem v té původní rodině zbyla já, no. Že.
0: Takže jim, no tak...
1: Takže jim bych poslala nějaký hezký psaníčko.
0: Dopis jim poslat.
1: O tom, že ráda prostě mám život, jo, že ano. I když jsem zůstala já jako jedna z nich sama, tak prostě mám ráda všechny zážitky, takže užívám si toho života, no, naplno.
0: To je správný, to je správný, tak bezvadný.
1: A to by měli všichni, že prostě by furt ten, jo, že ten život tak rychle utíká, že prostě nesmíme ho promarnit.
0: Jo, jo, jo, jak to říkala paní Dáša.
1: Ano.
0: Ona to tak hezky rozvedla tady před chvílí. Dobře, tak jo, tak já vám moc děkuju za zavolání, zdravíme do Teplic.
1: Já taky jsem ráda povídala, no, a těším se zase někdy příště, naslyšenou.
0: Taky, taky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před malou chvílí odbyla půlnoc, začal nový den, pátek 19. června a my vám přejeme klidnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje noční linka, ve které si dnes povídáme o dopisech, pohlednicích, známkách a vzpomínkách, které jsou s nimi spojené. Možná si ještě pamatujete, jakou radost udělal dopis od kamaráda z tábora, pohlednice od příbuzných z dovolené, nebo několik řádků od někoho, kdo vám byl blízký a možná někde doma stále schováváte krabici plnou dopisů, které byste nikdy nevyhodili. O své příběhy se s námi můžete podělit na telefonním čísle 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Mě tady blikají telefony, no tak asi dáme možnost a prostor někomu dalšímu a nevím, kdo tam teď bude, bude to překvapení pro mě. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré skoro ráno.
0: No o to snad tady ještě ne.
1: Tady je Božena z Uherského Brodu.
0: Dobrý večer.
1: A pane redaktore, já jsem nedávala pozor, jak se jmenujete přesným jménem.
0: Já jsem se nepředstavil teď na začátku hodiny. Zdravím z pardubického studia, Mirek Hruban.
1: Mirek Hruban, no, ano. Děkuji vám tak, pane Mirku.
0: Ráno se stalo, paní Boženko. Tak co vy a pohlednice?
1: Budeme spolu komunikovat?
0: Ano, už komunikujeme, už jsme slyšeli ve vysílání.
1: Už ve vysílání.
0: No jo, no.
1: Ježiš, tak já zdravím. Všichni noční myšky. No. No, takže já o té korespondenci.
0: Ano.
1: Tak vám povím, my jsme byli jako dosti korespondenční rodina. Já jsem ročník 1937, moje maminka byla 1903, byla z 9 dětí pátá a její maminka, babička naša, která u nás dožila, byla rok 1870. Takže měli 9 dětí a z těch 9 dětí bylo 7 dětí roztroušených po Čechách.
0: Aha.
1: Takže u nás se hodně psalo. A víte mi, jako když já jsem teda pocházám z Kunovic, mluvím s doma nářečím, ale v Kunovicích se mluvilo ještě jináč. A to byla taková říkánka, můžu vám to říct?
0: No jsem s ní.
1: Šua jsem šua, našua jsem kus skua. Nebylo to skuo, bylo to mi duo. Já su ale trduo. No, takže to jako prostě ukazovalo to kunovské nářečí, takže ale by se psalo, že babička teda hodně psávala a furt snad až do těch 80. roku vždycky drahé děti ingustovou tušku, jestli se to ještě dělá, ty tušky nevím, na pěkný dopisní papír, ale vždycky se říkalo, toto je po kunovsky a toto je spisovně. A i ta babička, která byla 1870 rozená, psala spisovně. A měla syna, jednoho byl v Praze, ale ve 43. roku se s toma odstěl, tak jsme si psávali. Hodně nám psával ten strýc a posílával aj nám často pohledy. A většinou to byl pohled z Karlova mostu Hradčany. No, jenomže, víte, bylo to ve válku a já, když jsem viděla, už vidím někde pohled s Hradčanama, nebo prostě nějaký obrázek, nebo aj když jsem v té Praze byla a dívala jsem se, přesně co tak je, ty Hradčany, jak na těch pohledoch, já tam vždycky vidím tu známku toho Hitlera.
0: Jo, takhle to máte spojené s tím.
1: No a tož, ale tak tímto pádem, že psávali, tak vím, kde byli, třeba že jeden strýc měl manželku z Chaloupek na Královéhradecku, potom bývali v Podolí, Bez, manželka jednoho strýca, ta byla ze Zvíkova, to byla, tam se šlo z Lechanic, potom do toho Zvíkova pěšky. V Kojicích, tam se měla tetu, tam měla 10 dětí, jedna moja, jak když od bratranca holka žije, dokonce v Pardubici, no v České Lípě.
0: Všude prostě.
1: No takže já jsem se tak docela, jsme se orientovali více po těch mapách. No.
0: Jo, takže vy jste...
1: To je, no a počkajte, ještě se mi po mamince byl ještě bratr rodní, potom o 2 roky mladší. A ten to jste nevěděl, lesti říká slovo, lesti vážně, nebo ne.
0: No.
1: nehnul brvu a takový, tak vám aj nám psával takovým stylem. Třeba vám aspoň řeknu tu adresu. Na obálce. Familia Josefa Zábojníka na Rybníku Pochodníku číslo 1118 Kunovice, důležitá železniční stanice, okres Uherské Hradiště, konečné skladiště.
0: A dorazilo to?
1: No, což má, ale on a v tom duchu takto napsal celý ten dopis.
0: Jo.
1: No, tak maminka vždycky říká, bože, to je starý buázen. A ten žil na Valbrechici od Krnova, pak se odstěhovali do Ostravy, takže to bylo na Vánoce, na Velikonoce pohledy, potom jsem to zdědila. Já jsem psávala 23 pohledů. No a tak teď jich píšu tak třeba 6-7, no a ještě od toho jednoho mamičeného bratra po jeho dceři, jak když je to jako moje neteska, žije v Čachovicích, tak s ní se stýkám, několikrát tady byla u nás, zbožňuje Bílé Karpaty, prochodili to předloni tam všechno, ale to všechno, co spolem korespondujem, to s telefonem.
0: Dobře. No jo, tak jako je potřeba jít vstříc těm moderním technologiím taky trošku, ale říkala jste, že dodnes si tedy něco pár dopisů napíšete, pošlete,
1: určitě,
0: takže furt to funguje.
1: Ano.
0: Dobře.
1: No a měla jsem bratranca, to byl jako bratr její matky tady této holky, tak ten žil v Praze na Zbraslavi, tak jsem k němu jezdila od roku 2003, 2002 byla v Praze ta povodeň, že?
0: No.
1: No a já potom, myslím, 5 roků jsem k ním jezdila na pár dní a psávala jsem jim dopisy, co se děje u nás a to. No tak on je 26. ročník, takže měl 89 roků, když odešel. Takže už jako korespondence žádná, ale vzpomínám na to velice ráda, protože vždycky jsem si poručila, kam chci jít a on tam šel se mnou, mě tam zavédl.
0: A ukázal. Dobře.
1: Víte, kde si ještě, že se vám tak trochu pochválím. Byla jsem v Tichém údolí, v Zdenky Braunerové ateliéru a to prostě to byl zážitek. No a potom ještě generála Pelého Vila. Tak, no měl tam výstavu Jiří Andrle, takže to díky korespondenci stále tady s tímto bratrancem bylo toto umožněno.
0: No tak super, tak. Vidíte to, co všechno je díky korespondenci
1: zařídit. Ale ano,
0: zařídit.
1: Samozřejmě.
0: Tak jo.
1: Takže to je tak v kostce, co jsem vám chtěla říct a přeju vám hodně zdaru.
0: Vám též, díky moc.
1: A držím vám palce.
0: Držte, mějte se krásně.
1: Děkujem,
0: děkujem.
1: No,
0: dobrou
1: mějte
0: noc.
1: Mějte se krásně, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už je pátek 19. června, posloucháte Český rozhlas Noční linku. Dneska si povídáme o dopisování, o pohledech, o korespondenčních lístcích, ale také o tom, jak se píše dnes SMSky, maily. Zkrátka doba jde dopředu, i na tohle je potřeba si zvykat. No a já teď narazil na příběh od Daniely z Prahy, která napsala, a to musím tedy přečíst, to je úplně neskutečné. Dobrý večer, miluji pohledy, které mi v rámci rodinné tradice posílají všichni potom. Byť už pohled z Řecka jednou přišel 3 měsíce po návratu vnuka od moře. To se někdy stává, to známe, myslím, všichni. Pohledy na Vánoce a Velikonoce řešíme elektronicky, dopisy jsem milovala a mám mnohé dodnes schované. V roce 1961 jsem jela z cestovní kanceláří mladých do Sovětského svazu a poslední den v Kyjevě jsme šli na výstavu úspěchů a tam nás zastavil sympaťák s mikrofonem a zpovídal nás, odkud jsme a jak jsme byli s pobytem spokojeni. Byl reportérem kyjevské televize a já v té době pracovala v krajské rozhlasové stanici. Večer jsme nastoupili do vlaku a těsně před rozjezdem přiběhl Vitali a dal mi okénkem kytičku a krabičku, ve které byla jeho adresa. Začali jsme si psát dlouhé dopisy spíš filozofického rázu, diskutovali jsme o situaci ve světě. I když mě 68. rok šeredně poznamenal, tak jsme i potom v dopisech diskutovali a naše přátelství přežilo. Pak jsem několikrát byla u nich na návštěvě a jeho žena s dcerkou zase přijeli do Prahy. V polovině 90. let Vitali zemřel a pokračovali jsme v psaní s jeho ženou. Dnes už Světlana má víc roků než já a těžce snáší situaci v Kyjevě, a tak si píšu s její dcerou, se kterou už mnohem lépe a anglicky píše můj vnuk, ale ti už nelepí známku, ti si e-mailují. Začalo to mladickým pozdravem a s rodinou udržujeme přes všechny kotrmelce světového dění písemné i osobní přátelství 65 let, píše Daniela. Tak díky za tenhle nádherný, neuvěřitelný příběh. No a jdeme se podívat opět na telefonní linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, jste vysílání u telefonu Mirek Hrubán. Zdravím vás. Koho a kam?
1: No, tady je Anna z Brna. Já bych napojila právě na podobný příběh, co je v rozhlase před chvilkou byl.
0: Ano.
1: Ale obávám se, že je to málem trošku politikum. Ale já bych to tak nezdůrazňovala. Mm-hmm. Pokud by se vám to nezdálo, tak mě nemůžete zkrotit. Já jsem jako mladá holka v 69. třeba jezdila do Bulharska s kamarádkou na dovolenou k moři. A stalo se mně, že to jsme vždycky večer chodili na posezení, tak na večeři a tak, a seznámili jsme se s těma místníma nebo tak. Teď jsem se poznala s chlapcem, řeč k řeči, při tanci, že byl z Libanonu. A teď z toho Libanonu právě se divil, jak se domluvíme.
0: No to taky si říkám.
1: No právě. No, jenže on mě řekl, on mluvil krásně rusky a já, když jsem řekla, že jsem z Česka, no tak asi pochopil, že mluvím taky rusky, ale já jsem v té době už lapala, já jsem si učila soukromně, tak lehce něco z angličtiny jsem pochopila, ale on začal normálně rusky, že on pracuje v rádiu Libanon, v rádiu Bejrut a že ho zajímá tak o světě, takže cestuje s kamarádem a tak. A tak mě to teda zajímalo taky a tak jsem se ho vyptávala rusky, on mě, a mezi tím jsme špitl nějaký anglicky a tak jsme se prostě bavili. No a teď mě právě řekl, no já bych se s váma rád setkala i třeba v Česku, ale já třeba nemůžu tak nějak, ale můžu vám potom třeba napsat a rád bych vás poznal, protože jste, zajímáte se o svět a tak. To mě na tom zajímalo nejvíc a tak, tak jsme se prostě stýkali. No a já jsem chtěla tady k tomuto vlastně říct jenom tohle, že stýkali jsme se jenom teda na té dovolené.
0: Ano.
1: A když jsme končili tu dovolenou, tak on mě chtěl po mně adresu a že mě určitě napíše. A napsal právě, že vzpomíná I remember all your time in Varna. A teď k tomu připsal tu ruštinu. Da. Tak mně to připadlo tak strašně vtipně. A byl to pohlednice Baalbeku, což je rozvalina římského hlediště, římského divadla, ano. Tam v tom Libanonu. Mm-hmm. No, já jsem chtěla podotknout jenom tohle, že když sleduju kdykoliv teď rozbořeniny Bejrútu, takže vždy si vzpomenu na něho, že tam někde třeba je, nebo jeho děti a tak. Jedinou pohlednici, ale často ji prohlížím a vzpomínám na něho. A v souvislosti právě tady s tím. Jo, a když jsme byli právě v tom, tak on zase vzpomínal na to, jak nás v tom 68. zase napadli ti. A takže já teď zase vzpomínám naopak na ně, na ně, jak jsou napadeni.
0: Jo.
1: Tak to je moje vzpomínka na Eliase.
0: To je škoda, že to máme spojené s takovými nepěknými historickými událostmi, některé ty naše soukromé věci, ale tak to prostě je a je fajn, že tedy to přátelství nějakým způsobem fungovalo a že jste si psali takhle hezky anglicko-rusky, teda to je úplně, to je úžasný. Tak, Elias jste říkala, že se jmenoval?
1: Elias, no. Uhum. Takže kdyby náhodou pracoval v rozhlase, třeba by se to k němu mohlo dostat.
0: Těžko říct. Tyto cesty jsou nevyspytatelné, možná se to dostane, možná ne, takže chápu to dobře, že v kontaktu už dneska nejste, nic o něm nevíte.
1: Ne, nevím. On měl staré rodiče a byl sám syn. Rodiče bydleli někde v horách, to říkal. Byli křesťané, to jsem se dozvěděla. A že on by neopustil je ty rodiče právě.
0: Jo, takže
1: to bylo zřetelné. Ale mně to stačilo těch pár dní třeba, co jsme tak se setkávali a tak. A musím na něho vzpomínat, kdykoliv se podívám na zprávy a vidím právě ten...
0: To dění. Dobře, tak...
1: Tak je to jenom moje vzpomínka. Mám jedinou pohlednici, ale je to hezké.
0: No jo, tak o to víc těch událostí ta pohlednice nese, zkrátka.
1: Určitě. Děkuji vám.
0: My také děkujeme, zdravíme do Brna, paní Ano, a dobrou noc.
1: No, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Děkuji.
0: Taky.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrou noc. Dobrou noc přeje Pavel Bobek. My ještě ne, my pokračujeme. Noční linka je v plném proudu. No a teď nám, tuším, že z Mladé Boleslavy telefonuje posluchač Milan. Trefil jsem to, je to Mladá Boleslav. Dobrý večer.
1: Ano, správně. Dobrý večer. Velice vás zdravím. Vás, pane redaktore, což je velmi úžasné, už delší dobu sledu Český rozhlas. Chtěl bych všem posluchačům Českého rozhlasu popřát krásnou, hezkou dobrou noc. A potom...
0: Vy jste říkal, že posluchačka před chvílí vás vyprovokovala přímo k tomu, abyste se ozval, že máte také něco, na co byste chtěl navázat.
1: No, jenomže já jsem jaksi nestarší dámy.
0: No.
1: To jako pro mě jsou přitažlivé, ale abych se neodběhl od tématu.
0: Ano, já napjatě poslouchám.
1: No, já jsem armádní důstojník, lítal jsem s vrtulníkem. Já nevím, koho to zajímá. Posluchačům Českého rozhlasu přeju krásný večer a je taková fajnová noc a zítra přijde ještě peprnější.
0: Teda tak teďka smyslu, úplně... No, v jakém smyslu?
1: Ve smyslu meteorologie, jakože bude ještě o 5 stupňů víc, než bylo dneska. Ale máme to krásné, klimatizované, jakože... omlouvám se, promiňte.
0: Nic se neděje, v pořádku. Já jenom, abychom se dostali k tomu tématu, my si dneska povídáme o dopisech, tak pořád čekám, jestli máte také něco, co byste k tomu řekl.
1: To si pište, že mám.
0: No, já
1: to píšu. To mám tolik na srdci,
0: no.
1: Že už ani nevím, kudy kam.
0: Tak to zkusíme, nebo to necháme na jindy?
1: No, zkusme to.
0: Tak pojďme do toho.
1: No, musíme, pane redaktore, ukládám za vaši povinnost, vzhledem k tomu, že znám Lídu Rakušanovou jako taky velice peprnou a hlavně, co se týče českého jazyka, úplně superovou slečnu, která se už jak ty, já ji poslouchám jako mladý kluk ze svobodné Evropy, ale říkejte mi,
0: no.
1: Ty krásné vaše skladby a ta vaše skladba Českého rozhlasu, to nemá konkurenci. Já si poslouchám i konkurence a říkám, já budu radši poslouchat Český rozhlas. To je pro mě prioritní.
0: Tak to já jsme rádi.
1: Sloužil v armádě.
0: Jo, lítal se s vrtulníkem, ano. Helejte, pane Milane, asi to necháme na jindy to naše povídání, protože vy toho máte tolik na srdci, jak jste říkal, že nevíte, kde začít, tak to pojďme nechat, jak jsem říkal, třeba na zítřek, na pozítří, ale já bych se ještě chtěl dostat tady k některým vzkazům, které píšou ostatní a které se věnují právě tomu tématu, které dnes večer rozebíráme, což jsou dopisy a dopisování. No a my tady máme i pozdrav od Michala Sedláka z Myšlína. Vůbec nevím, kde je Myšlín, budu se muset podívat. A ten píše, že patří k těm, kteří také rádi píší a posílají papírové dopisy, udržuje mezinárodní korespondenční styk s několika cizojazyčnými kamarádkami. Takový dopis se sice neobejde bez známky a putuje světem třeba i několik dlouhých týdnů, ale milovníci dopisování se mnou budou jistě souhlasit, že své kouzlo to má a kvůli tomu kouzlu to člověk také dělá. U doporučených dopisů nabízí Česká pošta službu sledování zásilek. Jsou tedy k dispozici údaje o tom, kdy byla zásilka převzata do přepravy, odeslána do země určení, tam převzata vyměňovací poštou, převzata do přepravy a připravena k doručení. A právě Michala tohle baví sledovat. Má i sbírku známek, mezi nimi mimo jiné protektorátní známky s Heidrichem. No taky si je rád prohlíží. Líbí se mi třeba známka s vyobrazením majáku na Faerském ostrově Mykines. V těch končinách ale žádnou korespondentku nemám. Tedy alespoň zatím, uzavírá Michal. Tak díky i za tento vzkaz. No my si dáme další písničku, čeká nás Michal Prokop a pak dáme prostor ve vysílání někomu dalšímu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kousínek po půl jedné v noci. My tady ukazují naše rozhlasové hodiny, pokračuje noční linka, zdravíme vás z pardubického studia. No a zdravíme do sousedního Hradce Králové, kde poslouchá i paní Magdalena, se kterou jsme ve spojení. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Tak paní Magdaleno, jak to máte vy s dopisováním? Také nám máte co říct?
1: Ano, já bych chtěla na začátek říct takovou raritku. No. Můj trenér si působil v Africe, v Sudánu a posílal svým známým pohledy. A měl jednoho kamaráda, který byl hodinář, jmenoval se Mirek a poslal mu pohled. Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo.
0: Takhle jenom a takhle adresa?
1: Ano, ten pohled došel.
0: No tak to je
1: já jsem
0: časný.
1: Ho viděla na vlastní oči.
0: Mirek Hodinář, Hradec Králové, Československo a stačilo to, aby dorazil ano. Z Afriky. No tak to je ale perfektní, to ta pošta tehdy fungovala naprosto skvěle.
1: To určitě.
0: No.
1: Protože my jsme si psali, já jsem od něj dostávala na trénink různý pokyny, takže jsem tady mývala dopisy během několika dnů, já už si to přesně nepamatuju, že to už další dobu. Jinak dopisy, já jsem mám ráda prostě psaný slovo. A myslím si, že to je taková nejslušnější komunikace.
0: Ano.
1: Nepovažuju za nějakou jako slušnost velkou. Asi já jsem teda už starší, takže tyhle ty SMSky a tyhle ty vzkazy a hlavně přání. Já si potrpím posílat svým největším přátelům jako pohledy.
0: Ano.
1: Ať jsou to vánoční, velikonoční, k svátku, k narozeninám, to považuji prostě za takový slušnou komunikaci. Ale od dětství jsem si psávala s přáteli ze Sovětského svazu, z NDR, z Polska a mě to i trvalo až do pozdních let za socialismu.
0: Ano.
1: Tak se to nějak jako přetrhalo a ať to byli sportovci nebo školní družba, tak si myslím, že jsem, jo a mám ty dopisy ještě schovaný některý
0: aha.
1: A nejdůležitější dopis, který uchovávám, je od přímo šéfa Alexandrova souboru.
0: Ano.
1: Když tady byl asi v 50. roce.
0: Počkejte, takže... No vy jste si psala jako takhle se známými osobnostmi, jako se sportovci, anebo s těmito jako
1: ano,
0: šéfy sborů, jo?
1: Ano. Mám tady pohled od Marity Koch.
0: Aha.
1: Se kterým jsme měli s Amporem Rostok družbu. Jejich tak šéf trenér odešel do jaru. A toho jsem zahlídla kdysi v televizi, na nějakých závodech byl trenérem sprinterky Johnson. A takový ty dětský psanička, když jsme dělali tábory, tak si děti posílali mezi sebou psanička a my vedoucí jsme jim dělali takový zprostředkovatele. Byly to takový nevinný ty dětský tábornický lásky.
0: Ano.
1: Většinou to končilo i nějakou svatbou, kterou jsme jim v rámci karnevalu vždycky udělali.
0: Jo, takhle, já myslel, že to přetrvalo až do dospělosti, že se pak vzali nakonec.
1: Ne.
0: Jenom prostě táborová svatba.
1: Ano. Aha. A když jsem měla svého kamaráda na vojně, v Dukle, tak on si psal s Emilem Zátopkovým a ten mu posílal jako, jak trénuje a to. A mě posílal taky, jak mám trénovat a kolik těch dávek a to. A to byly třeba 14 stránkový dopisy.
0: Pane jo.
1: Tak. A z družebního z Banskou Bystricí jsme měli i družební manželství. Manžel pocházel z Banské Bystrice a já Hradečana a seznámili jsme se tady při družební akci.
0: Jo. Takhle vám to hezky klaplo. No jo, tak dobře, vidíte to, co všechno dokáže dopisování a udržování kontaktů takhle přes dopisy, nebo dokázalo. Dneska těžko říct, jestli by to šlo stejným
1: způsobem. Mrzí mě to opravdu, protože já i s noučaty, který žijí v zahraničí, si píšu, protože oni mají velkou radost.
0: Pořád klasicky papírově si píšete, jo?
1: Ano. Mají velkou radost, když dostanou dopis.
0: Tomu rozumím. Je to prostě hezké dostat ten dopis do ruky a vrátit se k němu kdykoliv.
1: I když je ta známka drahá, tak prostě já to tak neberu.
0: Rozumím.
1: Prostě je to tak a když chci někomu udělat radost, tak udělám i takovou maličkosti a nehledím na to, že to je o nějakou korunu víc, než to stálo. Ale mám sbírku starých pohledů, který s dětma, když přijdou noučata, tak je probíráme a já jim k tomu vypravuju, kdo to byl, od koho to někdy to poslali. Ale nedávno jsem našla i sbírku pohledů vánočních, velikonočních, ještě nepoužitých a staré korespondenční listy nepoužité.
0: No jo, tak to nevím, jestli ještě půjde poslat, ale ty staré pohledy, to by bylo docela takové zajímavé to někomu zkusit poslat na Vánoce, historický pohled.
1: Jo, budu toho teď využívat.
0: To by asi koukali a určitě budou mít radost. Tak paní Magdaleno, moc díky, zdravíme do Hradce Králové.
1: Děkuji vám zbytek večera příjemné společnosti.
0: Díky. Tak jo, naslyšenou. No a já ještě doplním, že když jsem se chystal na dnešní večer, tak jsem schválně lovil, jak staré jsou dopisy, jak dopis sám o sobě má dlouhou historii a vůbec nejstarší dochovaný osobní dopis byl napsaný v Babyloně před 4000 lety, představte si, a nejhezčí na tom je, že to byl dopis milostný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, dnes je to o dopisech, o dopisování, o pohlednicích, možná trošku i o známkách a jsem moc zvědavý, o čem bude mluvit pan Miloš, který na telefonu. Zdravíme do Říčan, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak jak už jsem vám říkal, už je mi přes 70 jemně a moc rád na korespondenci vzpomínám. A nejvíc asi první, co bylo, byly dva roky vojny v Popradě a v Písku. Mm-hmm. Obě dvě teda moc krásná města a dostal jsem se domů minimálně, ale měl jsem něco málo kamarádek a víc kamarádů a domů samozřejmě a psal jsem každý den, na tenkrát, já nevím, ani ne korunu, stál dopis a pohledy taky, no ale na těch 90 korun za měsíc, no měl jsem nějaký peníze, takže jsem psal, mám ještě 100 dopisů od svých kamarádek a přítelkyň a kamarádů, takže to bylo moc pěkný a teďka jsem rád, když mi napíšou moje vnučky, který tady bydlejí od Říčan 50 kilometrů a s těmi známkami, s těmi cenami, to je taky zajímavý, že to tam nedojde někdy ani za týden do těch otic tady a že ty známky, když to vemu a jedu za mladší vnučkou do Benešova, která tam chodí do školy, takže to vyjde stejně jako ta známka.
0: Jízdenka ale, jako známka, jo?
1: No, tak známka stojí 36 a zpáteční do Benešova a do Říčan stojí 72, jo, takže to je takový humorný, ale jsem strašně rád, když mi napsali vždycky pohledy, kde byli na dovolený a kde byli na táboře a když tam něco namalovali a je to moc pěkný, no samozřejmě jsem psal, když ještě mobily nebyly, ale taky tady byly na vesnici dva telefony v těch
0: budky.
1: 60. 70. letech, tak jsem chodil k jedný paní a vždycky za korunu jsem volal spolužačce 3 kilometry, aby koupila lístky do kina.
0: To byly takové...
1: A to jsme si taky, no. I na ty 3 kilometry jsme si psali pohledy a dopisy taky a normálně se známkou. Přitom jsme se viděli každý den ve škole.
0: Ale prostě jste si chtěli napsat.
1: Tak jsme si takhle psali. No a pamatuju si, že tenkrát v těch 60. letech taky byla taková hra, jako potom v 90. tady s těma finančníma obnosama,
0: jo.
1: Pošli 10 známým, tak tenkrát to bylo jenom z dopisy, jo, a moc toho nechodilo, zrovna ta pyramida, nebo jak se to jmenovalo.
0: Ano, vzpomínám, ano.
1: No, takhle to bylo s těma pohledama, bylo to hezky, no pár mi přišlo, ale tolik, co jsem třeba odeslal, ne, no.
0: No, tak on asi ne každý to dodržel a pak, když to někdo přetrne,
1: jasně,
0: tak to nefunguje úplně.
1: Tím spíš s těmi penězi, no, tak to...
0: No jo, to už odbíháme někam úplně jinam. Já jsem se teďka vybavil ještě, jak jste říkal, že jste si psal s kamarádkou na těch pár kilometrů, tak mě zase kamarádi dělali to, že mě posílali z hospody pohledy a nedávali na to známky a já to pak musel doplácet.
1: Jo, to je možný tohle, že jsme taky

0: dělali jako nevyplacený, to byly takový humorný.
1: Ano, ano, to bylo popukání, věci, skutečně, no.
0: A nebo se psalo kamarádům, jeli jsme do Prahy, tak jsme to tam vždycky po ulici a aby se tam princezny, co šly kolem jdoucí, aby se podepsali na ten pohled.
1: Jo.
0: Posíhali jsme jim to domů a tak takovýhle, nebo do školy přímo, jako do té třídy, z čeho měli učitele velikou radost v uvozovkách. Tak takovýhle, ale strašně rád píšu. Teďka už tolik moc ne, mám tady několik pohledů a přání a známky nakoupený mám a to jim tam ještě dám zpátky známku, aby napsali. No, taky už teďka moc neposílají, tak telefonujeme, no, aspoň.
1: Tak aspoň, že jste v kontaktu.
0: Nebo jedu do toho Benešova, nebo do těch Votic, jedu tím vlakem.
1: To vyjde teda levnějc, nebo skoro stejně, jste říkal.
0: No, takhle to je. A nebo... No, ty známky teda, já se nedivím, že lidi jako nepíšou, protože, no, tak za těch 630 korun s prominutím není ani pivo, jo, tak lahový, no. Tak...
1: Dobře, tak Miloši, zdravíme do Říčan, moc díky za zavolání. No, přeji vám krásnou dobrou noc. Taky.
0: Mějte se pěkně, ať vám taky někdo pošle na vaší redakci nějaký
1: dopis.
0: Pohled.
1: Tak uvidíme, třeba se tak stane. Dobrou noc a naslyšenou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zdravím všechny posluchače i vás, Miroslave. Zrovna nedávno mi přišla polhednice krásného západu slunce z Austrálie, ze Sydney. Co mi na ní ale přišlo ještě hezčí než ten západ slunce, byla známka, která nesla jméno Melbourne a město také zobrazené. Samozřejmě mě ale nejvíc potěšil krátký vzkaz od vnučky a taky to, že pohlednice ještě nejenom existují, ale že ta generace, která někdy, myslím, neprávem schytává kritiku, je dokáže najít a udělat tolik radosti. Píše posluchačka Helena, tak i za tento vzkaz děkujeme. Opět najdete je na našich internetových stránkách, když se kouknete na rozhlas.cz/linka. No a my pomalinku jdeme do finále. Myslím si, že stihneme poslední hovor v dnešní noční lince a ten bude s kým? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím do východních Pardubic.
0: Dobrý večer, a kdo nám volá?
1: A všechny zpravce, Iveta.
0: Iveto, tak co vy a dopisování, jak to máte?
1: Já jsem jako dítě měla kamarádku a její tatínek byl, pracoval na velvyslanectví. A ona s tatíkem hodně cestovala po světě. A já měla od ní spousty různých z celého světa.
0: Pohlednic.
1: Pohledu a i dopisu, ale hlavně pohledu. A tak jsem je začala sbírat. A potom mi ještě moje prababička dala svoje pohledy, které měla od svých dětí. A takže jsem měla i starý pohledy, takový ty historický pohledy měst různých. No, pak jsem to všechno plakala, protože když jsem se vzdala, tak to maminka vyhodila.
0: Je, a já myslela, že se pochlubíte, jakou máte velikou sbírku a maminka vám to vyhodila, jo.
1: Byla to velká krabice, takové ta krabice od margarínu, to vy asi nepamatujete.
0: To asi
1: ale
0: ne.
1: Ale to jsem měla plnou.
0: No.
1: Ta byla plná. Ale protože jsem věděla, že děti hrozně rádi jako dostávají pohledy a já jsem jich dívala na tábory a viděla jsem, že některé děti dostávali pohled nebo jakoukoliv korespondenci každý, třeba obden, často, ale někteří nedostávali nic.
0: No.
1: A ty byli pak hrozně smutný. A tak, když jsem potom pracovala ve školce, jezdila jsem s dětma na školu v Přírodě, tak jsem nakázala rodičům, že chci od každého dva pohledy napsaný.
0: Jo, takhle, už jako do kapsy rovnou, jo, že to vezmete sebou.
1: Ano, ale jsem si zahrála na pošťáka.
0: Aha, no tak to se to vyřešilo ale krásně.
1: A když jste viděl ty rozářený oči dětiče, když ti dostali obyčejný pohled, maminka tam tu známku nakreslila, byl to pohled pejska nebo kotičky, nebo prostě takováhle nějaká blbost, ale ty děti prostě z toho měly obrovskou radost.
0: No jo, to je jasné, no.
1: Já mám kamaráda, dneska už jsme teda oba, já už jsem vdova, on je taky sám, bydlí tam na Drožnově a my si spolu píšeme už příští rok, to bude 40 let.
0: Ale tyhle dopisy máte schované?
1: Některé ano, některé ne, některé zmizely v přistěhování, v propadlišti dějin taky, ale většinu mám teda schovanou. Byli jsme tenkrát v Karlových Varech v Lázních, posadili nás 6 lidí k jednomu stolu. Ze začátku jsme si psali všichni, ale myslím, ty dvě paní už ani nejsou, to už by bylo přes 90 a my dva teda jsme vydrželi.
0: Ano.
1: A píšeme si do dneška.
0: No tak to je úžasný teda. Tak mám lepší konec noční linky jsme si nemohli přát snad ani.
1: Dřív jsme si psali pohledy, dopisy, no a dneska vzhledem jaksi důchodům a zase rychlosti pošty.
0: Ano.
1: Sedneme počítači a já to tady večer napíšu. A on si to ráno přečte, no. Nebo on to večer napíše a já si to ráno přečtu.
0: Takže už jako i ta moderní technologie pohltila i vás.
1: Ano, i tuhle malému 80-letou bábu. Takže, ale opravdu jako ty počty, myslím si, že to s těma financema přehánějí. No, to si budeme povídat.
0: To ale, si
1: ale to s tím prostě nikdo nic nenadělá, prostě peníze vládnou světu, nedá se nic dělat. A ještě, když už teda jsem u těch peněz, chtěla bych všem novinářům, rozhlasákům, televizákům, aby konečně vláda dostala rozum. A jsem na vaší straně.
0: Děkujeme. Díky moc.
1: Mějte se hezky.
0: Taky.
1: Přeju hezké léto.
0: I vám.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. A neloučím se jenom s posluchačkou Ivetou, loučím se s vámi všemi, kteří jste naladili dnešní noční linku. Díky všem, kteří jste do ní přispěli, ať už slovem nebo textem. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, než kvůli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka a taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni?

Tady to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené a pak zase přesolené. Nejsme zíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí, nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravursty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohudík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohudíky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali i s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky, odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím. To byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... No ne. Promiňte, to jsem zase sáh vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je... Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu a ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchhletěch věcech, z ústa i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa. Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo. Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne, pokrajováč.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav beztíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníč. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mohu směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Asi mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
2: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahý, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahý, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Pan Stříc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, Strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
3: Ano, ano, ano, to ano. On Strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti...
3: Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To, tam jsou v módě prej teďko v Americe
2: ne,
3: kočky.
2: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
3: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo Strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan Stříc o jistém panu Hubáčkovi?
3: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Stříc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
3: No to jo, to k flekům strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám.
2: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu, ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
2: Ale vrátci ho, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs. Musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělala nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
2: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat u fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Pak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
5: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Tady prosím, paní Kovářová.
5: No, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
3: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
5: No tak, což o to šprýmas to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nech si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučili.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
5: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila, vždyť vy ani žádnýho mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starýho chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
3: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do týhletý doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
5: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel. Hmm?
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
5: To se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
5: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo, jo.
5: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka. Ženská, jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
5: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete řec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá, na to štěd, jde. S tím se nedá nic.
2: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
4: No počkejte, vy se do toho nepleťte, jo.
5: Jak to mluvíte s panem notářem?
4: Tak co říkáte, to je naše. Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
5: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
4: Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou.
5: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a nezesníka a průťase, jako jsem já.
4: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vy měla si sotva.
5: Ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
4: Okamžik. To byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
5: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
3: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělá.
2: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
6: 200? Ne, drahej strajíček. Nemarná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
7: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
3: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
2: Moment, ještě jsem neskončil.
7: Teď přijdou nemovitosti, co?
3: On měl auto.
2: Bohužel. Od sepsání závěti do jeho vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
7: Ano, přibyly úroky, že?
6: Ano,
2: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
7: V mých očích klesá i on.
2: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
3: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
7: I já jsem tratil, dámo.
3: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
2: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
3: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
7: Vy mě mluvíte z duše.
3: Já nikdy nešlo o peníze, nikdy.
7: Vy mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
3: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefon.
7: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akulentní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
3: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
7: Ale nemusíš.
3: No nemusíš. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
6: Strašně.
7: Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
2: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat

milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu, už nikdy víc milovat nebudu.

proč píseň lásky radši vůbec už nespívám? Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu, už nikdy víc

0: na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu, nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, ano, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano, zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavně tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesťák, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa za praxí, no já

0: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
1: Tohle to jsem
0: to měl, okno,
1: to pochopitelně to... takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
0: Ano, ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž, takový
1: tak, to bych chtěl. Tu, já jmenovat nebudu, páču tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojištění se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
0: Ano.
1: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
0: Ano.
1: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
0: Dog, ano, ano. Dogo.
1: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, oba, ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, páč tam nějaká duše se na tom usmělovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou dorošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
0: ano.
1: Nepojistné cvoci. A tam bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a ona vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam byla před nakladku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma ano. Dogama ano. On jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený a nebo prostě rozuřený.
0: Ne,
1: poznám. No
0: tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
1: Někdy, no. U některých je to těžký.
0: Ano,
1: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a můj nakonec jako no, stálí mi chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřta, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat, toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden... do huby, takhle, tedy jak si mě svojí hubou do úst, ne? Takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
0: Ano.
1: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
0: Jo.
1: A teď bába od stolu přes vejde pozoroval, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle to, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
0: Ano.
1: Tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.

0: Já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
1: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
0: Moment! Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
1: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
0: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
1: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
0: Ano. No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
1: Můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
0: Ano, tak, jako ty, jako ty.
1: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
0: Jako ty, jako ty.
1: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem. Vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle jdi druhu, blbče, se jdi. No a právě s ním prejtem, tak to byla taková...
0: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
1: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Teď jsem se bál hnout, až abych neupozornil nějaký tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. Teď bylo takový, jako když jsou dva krápníci, víš? Je zcepeně rybova. Najednou on vylečel, vylečel a už jsme byli oba pod prejtem.
0: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
1: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.